0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, rádiovej.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: If you don't work, then you don't eat.
1: She right got me.

Jen mi bebe. Tu face všude kam se podívám, bej v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo ti zbyl, oči všude gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal, oči všude gossip girl.

Stop.

0: už ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splenu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi jaka pryč, rodiče oni chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla. Prosím tě, odejdi pryč, rodiče oni chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojmy. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovitý nápisy, který se ptaj, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se poděli ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

Snažím se pomoci mrože.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
3: Rádia Wave.
4: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

0: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Doznívá Doughty, Bitch I'm Nice, je 8 hodin ráno 8. července a máme tu naše první zprávy, které nám přináší Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo školství chybí v rozpočtu až 50 miliard korun. Upozornilo na to 25 organizací z oblasti školství, mezi nimi třeba Eduin nebo Učitel naživo. Víc peněz by podle nich měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Ministr Robert Plaga z Hnutí ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard navíc. Má v plánu o tom jednat ještě v létě. Dnes bude zasedat Senát. Zabývat se bude mimo jiné i dvěma vlastními návrhy. V prvním čtení projednají senátoři návrh na zakotvení práva na placení českou korunou do ústavy. Jednat by měli i o návrhu, podle kterého by vraždy nebylo možné promlčet. Americká armáda podnikla sérii útoků na Irán. Jde podle ní o odpověď na předchozí iránské údery proti třem komerčním lodím, které proplouvaly Hormuzským průlivem. Američané na Irán zaútočili navzdory memorandu o porozumění, které země podepsaly v polovině června. Obě strany se v něm zavázaly k dodržování příměří s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Washington i Teherán se ale navzájem obvinují z porušování memoranda. Česká centrála cestovního ruchu vytipovala v Královéhradeckém kraji tři zajímavá, ale mezi turisty méně známá místa. Ve výběru takzvaných neobjevených skostů Česka je Ptačí park Josefské louky u Jaroměře, Brumovská skupina kostelů a Muzeum Petrov v Hradci Králové.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osaka 2-0 na sety a poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. V něm se utká s Američankou Goufovou. Jiří Lehečka skončil v Londýně v osmifinále, když podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech sadách.
1: Počasí.
2: Zpočátku čekáme oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. No a na Radio Wave právě začíná ráno s Jakubem a Sarah.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin, 10 minut k tomu nám dohrává Don Toliver, jeho Body. No a my se tu zase scházíme se Sárou Slavíčkovou v proskleném studiu Radia Wave při datu 8. července.
1: A to je zase krásné datum, já tě moc zdravím, Kubo, zdravím moc naše milé posluchačky a posluchače. Tak jak se dnes máme, středa 8. července?
0: Máme se výborně, jako ostatně každý den. Já jsem vkročil do druhé poloviny roku s tím, že si přestanu na všechno stěžovat a budu prostě optimista, byť mi to není úplně přirozené. No tak dělám, co můžu. Trochu na sílu občas, ale jsem optimisticky naladěn, všechno je fajn.
1: No a samozřejmě, jak já vždycky přináším ty astronomické, astrologické, spirituální okénka, tak nevím, jestli to víš, ale od 6.7., takže před dvěma dny, do 15.8. srpna jsou prý psí dny.
0: Opravdu, jo. No, tak to je pro nás, pro oba, naprosto ideální.
1: Ano, protože my jsme pejskaři.
0: Přesně, jsme vášniví pejskaři.
1: Zdravíme naše pejsky.
0: No a nezdravíme jenom naše pejsky. Dneska, když už teda jsou ty psí dny, tak dneska má svátek Nora a Nora je pes mého kamaráda, čili na dálku přeju Noře vše nejlepší k svátku.
1: Ale krásné. Já jsem ti ale neřekla, co ty psí dny jsou, protože
0: no, povídej,
1: nevím
0: povídej.
1: Úplně, jestli to souvisí se s pejskama, spíše ne. Je to tak, že psí dny se určují podle hvězdy Sirius, kdy vysvětne na noční obloze. V této době bývají největší párna a psí hvězda zvěstuje vedro. Takže Vida. Uvidíme.
0: Čili to je takový psí dny, které nejsou určeny úplně pro psy.
1: No
0: teda.
1: Určitě ne, ani moc pro lidi.
0: Ale kdo ví, tak ty pejsci jako se tam tak koukají do těch hvězd, tak třeba to tam vyčtou takzvaně. Čili co nás dneska čeká, Sáry?
1: Čekají nás samozřejmě hudební novinky a jedna následuje právě teď Fimi Guerrero, Duty Best Victim a vám přejeme krásné ráno.
0: Krásné ráno.

0: doznívá Angie D1. Samozřejmě D1 je i můj kolega moderátorský Kuba Vinařický. Já jsem moc ráda, že jsme tu zase spolu, Kubo, ale o čem chceme mluvit? Je sice v rozpuku, už skoro ke konci Karlovarský festival, jubilejní ročník, ale ty máš zatím filmový zážitek z něčeho jiného.
1: Já mám úplně jiný kinematografický zážitek. Já jsem se přes víkend stal takovým ovčím detektivem. Hned vysvětlím proč, protože jsem objevil na streamovací platformě Prime Video úžasný detektivní film, dalo by se říct, který zároveň můžete zhlédnout i v kině. Je to, tuším, irsko-americko-britské mysteriózní...
0: Dokonce Německo ještě tam
1: dokonce i Německo, ano. Takže mysteriózní filmová komedie a je to Sheep Detective v českém překladu BE tým na stopě.
0: Krásně jsi to řekl. Režíruje ho animátor Kyle Balda, kterého můžete znát třeba z filmu Mimoni, Lorax a tak dál. Ale Kubo, tak jestli by si mohl trošku promluvit o té záplece, protože v hlavní roli, já teď tady čtu, hraje Hugh Jackman, který je tam ale teda, jak si ty mi už říkal v offlineu, pár minut, protože spíš přebírají to hlavní ovečky.
1: Je to tak, pokud nechcete slyšet tu zásadní zápletku, tak si nás teďka na chvilku stlumte nebo si nás vypněte, nicméně tohle není zas takový spoiler, stane se to už jak v traileru filmu, tak po 5 minutách toho daného filmu. Prostě Hugh Jackman hraje jakéhosi pastýře svých oveček, chová se k ním nádherně, chová je, krmí je, čte jim před spaním detektivní romány. No a následně ho jeho ovečky, například,
0: říkal,
1: přesně
0: jasně.
1: Tak. No a následně ho jeho ovečky naleznou mrtvého a vlastně tím, jakou mají zkušenost z toho vyšetřování, tím, že jim přečítal ty detektivní romány, tak se dají do toho vyšetřování jeho vraždy, tyto ovce. A ty ovce jsou prostě úžasné, protože samozřejmě jsou vytvořeny pomocí CGI, říkám to dobře?
0: Jo, jsou prostě, jsou animované.
1: Ano, a je to strašně vtipný, roztomilý, zároveň ta zápletka je skvělá, Sáro. No prostě...
0: No Kuba říkal, že ty postavy právě těch ovcí jsou opravdu výborně rozepsané.
1: Ty jsou vymazlený, nejenom jejich příběhy, ale i jejich podoby a především jejich dabéři, ty jsou taky skvělí.
0: Například Emma Thompson, Nicholas Brown, Nicholas Galitzine, Molly Gordon.
1: No, je jich tam spoustu a rozhodně stojí za to.
0: Takže doporučujeme tady B-team na stopě 11/10 dokonce.
1: Opravdu jo?
0: No já nevím.
1: No za mě 12 minimálně, možná 20. Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, you will be done.

0: V 8 hodin 32 minut nám dohrávají Berlin Manson a Nobody Listen.
1: A chtěl bych si mít zpátky 16, jak zpívají v tom songu.
0: Ano, jejich píseň 16. No a Sáro, rozhodně, jako otázka, jestli bych to chtěl, já to pořád říkám, ale jaká realita, nevím, ale co ti chci říct, že když nám bylo 16, tak se toho v tom digitálním světě rozhodně nedělo tolik, jako se toho děje dnes.
1: Ano, a to má být oslý můstek k čemu?
0: To má být oslý můstek samozřejmě k tomu, že zaplať pámbu za nás to digitální prostředí. Aha. Mapuje skvělý podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury Slejvák. No, aha, a ten bude i dnes.
1: Jasně. A já jsem chtěla říct, že v 16 letech taky jsme prožívali opravdu ty vzplanutí romantické a právě i o tom je ten Slejvák, protože začátek července se nese ve znamení romantiky. Mm-hmm. Na Empire State Building vylezla ruská dvojice se vzkazem o lásce a žádostí o ruku.
0: No a stejně takovou romanci vyvolala i Taylor Swift se svojí pompézní svatbou v srdci New Yorku a press tour k filmu Enola Holmes 3, tak o tom se také budou dnes bavit, protože to tam provází celý ten film atmosféra nového alba Olivie Rodrigo.
1: No ale k Mírovi Harantovi se tentokrát přidává web editorka Rádia Wave Anna Vavanová, známá taky jako DJka Anna Banana. Dojde taky na reality show Party Shore, písně od Aqua Babes nebo spor osy s AI toolem Sora.
0: No prostě bude toho dost. Já teďka, když říkáš Anna Vavanová, proč její umělecké jméno není Anna Vejvová vlastně? Jo? Ono by to dávalo krásný smysl, když už je u nás web editorkou, ale třeba ji inspirujeme do budoucna. No a Slejvák má před sebou, kromě toho dnešního dílu v 18 hodin, tak má před sebou také oslavu svých druhých narozenin.
1: Které oslaví už tento, ne, příští pátek 17. července, samozřejmě kde jinde než v kavárně Archie Plus, kde no, to máme moc rádi, tam celé i Radio Wave slavilo své 20. narozeniny.
0: To je pravda.
1: Takže
0: je pravda.
1: Přejeme Slejváku, co, 100 let?
0: 100 let? Já bych jim přál 200 let minimálně. A uvidíme, kam až to dotáhnou, ale jak je tak znám, tak rozhodně daleko. Ono taky to nebude tak složité, protože toho digitálního bordelu, jak se říká, neustále přibývá a oni to můžou všechno krásně zanalizovat.
1: Takže přejeme všechno nejlepší Slejvákovi.
0: Všechno nejlepší.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: 8 hodin 4 a 40 minut nám právě dohrála novinka na rádiu Wave, a to samozřejmě Sofia Stella a i Molly in the Club.
1: Je to kanadská písničkářka a zároveň modelka, která je pořád tak trochu na začátku své kariéry. Nicméně loni jeden z magazínů zařadil do stovky největších hudebních nadějí současnosti, no tak právě proto ji tu máme samozřejmě na rádiu Wave.
0: Ano, u nás chybět rozhodně nesmí, a to i proto, že už, nebo zatím, že ta cesta jí bude rozhodně dlouhá.
1: Na začátku své kariéry.
0: Přesně tak, tak zatím, byť je na začátku kariéry, tak zatím vydala dvě EPčka, loňské How to Win at Solitaire vyšlo v lednu, deluxové verzi doplněné remixem od Marie Massey a Tommy Genesis. No a písně Sophie Stell mají takovou zvláštní, to je něco pro tebe, Sáro, zvláštní hypnotickou kvalitu.
1: Aha.
0: A pohybují se na pomezí jakési introspekce, řekl bych,
1: ano.
0: A klubové euforie.
1: Tak ale to mi mluvíš úplně z duše, to jsem v podstatě já.
0: No.
1: Přesně tak, přemýšlení sama o sobě, ale zároveň dokážeš se odvázat v klubu.
0: Dokážeš zakalit trošku.
1: Obě polohy samozřejmě Sophie Stell možná stejně jako já zvládá obsáhnout. A to obsahuje i ten novinkový single, který jste měli možnost slyšet, Molly in the Club.
0: Je to tak, no a nás čeká samozřejmě do konce hodiny ještě mnoho, například Fake Ming, Edison Ray, Slow Motion Dancer, potom také Duka, no takže je z čeho vybírat, Sáro. Tak příjemný poslech.
2: Huckleberry Hypno 808.

0: Stále posloucháte duo Jakub Vinařický, Sara Slavičková na Radio Wave a doznívá nám, respektive právě začíná Fake Mink a jeho song Night Blooming Jasmine.
1: Do konce první hodiny také Slow Motion Dancer nebo Dukla, no a pak v 9 zprávy Anabelio.
0: No a pak zase my, další 2 hodiny. Tak hezký poslech.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dukla poločas otevírají 9. hodinu raní, no a s ní už to je ve studiu Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, kterou dnes mají na programu poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Změny by se týkaly dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Hnutí SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Pen oznámila kandidaturu na prezidentku, řekla to v televizi TF1. Pařížský odvolací soud političku v úterý uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků. Kandidaturu jí ale povolil. Politička se chce ještě odvolat kvůli další části rozsudku. Clockwork Punk představí dnes večer v pražském Rock Café americká skupina Lower Class Brats. Jako support dorazí pcherská punková legenda Snad a strakonická úderka Problems.
1: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny a Švýcarska prošli na světovém šampionátu do čtvrtfinále. Obhájci titulu zdolali Egypt 3-2. Švýcaři vyhráli nad Kolumbií 4-3 v penaltovém rozstřelu po remíze 0-0 v základní hrací době i prodloužení.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na rádiu Wave posloucháte Ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 9 hodin 8 minut k tomu 8. července, středa. Právě posloucháte Fakulta Rap Game, tak vravel Zarathustra. A jestli se budeme spolu kámošit, Kubo to ukáže čas, to ukáže ještě zbylé 2 hodiny.
1: Jsou nějaké odkazy asi na ten text té písničky.
0: Opět, no.
1: Jo, výborně, já jsem to neposlouchal, takže...
0: No, ale měl jsi, protože tahle písnička stojí za to, stejně tak jako celá fakultová tvorba. Mm-hmm. A tu mimochodem můžeš slyšet na Pohodě, která začíná 30. ročník právě dnes.
1: No vidíš to, 30. ročník, o tom to si zaslouží vlastní vstup, to se určitě, já jenom doplním, že je to tedy od 8. až do 11. 7.
0: To je právě dnes, 8. je dnes.
1: No jo, jo, je to tak, ale že je to až do toho 11.
0: Jasně.
1: Ale to si opravdu zaslouží vlastní vstup. No a co si i vlastní vstup, který tomu dáme teď zaslouží, jsou novinky na Radio Wave, a to jedna konkrétní. Jedná se o Steve'a Lacyho a Is It Cool, která zazní za malou chvíli.
0: Společně se Sizou si zapomněl zmínit na featu. Tak Is It Cool, co dnes? Jseš cool?
1: Hele, Sáro.
0: Dneska to teda
1: mě,
0: na tebe.
1: Ty mě teda trápíš pěkně. Ne, tak já myslím,
0: řekni, že
1: cool jsem jedině, když jsme spolu v proskvělém studiu Radia Wave. My fungujeme takhle, že buď všechno, nebo nic.
0: To takže je pravda, ale já ti možná trošku přidávám to coolness.
1: To nevím, ale děláš pro to maximum, tak snad to padá na úrodnou půdu. Každopádně Steve Lacy, americký R&B funkový zpěvák, chystá na polovinu července nové album Oh Yeah, a skladba Is It Cool, kterou za malou chvíli uslyšíte, je druhým promo singlem z nahrávky. No a k Lacymu se přidala také zpěvačka rebelka SZA.
0: SZA,
1: přesně tak. A pod písní jsou podepsáni Fushe a Raven Lenny.
0: No, singlová novinka má hodně letní, bezstarostný vibe. Nicméně hned v prvním verši Lacy vzpomíná na svého tátu, o něhož přišel, když mu bylo 10. Možná, že jeho chaotický milostný život má kořeny právě v této události, naznačuje v dalších řádcích. V nich také slibuje, že už od teď už bude lepším člověkem.
1: No tak teď už Steve Lacy a Is It Cool. Never

0: 9 hodin 20 minut nám dohrávají The Libertines, jejich Run, Run, Run. Tak Sáro, běžíme právě třeba na Libertines a to na Colors of Ostrava, které začínají, jestli se nepletu, už za týden.
1: Přesně tak, už za týden, ale pokud bys chtěl na něco ještě dnes doběhnout, běžet, tak dnes začíná multižánrový Open Air Festival Pohoda, který se bude tradičně konat samozřejmě na letišti při městě Trenčín a tenhle rok oslavuje festival už 30 let, 30. výročí.
0: Víš to, ten letošní rok je nějaký obecně taký jubilejní, 60. Vary. Ročník ve Varech, 30. tady v Trenčíně, respektive Pohody.
1: 20 let rádia, vej,
0: no,
1: nezapomínej.
0: Ježiš, to je neuvěřitelné. A já za chvilku 30, ale to ještě ne letos, to až příští rok, Sáro, takže
1: taky,
0: v pořádku.
1: Taky 30.
0: No, jako každý rok Pohoda rozhodně nezahálela, co se dramaturgie týče, a přináší zase to nejlepší, co vůbec mohla. Za mě skvělý Gorillaz, na místě budou také The Cure, a ty už dneska?
1: Ano, ty to dnes otevřou ve 21.30, samozřejmě pak Denzel Curry, Gleb, Likely a taky spousta ale českých a slovenských kapel,
0: ano,
1: Fakult například,
0: jako
1: a ne,
0: fakult,
1: nebo ten Gleb.
0: Tak. No a ty
1: Mňaulau,
0: někdy,
1: Dušan Vlk,
0: no,
1: promiň,
0: tak,
1: já to tak
0: povídej,
1: střílim.
0: Povídej, to mě zajímá.
1: Dušan Vlk, Mňaulau, Edův syn samozřejmě, no a Idols, a ty včera vystoupili ve Fóru Karlín, britská kapela punková.
0: Ty máš takový přehled, ty
1: oni
0: by si
1: tam byli moji
0: nějaká...
1: kamarádi, takže jestli teď poslouchají, tak taky moc zdravím a bylo to prej výborné, takže i na ty vyražte na Pohodu.
0: Ty by si mohla být už taková jako kulturní referentka, řekl bych. To je
1: tak
0: nádherné.
1: Proto jsme možná Kubo tady, víš.
0: No a já ti jenom, proto jsme tady, ale pokud bychom tady dneska nebyli, tak jsme určitě na Pohodě, no a jak už slyšíte v pozadí našeho vstupu,
1: Gorillaz,
0: to je asi
1: ta
0: nejočekávanější.
1: A já jsem je slyšela na Rokáči tento rok.
0: Vidíš to.
1: A byli výborní, představili tam hlavně nové album The Mountain. A tohle teda je už z toho takový OG song samozřejmě, tak. Co slyšíte, ale Gorillaz tedy taky na Pohodě, 30. ročník, vyražte.
0: Gorillaz, Feel Good.

0: Doznívá Boyz společně s King Princess song Kill Your Pain. To se úplně hodí, Boyz a King Princess, ale spíš King Princess jsou samozřejmě kdo? Buchty.
1: No je to tak a Buchty dnes budete moc slyšet od 19 hodin na rádiu Wave. Dnes o tom, jak se žije na Šumavě a co dělá CEO sauny. Skoro si říkám, Sáro, škoda, že nebo by si tě spíš tebe mohli pozvat do dalšího dílu, aby si jim řekla, jak se žije v Sudetech, ano. Ale o tom třeba někdy příště.
0: No, třeba se mě pozvou.
1: Třeba jo,
0: možná
1: doufejme.
0: Dřív než tebe, Kubo.
1: O tom vůbec nepochybuju, já bych ti to přál. Přeji a bude ti přáno. Do podcastu Ovšem a o ničem přišla Klára, která se právě z Prahy odstěhovala do Malé Výsky na Šumavě.
0: No a jak taková pravá sauna vypadá a shoduje se s představami Zuzany a Ivany, to vše a mnohem víc, včetně Zuzky zážitku se saunovým rituálem uslyšíte v Buchtách dnes od 19 hodin. Ale co teda, Kubo, ty ještě a sauny? Máš to rád?
1: Já to nesnáším, je to blbě. Mně se tam navaluje normálně, ti řeknu.
0: A můžeš o tom aspoň poslouchat?
1: poslechnu si o tom rád, dokud je sauna mimo můj takzvaný perimetr, tak si o tom poslechnu rád.
0: No a možná by bylo dobrý kombo si poslechnout zrovna tenhle díl Buchet v sauně.
1: Jo,
0: to by bylo.
1: To
0: by tě zabilo.
1: Vidíš, už mě to zabíjí teďka, už to slyšíš. No každopádně, pokud byste chtěli Buchty slyšet i naživo, tak budete mít příležitost a to hned dvakrát toto léto, protože 17. července se ukážou v rámci festivalu Colors of Ostrava Buchty Live v aule Gong. No a potom, kdybyste nestíhali Colors, tak vyražte na letní filmovou školu v Uherském Hradišti, kde bude mít Wave silné zastoupení, no a mezi ním právě i Buchty.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
4: Let's just go by where I live, girl. Let's go.

0: 9 hodin 42 minut a nám dohrávají francouzsko-kubánské sestry Ibeyi.
1: A jejich mošpit.
0: Ano, a jejich mošpit.
1: Ono to úplně mošpitově nezní, je to víc takové atmosférické, ale mně se to docela líbí.
0: Mně se to taky líbí. A je to navíc novinka na Radio Wave. A ty se nám líbí vždycky. No a novinkou je také, máme novinku také z série různých pořadů, že ano, tak včera vyšel nový díl právě Podhoubí.
1: No a nové Podhoubí se zaměřilo na obnovitelné zdroje s programovým ředitelem Svazu moderní energetiky Martinem Sedlákem, který se podílí na projektu Nová energie Česka.
0: No a s Prokopem Pidhartem se bavil třeba o tom, jaké vlivy u nás působí nejen vnitrostátní, ale i ty zvenčí.
1: A jaké nové tváře by měly energetickou transformaci komunikovat? Ano. Na to se taky ten díl zaměřuje.
0: Na to bychom neměli zapomenout. Každopádně teď vám pustíme krátkou ukázku, pokud by vás zaujala natolik, a já věřím, že ano, že byste si chtěli pustit i zbytek dílu, tak ten již tradičně naleznete na webu Radia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích. Teď už krátká ukázka.
2: Vděčíme za to vlastně povolovacím procesům v České republice. A to, že se v České republice větrná elektrárna povoluje často více než 10 let, nás bohužel vede na poslední místo v žebříčku mezi evropskými státy ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Možná, kdybychom posluchačům měli říct nějaký příměr, kde Česká republika dneska je, tak v současné době se hraje mistrovství světa ve fotbale a je to, jako kdybychom nejlepšího hráče nechali sedět celý zápas na lavičce. Větrná energetika je právě to řešení, které nám může slevnit elektřinu a pomoct nahradit uhlí, ale bohužel v České republice ji nevyužíváme.
3: No a obstojí ten argument, že v jiných státech to jde, protože třeba mají moře, kde víc fouká, a že většina třeba těch zemí, kde opravdu se vyrábí hodně z větru, tak je to díky těm mořím?
2: Nemusí tak obstát. Když se podíváme na sousední Rakousko, které také moře nemá, tak má poměrně více větrných elektráren a využívá je právě k tomu, aby se po roce 2030 dostali na 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
4: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem na Radio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 9 hodin 50 minut k tomu stále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem.
1: Ano, je to takové, mě se úplně...
0: Ty jsi zaskočil.
1: Ty jsi mě zaskočil, já jsem samozřejmě ještě doposlouchávala Led by Her, What's the Reason, dokonce hodiny taky Blončil nebo Simi Living Life.
0: Ano, no a potom samozřejmě zprávy s kým?
1: Anabel, jo.
0: Je to tak.

0: Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátá hodina odbyla a před námi už závěrečné dnešní zprávy, které nám přináší Anna Bilio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Hasiči v Bratřicích na Brněnsku zhruba od půlnoci bojují s rozsáhlým požárem. Na ploše asi 2 hektarů tam hoří skládka. Na místě je vyhlášený 3 ze 4 stupňů poplachu. Skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Hasičům se ale podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. Výšší platu státních zástupců se dnes bude zabývat ústavní soud. S žalobou jedné státní zástupkyně se na něj obrátil Pražský obvodní soud. Žena se brání proti tomu, že se jí do výpočtu platu mezi lety 2022 a 2024 nezapočítala mateřská a rodičovská dovolená. Považuje to za diskriminační a neústavní a chce, aby jí státní zastupitelství doplatilo plat a náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Obvodní soud jí dal za pravdu. Během nočních útoků zasáhly ukrajinské drony 9 tankerů ruské stínové flotily. Za poslední 3 dny jich Ukrajina napadla celkem 19. Uvedl to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy na telegramovém účtu. Ukrajina útočila během noci taky na několik dalších ruských průmyslových objektů. Ruské úřady hlásí 1 mrtvého a několik zraněných. Na Slovensku dnes začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat 10 známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou také divadelní představení, diskuze nebo výtvarné umění.
1: Sport.
2: Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti obývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas
1: Rádio Wave. Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 10 hodin, 8 minut k tomu, středa 8. července, no a my začínáme, otevíráme se Saulem a jeho přední 3. hodinu rána se Saracha Jakubem. Kubo, tak žiješ pro takovéhle dny, mimochodem dnes je světový den alergie, takže to je úplně den pro tebe.
1: Já už žiju jenom pro tyto dny, prosím tě. Alergie naštěstí už odezněla, všechno to smyl déšť, zaplať pánbu za to, dneska slavíme také svátek svatého Kyliána, pozor.
0: Ano.
1: A tam platí, že prší-li na svatého Kyliána, budou hubené žita. No, tak to je taková pranostika. To se na 8. 7. traduje.
0: Takže to znamená, že ta úroda nebude asi dobrá. Pokud dnes by zapršelo, tak...
1: Ale zatím neprší, tak uvidíme, jak to dopadne. Drží se to.
0: No tak...
1: Kyliáne, vydrž.
0: Ty mi úplně přihráváš, protože já tady mám samozřejmě takové horoskopické spirituální okénko a mám to pro tebe.
1: No, to my máme rádi, ano.
0: Ano, ano. Takže střelce čeká dynamický rok, to seš ty. Seš, veď?
1: Ano, ano,
0: no, to už vím samozřejmě. Střelce čeká dynamický rok, hvězdy ti na dnešek přinášejí příležitost, pozor, pro změnu práce.
1: Ale
0: taky kariérní
1: spokojený
0: postup a prý máš nejlepší kolegyně na světě.
1: Jo, to tam píšou, jo?
0: To tam píšou.
1: Tak to budu chtít vidět důkaz nějaký o tomhle rčení. No tak to je hezké, že nám to dneska tak se vyvrbilo všechno v jeden den, protože to není, Sáro, ještě všechno. Respektive včerejší den byl významný. Pokud jste třeba jedli včera čokoládu.
0: Já jsem jedla.
1: No tak si dobře udělala, nemusíš mít rozhodně žádné výčitky, jako je mívám například já po každé tabulce čokolády. Včera byl tudíž světový den čokolády. Ten připadá na 7. července a má takový zajímavý původ. Tento den je totiž spojován s datem, kdy se čokoláda poprvé dostala do Evropy v 16. století.
0: Mm-hmm. A jak jinak tenhle den oslavit, než si právě dopřát tady tuhletu sladkůstku?
1: No to bylo včera, ale to už bohužel neplatí, ale samozřejmě kvituji každého, kdo čokoládu jí, podporuji tento, někdo by řekl zlozvyk, pro mě to svátek.
0: Mm-hmm.
1: Doslova svátek.
0: Mimochodem v červenci nás ještě čeká mnoho zajímavých takových mezinárodních dnů, viď třeba i den lichých ponožek.
1: Opravdu, to je teďka? Ale víš, že je červenec už.
0: Červenec, já jsem říkala červenec. Myslím, že to bude příští týden.
1: No tak já doufám, že tady budeme a pokud ano, tak přátelé, všichni liché ponožky, povinně.

0: 10 hodin 22 minut nám dohrála Barbora Hora a Perseids. No a pokud byste nechtěli třeba dneska sledovat právě Perseidy, tak si můžete pustit například nový díl podcastu Hotspot. Čeká nás krátká ukázka ještě předtím, ale o čem vlastně je nejnovější díl Hotspotu, tak creepypasty proměnili internet v místo, kde se rodí nové městské legendy, píše kdokoliv, šíří se sami a patří tak trochu všem a zároveň nikomu.
1: No a my jsme se s Kubou bavili v offlineu, že s tím nemáme moc zkušenosti, nevíme
0: no,
1: vlastně nemá,
0: já nevím, co to je,
1: ano, nevíme, co to je, tak já jsem to našla, povím ti to. Tak creepypasty jsou označení pro krátké hororové příběhy, městské legendy a tajuplné mýty, které se šíří po internetu. Název vznikl okolo roku 2007 na diskuzním fóru 4chan a je to spojení právě anglických slov creepy, děsivý a internetového slangu copy-paste, takže texty kopírované a vkládané dál.
0: Saro, ještě, že tě mám, já tohle vůbec nevím,
1: a ještě jsem to řekla anglicky, takže to možná... Tak...
0: Jsem obohacen.
1: To možná taky nevíš.
0: Jsme oba obohacení. Každopádně o tom se baví s filmovým kritikem a znalcem hororu Antonínem Tesařem. Mluví také o digitálních bubácích, hrůze prázdných prostorů i o tom, co se stane, když se z anonymního příspěvku na 4chanu stane nejvýdělečnější film studia A24.
1: Celý díl se samozřejmě poslechněte na webu Radio Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích a teď už krátká ukázka.
2: A v kontextu backrooms se hodně často skloňuje pojem liminální prostory. Co to jsou liminální prostory? Pojďme si je trošičku ukotvit.
3: To je právě hrozně zajímavý, že vlastně ty backrooms a vůbec ty creepypasty jsou vlastně jako nějaké lidové legendy. Je to jako pokračování nějakých urban legends v tom analogovém předinternetovém prostoru a tím pádem je to hodně spojený vlastně s nějakýma fanouškama a s nějakou lidovou tvořivostí, ale zároveň vlastně ty creepypasty tak jsou spojený s minimálně teda dvěma jako velmi akademickýma intelektuálníma trendama, který právě prošly za posledních 20 let tou akademickou sférou. Jedno je hauntologie a druhý jsou právě ty liminální prostory, což byla právě někdy kolem toho roku 2020 velký trend estetický, právě přesně toho, co jsem popsal, jako co jsou ty backrooms, prostě prostoru, který jsou, mají vzhled právě buď to nějakých kancelářských prostor, nebo jsou to hotelová lobby, nebo jsou to různý čekárny, ale třeba taky průchodový prostory v supermarketech, nebo opuštěná hřiště a podobně. Takže vlastně prostory, které jsou spojený s nějakou městskou kulturou, s nějakým městským prostředím, ale zároveň prostory, které jsou zvláštním způsobem jako zbavený svého účelu, působí vlastně trochu strašidelně tím, jak jsou opuštěný nebo zastarávají. To slovo liminální vychází vlastně z analýz klasických mytologií, kde liminální jsou vlastně přechodové obřady. Vlastně jako přechod od puberty k dospělosti, tak to je nějaký liminální rituál. A to liminální vlastně znamená ten přechod. To znamená, že to nejsou jako nějaká místa, ale spíš to jsou nějaký meziprostory mezi těma místama, jo, který mají teda tenhle ten jako zvláštní ráz, pokud je vytrhnete z toho jejich kontextu. Což je vlastně jako, je to jako fascinující a je to potom v nějakých teoriích spojený, podobně jako ta hauntologie teda s právě nějakým neoliberalismem, s kritikou neoliberalismu, s kritikou toho pozdního kapitalismu právě. Ono je to vlastně dost

0: jakoby tomu principu jako hodně pomohl, protože vlastně přesně jako najednou jsme tady žili v situaci, kdy jsme měli strašnou spoustu liminálních prostorů kdekoliv jinde, než bylo doma, kde jsme byli zavření, no.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 10 hodin a 30 minut k tomu 8. července, středa. Kubo, vlastně je totálně prázdninový provoz, nebo spousta lidí, přestože nemá prázdniny oficiálně, tak mám pocit, že je tak nalazená. Mm-hmm. Ale my jsme na Radio Wave samozřejmě činorodí, jsme
1: ano,
0: aktivní činní.
1: My jsme nezaháleli.
0: Přesně tak, protože 29. června vznikla audiokniha nová.
1: Ano,
0: na Radio
1: Wave. Měla premiéru nová audiokniha od Daniela Flaši, Muklové a Šlajsny, opravdový příběh o kilech kokainu, vězení a jedné nápravě.
0: Přečtu anotaci, která je velice výstižná, abyste pochopili, o co jde. Zní takto. Jsem Dan, bývalý dealer. Pokud jste si mezi léty 2010 až 2020 dali někde v Praze dobrou čáru kokainu, nejspíš to byl ten, co jsem přivezl z Holandska. Kvůli tomu mě zabásli a stal jsem se muklem. Muklové a Šlajsny, tak to je šílený svět, ve kterém Daniel Flaša prožil pár let a napsal o tom knihu.
1: Ano, a na to si poslechnout tuto desetidílnou audioknihu máte čas až do 23. srpna. Rozhodně toho využijte. Já už jsem si pár dílů poslechl a musím říct, že je opravdu o co stát, stejně jako v případě dalších audioknih Rádia Wave. No a co bychom měli určitě dodat je, že hlas, který vás audioknihou provede, patří Michalu Holánovi. Připravila pro vás audioknihu Adela Vondráková, o zvuk se postaral, děkuji, Jonáš Pelikán a Jitka Špálová.
0: No a můžete, jak už bylo zmíněné, tuto audioknihu poslouchat do 23. srpna, naleznete ji samozřejmě ve vašich podcastových aplikacích a na webu Rádia Wave.
1: Tak příjemný poslech.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave. Nueva York!
3: Ráno s Jakubem a Sarah.
4: Dobrý.

0: 10 hodin 39 minut nám dohrává Fuše a Drive. No a Drive, velký Drive, jako každoročně probíhá samozřejmě v Karlových Varech, kde probíhá 60. jubilejní 60. ročník Karlovarského filmového festivalu. A nebyli bychom to my se Sárou, nadšení milovníci filmu, navíc Sára filmařka, abychom se tam tak aspoň mentálně teď nepřepravili a trochu si nepopovídali o tom, co se dnes bude dít.
1: Přesně tak, ale chtěla jsem říct, opravdu jakoby mentálně se tam jenom přeneseme, protože my s Kubou jsme tam nebyli.
0: No, my makáme totiž.
1: My, ano, my máme FOMO.
0: No, ani ne. Někdo chodí po červeném koberci, někdo maká prostě.
1: Někdo chodí po Vinohradské třídě. Každopádně jsme si říkali, že bychom vás mohli obohatit, co se dnes tedy bude ve Varech dít. Je to už 6. den. Takže jsme vlastně za půlkou.
0: Přesně
1: určitě,
0: tak,
1: protože 11.
0: se.
1: července, tedy v sobotu, je závěrečný ceremoniál. Dozvíme se, kdo si odnese křišťálový globus, myslím, a spousta ještě jiných cen. Tak na co třeba dnes se těšit? Tak já bych v 11 hodin šla na film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Je to film od režisérky Pepy Lubojacky, který získal cenu za dokument na Berlinále. Je to taky spolužačka, absolventka
0: to
1: FAMU.
0: Je.
1: No, je to z dokumentu, myslím.
0: Jo, takhle.
1: Spolužačka, ale ano, jako známý a teda gratuluju.
0: Jo,
1: ty chtěla bych hrozně,
0: znáš,
1: chtěla
0: no,
1: bych ten film vidět. To je mladá, nadějná dokumentaristka.
0: No
1: víš,
0: tak držíme
1: Kubo.
0: Palce, ať po Berlinále třeba získá cenu.
1: No,
0: záře
1: si na Kvifu, určitě.
0: Bylo by to ideální. No, já bych rozhodně od 12.15 vyrazil na Davida Chase, který bude v Císařských lázních vyprávět o svém největším samozřejmě kinematografickém zářezu, a to je Rodina Sopránů, neboli Sopranos. On je tuším vlastně autorem toho scénáře.
1: Ano,
0: jestli
1: jo,
0: se
1: jo, jo, přesně. Jedním z tvůrců.
0: A to je asi můj nejoblíbenější seriál.
1: A ty seš obecně na ty hvězdy. Říkal jsi, že tenhle rok byly zajímavé osobnosti pro tebe, herecké.
0: No to každopádně.
1: Ve Varech, tak kdo tě nejvíc mrzí? O koho jsi přišel?
0: No tak asi Jeffrey Wright, který ještě teda nedorazil. On totiž tuším, že setkání s ním proběhne až v pátek, a to je zase člověk, který mi skrze svoji roli, kdy hrál Muddyho Waterse ve filmu Cadillac Records, tak mě oslovil tou hudbou, bluesem, vlastně mi otevřel svět bluesu.
1: Tak to ještě můžeš dorazit.
0: No ale když jsme už u té hudby, Sáro, tak nejenom hvězdy ze světa kinematografie dorazily do Varu, ale i hudební hvězdy.
1: Ano.
0: Zahrála totiž.
1: Ano, kdo?
0: Anastasia.
1: Neuvěřitelné.
0: A speciální vlastně
1: to bych chtěla slyšet
0: naživo. To bych taky chtěl slyšet. A líbí se mi i ten trend, protože loni se do Varu přijel podívat Seal, který tam taky zahrál, australská megastar, už dlouholetá, no ale to tedy opět dlouholetá star Anastasia.
1: No výborně, tak ještě předtím, než si ji pustíme, protože Kuba ji připravil tady k nám do playlistu, tak já bych ještě chtěla zmínit, že dnes má premiéru například český film od Miroslava Krobota Zpráva pro Minervu, nebo taky novinka od režiséra, kterého mám moc ráda, Bohdana Karáska, Mistrině. Tak od 19 hodin v Pupu a teď už Anastasia.

0: 10 hodin, 53 minut, no a to krásné ráno se Saracha Jakubem se bohužel nachýlilo ke svému samotnému konci, ale nezoufejte, protože jak už slyšíte tady zatačovat
1: slzu. Přesně, přebírá ho úplně úžasný člověk, kolegyňka Eliška Soukupová.
0: Je to tak.
2: Já se z toho nějak dostanu z těchto smutný události. Zdravím posluchačstvo Českého rozhlasu, Rádia Wave, čauky mňauky, tady Eliška.
1: Eli, je 8. července, to byla jsi už na kvifu, budeš?
2: Byla jsem na kvifu,
1: jo,
2: ano.
1: A
2: jo.
1: Jak
2: no,
1: tam?
2: Bylo to hustý. Měli jsme tam premiéru našeho nového filmu Čika Čeka.
1: Ano.
2: Který režíruje Šimon Holý, možná ještě známý.
1: Taky zdravíme.
2: Posluchačstvu Rádia Wave. A bylo to neskutečný, no. Měli jsme premiéru ve velkém sále.
1: Jasně.
2: V hlavní soutěži Červený koberec věci, no. Jako,
0: byli jste nádherní. Já jsem koukal na fotodokumentaci, aspoň tady z Prahy, tak na dálku jsem se tam přál být s vámi, ale byli jste opravdu krásní.
2: Děkujeme.
1: Tak ještě budeme držet palce, protože 11. je ten ceremoniál závěrečný, takže třeba ještě padne nějaká cena.
2: No bylo by to jako neskutečný, no. My si asi úplně na nějakou festivalovou cenu nemyslíme, ale zároveň v posledních pár dnech jsme byli na žebříčku na druhý příčce, myslím, v divácké ceně.
1: Oblíbenosti.
2: Takže to jako si myslím, že je nejvíc, ale pro nás asi největší, nebo pro mě osobně největší cenou je, že za 60 let existence Karlovarského filmového festivalu jsme poprvé přivedli na Červený koberec drag queens.
1: Yes.
0: To je skvělý.
1: A ty vypadali skvěle.
2: No,
1: ne, fakt
2: nádherný.
1: Jako vaše delegace byla úplně i přes fotky, videa, super.
0: Jo, no, vypadali jste skvěle vypadáš i teď samozřejmě, Eliško.
2: Díky, ty taky.
0: Ano, tak už
2: já
0: už
2: jsem tady před začátkem naší předávky jenom komplimentovala Sarah, protože má nové vlasy.
1: Ano,
2: ale
1: jsem ještě jsem opálena.
0: Je to tak,
2: ale
0: je.
2: Jsem zapomněla říct, že ty taky jenom záříš.
0: Já vám děkuji, snažím se, dělám, co můžu. Na 55 let vypadám podle mě výborně. Každopádně, Eliško, užij si to a my se Sarou se loučíme.
1: Loučíme se,
2: pa,
1: pa, pa,
2: pa.
3: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
4: Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
3: Rádia Wave.
4: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ve vysílání Rádia Wave Diva za divou, tohle byla Jessie Ware a za malou chvíli nás tady společně čeká nová Charlie XCX. Je 11 hodin a 8 minut. Ladíte zatím ještě dopolední vysílání s Eliškou Soukupovou a přeju vám krásnou středu 8. července. No ale zpátky k té Charlie. Jestli si říkáte, že britská popstar už musí být totálně vyždímaná, tak na začátku roku vydala do provoze zající film Bouřlivé výšiny. Mockument The Moment hrála ve filmu Erupcia a teď už zase fanoušky navnazuje na další album, které se bude jmenovat Music Fashion Film. Tak není divu, jo? Protože tenhle ten výčet je opravdu, jako řekla bych, až workoholický. Nicméně ona na nás tak jako z pozadí mrká a to pomocí skladby Wink Wink.

0: Jak žít ve světě plném nejistoty? Budeme muset změnit představu o dobrém životě, míní filozofický poradce Adam Lalák. Dnes si ho podle něj často spojujeme s dětmi nebo s hypotékou, ale některé z těchto představ časem nemusí platit. Proč je tak náročné cítit bezmoc? A kde dnes hledat smysl, naději anebo pocit jistoty? To se dozvíte v novém nádechu na Rádiu Wave, který je k poslechu buď na webu Rádia Wave, wave.cz/nádech, nebo ve vašich podcastových aplikacích. My si ale teď z tohoto dílu dáme společně krátkou ukázku.
1: Evropa je teda nejrychleji se oteplující kontinent a do toho tady dochází k celé řadě dalších radikálních změn a myslím si, že ta nejistota je skutečně něco reálného a obavy ohledně toho, jestli věci, které dneska bereme za samozřejmé, v budoucnosti budou ještě samozřejmé, jsou určitě na místě. Ve chvíli, kdy se mění naše kultura tak signifikantně jako dneska, tak je možné, že řada těchto věcí, které my dneska považujeme za součást dobrého života, tak v budoucnosti už součást dobrého života nebudou. A ta představa o dobrém životě se změní a my musíme jako přemýšlet o tom, jak může vypadat dobrý život v budoucnosti. Bude potřeba zamýšlet se nad tím, jak vyprávět příběhy našich životů méně individualisticky. Jak je vyprávět způsobem, který bude zahrnovat sdílení, který bude zahrnovat komunity, který bude zahrnovat kolektivy. Václav Havel má takovou slavnou citaci, ve které říká něco jako, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale je to jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Jak říkám, pokud člověk si ve svém životě najde čas pro tuhletu milující a spravedlivou pozornost vůči světu a nezavírá předtím oči, tak zároveň by si měl najít čas i právě na tohleto jako vnímání té přítomnosti a krásy věcí kolem sebe. Dovolme si snít, dovolme si fantazírovat, představovat si, jak by věci mohly být, protože pokud to nebudeme dělat, tak se může snadno stát, že podlehneme té představě toho, že to, jak svět funguje, jak jsou věci nastavené, tak je jednou pro vždy dané a že s tím nelze nic udělat.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Věděli jste, že podcast Boys není jenom pro všechny boys, ale klidně i pro všechny girls a nebo kohokoliv jiného? Já jsem zrovna nedávno, myslím si, že to bylo 3 dny zpátky, narazila na nejnovější díl nebo jeden z nejnovějších dílů podcastu Boys, ve kterém si Krištof Šimek povídal s Liborem Boučkem. Hostem této epizody byl Libor, který mluvil o úspěchu, pracovním tempu, mužství a třeba i o tom, jak se po narození dětí proměnily jeho životní priority. Taky, že i přes množství projektů nemá pocit, že by byl zahlcený. Dá se ale říct, že je šťastný? To se dozvíte právě v tomhletom rozhovoru. Pokud jste ho ještě neslyšeli, tak si ho nalaďte buď na webu wave.cz/boys a nebo ve svých podcastových aplikacích. Třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Co mám s tebou dělat, pekárek?
3: Největší práskačský pohov jsou řidiči.
2: A do dna.

0: ty si nabúral geálne.
1: Tu si kamaráde zacvakáš a na kočírování môžeš zapomenúť.
2: Filmová retrosérie Volha.
3: Jo, nechaj řídit a mě kvůli pár plechům šouknou sem.
2: Zítra večer na ČT1 a v i vysílání.

0: Mně přijde, že playlist Rádia Wave jakoby nám napovídal, že teďkonc budeme trošičku gameově zaměření, tedy budeme se bavit o nových hrách. Před mnou už Anna Belio, ahoj.
1: Ahoj.
0: Která právě donesla z vrchních pater Českého rozhlasu novinku, která se týká herní komunity kolem Minecraftu. Ty se totiž z tohohle toho doslova posadí na zadek. Hra švédského vývojáře Markuse Peršna totiž přichází s aktualizací, díky které si herní postava Steve i další avataři budou moci po 17 letech konečně sednout. Tak Ani, řekně nám k tomu něco víc, proč vlastně Mojang Studio přichází po takové době právě s tímhle?
1: No tak v Minecraftu můžeš vlastně už 17 let pochodovat, létat, chodit spát, ale posadit se za celou tu dobu nebylo možné, což některým hráčům vlastně přišlo přirozené, aby tuto schopnost herní postavičky měly po tom, co vlastně logicky tam jako hodiny a hodiny staví a potom je takové jako poetické si potom jako několika hodinovém stavení sednout a tak nějak jako se porozhlédnout po tom, co tam ten člověk jako několik hodin dělal, a nebo vlastně tady ta feature vlastně nebo tady ta vlastnost, či schopnost, chceme-li, tak se hodí vlastně pak, že je tam více hráčů v tom světě a chtějí roleplayovat, takže vlastně jako jedou tam podle nějakého scénáře a to se taky hodí, aby si tam ty postavy sedly. Ale jiným naopak přijde, že sezení je v této hře v podstatě nadbytečné, protože málo kdy je vlastně potřeba tento úkon provést, protože v tom světě neomezených možností takřka je furt co dělat a není potřeba u toho nějak moc odpočívat.
0: Já jsem ale slyšela, že hráči byli doposud poměrně vynalézaví a postavy přes různé improvizace dokázali přimět se i posadit. No tak jak to dokázali?
1: Samozřejmě tak herní komunita je v tomhle tom velice vynalézavá. A nešlo samozřejmě o ten 100% posed, ale o jeho jakousi iluzi, kterou lidé vytvářeli pomocí módů, například i skrytých důlních vozíků, že právě jako vetřeli k těm postavám, nebo loďky, nebo dokonce i prasátka, nebo další objekty, které právě tu postavičku udržely na místě, aby se nehnula a vypadalo to právě jako z dálky nebo jako zblízka, že teda jako iluze, že sedí.
0: Dobře, tak ale už jsme teda od té iluze daleko, jdeme k té realitě. Co teda konkrétně vývojáři do hry přidají? Jedná se o nějaký kus nábytku nebo si prostě sedneš na cokoliv, nebo jak to je?
1: Půjde o polštářek, tedy takzvaný kušin. Tuto v uvozovkách vychytávku půjde vytvořit pomocí 3 plátů vlny umístěných do vodorovné řady. A pro estetiky taky přidávám další dobrou zprávu, a to je, že vývojáři nabízí tento kušin v 16 barvách, takže budou moct sladit do svého prostředí.
0: Ježíš, tak to je geniální, v 16 barvách. Mm-hmm. Super. No a kdy se hráči můžou teda na tuhletu novinku těšit?
1: Tak aktualizace byla oznámená včera, video oficiální už je na YouTubeovém kanále Minecraftu a dostupná by měla oficiálně být letos na podzim, ale i ti, co mají přístup k beta verzi nebo předběžným vydáním, tak už si mohou novou funkci sezení vyzkoušet již nyní.
0: No tak to je geniální, to jsou samé dobré zprávy.
1: Samé dobré zprávy.
0: Ze světa Minecraftu do světa lidí.
1: Je to tak.
0: Tahle vina Anna Belio, kdyby vás zaujala tahle nebo třeba jiná novinka ze světa nebo od nás z Česka, tak zaměřte kam jinam než na náš web wave.cz/wavenews. Ani děkuji moc, že jsi na nás udělala čas.
1: Také moc děkuji, mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Ve vysílání Rádia Wave Pharrell Williams a Kate Ramone je 11 hodin a 52 minut a já se vás ptám, kdy jste si naposledy hráli. Počítali žlutá auta, šplhali, váleli sudy nebo dělali, že země je láva. Hravost by podle hosta nejnovějších fasád na Rádiu Wave, sochaře a spoluzakladatele Stohoven Matěje Hájka, měla přesahovat hranice dětských hřišť. O tom, jakým způsobem používá právě hravost ve své práci a proč si myslí, že je pro nás dospěláky absolutně esenciální a nezbytná, si budeme povídat až po 12. hodině ve vysílání Rádia Wave. No ale do konce té 11. hodiny vysílací nás tady společně čekají třeba kapela Maryland, Thanks So Much a nebo za malou chvíli Chloe a skladba Close.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kdy jste si naposledy hráli, počítali žlutá auta, šplhali, váleli sudy a nebo dělali, že země je láva? Hravost by podle hosta nejnovějších fasád, sochaře a spoluzakladatele Stohoven Matěje Hájka měla přesahovat hranice dětských hřišť. Jinak by nám totiž zakrnil mozek. Alena Harciníková s Matějem Hájkem v podcastu Fasády řeší, jak by mělo vypadat ideální dětské hřiště, ale taky kde a jak se může vyblbnout dospělák. Čekejte recepty na hravost a zase trochu jiný pohled na město kolem nás. Teď nás čeká krátká ukázka, ale celý díl, a tedy celý rozhovor s Matějem Hájkem ze Stohoven najdete na webu wave.cz/fasády a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Úplně na základu je to, že vy kráčíte nějakou už přesně jako rutinou nebo nějakou zaběhlou cestou a je to o tom vlastně nastavení vaší mysli, zdali vlastně objevujete něco nového nebo ne. Je to utilitární pohyb z bodu A do bodu B, nebo jestli máte to mentální nastavení, že právě jste v tom módu explorer, jako nějaký průzkumník, což je nějaká hravost právě v tom obsažená. A pak jako možná to směřuje k tomu teda bavit se o tom, zdali jako je úkolem jako umělců, architektů a designerů veřejného prostoru vytvářet situace, které člověka vytrhávají z běžného vnímání. Za mě jako ano, jako samozřejmě přiměřeně.
2: Vnímám to tak, že mám pocit, že by souhlasil.
1: přiměřeně asi okolnostem, že jo, tak někde je vhodný jako být velmi utilitární a někde jako je prostor na to vytvořit situaci, která vám umožní zažít jako ten běžný stav věcí znovu a jinak. A za mě vlastně tohle je jakoby jedna z primárních funkcí umění obecně. Jako umělecký dílo, který má tu možnost, vám dává možnost si vlastně přenastavit vnímání těch symbolů, který to umělecké dílo vlastně přináší.
2: No já jsem tím narážela i na ty památníky, protože vím, že vlastně ta myšlenka, kterou jako razíš, je, že i ty památníky by měly mít nějaký hravý prvek a že to nemusí být vlastně nic jako zvláštního, to, že my si budeme hrát na něčem, co má být vlastně trošku vážný, nebo možná z toho máme mít trošku respekt.
1: O čem je kultura, že jo? Kultura pracuje s nějakou tradicí a ověřuje, zdali ta tradice je platná. Vezme tu tradici, zatřese s ní, jako tím kulturním tancem a to, co opadá, prostě už nefunguje. Jo?
2: Takže takový stromeček prostě na konci Vánoc.
1: Třeba v určitým jako pohledu, kdybychom byli takový, jako, to by bylo hodně jako postapo,
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Buchty o tom, jak se žije na Šumavě a co dělá CEO sauny. Do podcastu o všem a o ničem přišla Klára, která se z Prahy odstěhovala do Malé Výsky na Šumavě a začala ve městečku poblíž pracovat v sauně. Jak taková sauna vypadá a shoduje se s představami Zuzany a Ivany? To vše a samozřejmě mnohem víc, včetně Zuzky zážitku se saunovým rituálem, uslyšíte v Buchtách už dneska v 19 hodin.
1: Buchty.
2: Duchaplná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 12 hodin a 39 minut a já mám pro vás ve vysílání Rádia Wave připraveno pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina. Nejprve se společně podíváme do Jindřichova Hradce, konkrétně do kina Střelnice. Tam vás v 17 hodin a 30 minut čeká projekce snímku Supergirl a ve 20 hodin můžete zajít na film Backrooms. Teď se přesuneme do Sokolovského kina v Alfa, kde můžete v 18 hodin zajít na pětku Toy Story a udělat si takový feel good večer. A nebo můžete o něco později ve 20 hodin zajít na snímek Posedlost. Ještě jednou Sokolovské kino Alfa. Pokud jste v Bruntále anebo v okolí, tak můžete zamířit do kina Centrum. V 17 hodin vás tam čeká animák Odvážná Vajána a v 19 hodin a 45 minut můžete zajít na film Backrooms. Mrkneme se i do Prahy, a to do artového kina Aero. V 20:30 večer, tedy ve 20:30, můžete zajít na Frankensteina a předtím v 18 hodin můžete zajít na film, který mě osobně velmi zajímá a podle mě tam možná půjdu, který je z roku 1994 a nepůjdu na něj, protože jsem se narodila v tomhle roce, ale půjdu na něj, protože se jedná o hongkongský snímek režiséra Wong Kar-wai, který je v odborných kruzích považován za, řekla bych, téměř kultovní záležitost. Je to jeden z těch asijsky hbitých filmů. Kameramani tohoto filmu jsou známí tím, že mají takzvaně velmi hbité záběry. Berou to z ruky, to znamená, že to má takový hodně vtahující jakoby dojem na vás, na diváka. A jedná se vlastně o studii každodenního života, jako jsou takové ty, řekněme, zcela bezvýznamné, jak říká autor, profese, jako třeba pašera práci drog nebo prodavačky v bufetu, vyprávějí o takové té staré dobré samotě uprostřed davu a o neschopnosti komunikace a nenaplněné lásce. No já si myslím, že moc fajn palán na večer. Praha kino Aero, Chungking Express v 18 hodin a Frankenstein v 20:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A tady už novinka z minulého týdne, Sophia Stell a Molly in the Club.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: 12 hodin a 52 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Krátce po 13. hodině se můžete těšit na ukázku z nového dílu herního podcastu Quest. Quest se tentokrát vydal do Japonska, aby si tam zajezdil nejen s tamnějšími trhači silnic a dálnic. Každopádně teď ještě 13 hodin není a čeká nás ještě pár skvělých minut našeho playlistu, což konkrétně znamená Leto s Monikou a teď rovnou Spilled Up a skladba Angie.

Newyorský rapper Vicky tímhle tím trackem Ride Away nám přeje krásný den, abyste vstali pravou nohou, i když je odpoledne, to je úplně jedno. Víme, že nálada se může zkazit v každou denní dobu. Tak doufám, že se máte fajn, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová.

0: Teď si pustíme ukázku z nového herního podcastu Quest. Quest se vydal do Japonska, aby si tam zajezdil nejen s tamnějšími trhači silnic a dálnic. A Jarda se projel v závodní hře Forza Horizon 6 a své dojmy z virtuálního Tokia si rozhodně nenechá pro sebe. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích. Teď už ale ukázka z tohoto.
1: No, z Japonska teda nejsou, ale máš pocit, že z pohledu člověka, který tam nikdy nebyl, že je to jako stvárněný dobře?
2: Je to dostatečně dobře stvárněný na to, abych přesně jako člověk, který tam nikdy nebyl, si myslel, že takhle to tam vypadá.
1: Mm-hmm.
2: Je to samozřejmě mnohem na menším měřítku, to znamená, není to jedna ku jedné Tokio a jedna ku jedné ty provincie Japonska, ale je to dostatečně chytře zmenšeno na to, aby se tam člověk mohl vyřádit, zároveň jako chvilku tím městem třeba jel, aby to nebylo jenom jako, že mňou a projedeš jako městem.
1: No tak mám pocit, že to bývá teda v reálu. Když máš to sportovní auto a není zrovna
2: no,
1: červená, tak...
2: v tom Tokiu
1: tak
2: úplně ne. V tom Tokiu úplně ne, co jsem měl možnost vidět z různých třeba Top Gearu a podobných věcí, že skutečně tam se jako zastavíš na chvilku.
1: Oni hlavně dbají na ty dopravní předpisy, ale zas o to víc můžeš obdivovat auta v ulicích.
2: Ano. A ano, obdivování aut, důležitá věc, poznamenejme se někam na myšlenkovou mapu, že se k tomu ještě vrátíme, ale budu povídat o chvilku ještě o tom prostředí. Většinu času se nepohybuješ ve městech, ve Forza Horizon 6, ale to vůbec nevadí. Naopak si myslím, že vlastně příroda vždycky byla hlavním jakoby tahákem toho, co, na co se koukáš ve Forza Horizon jako sérii.
1: Tak ona, japonská příroda, je proslulá tím, že je dost krásná.
2: A hlavně je dost variabilní, to je na tom to podstatný, že vlastně se tam dostaneš jak na... až na vrcholky hor, kam výjdu jenom já.
1: Počkej, takže vyjel jsi na Fuji, nebo jak,
2: no,
1: jak tomu mám rozumět?
2: Hora Fuji tam je, jako někde v pozadí, nevyjedeš úplně nahoru, že bys jako řekla, nasedla do svého Maserati a řekla a já jdu.
1: Tak aby to bylo pravdy, nebo podle pravdy, tak musí být hora Fuji většinu času zahalená oparem mlhy, protože ona je reálně vidět asi 100 dní v měsíci.
2: Tak naštěstí jsme se...
1: měsíci v roce.
2: Naštěstí jsme se trefili do jednoho z těch 100 dní, je
1: do
2: vidět.
1: Forze se vždycky trefíš.
2: A v tom celkovém prostředí je tam hrozně příjemný vidět, jak je to dělané jako s úctou k té krajině, že skutečně jako, že to není taková ta vyumělkovaná japonská krajina, ale že jako, jakožto člověk, který tam nikdy nebyl, můžu říct, že ano, takhle bych si dovedl představit, že to tam skutečně vypadá a že skutečně, když jedu autem po japonském venkově nebo po japonské i přírodě, takže takovejhle zážitek z toho budu mít, což je jako asi velký pozitivum té hry.
1: Mm-hmm. Takže tvůj dojem je, jako bys tam byl.
3: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem

0: 13 hodin a 30 minut ladíte rádio Wave a možná jste si nevšimli, ale začátek července se nese ve znamení romantiky. Na Empire State Building vylezla ruská dvojice se vzkazem o lásce a žádostí o ruku. Kontroverze vyvolala Taylor Swift se svou pompézní svatbou v srdci New Yorku a press tour k filmu Enola Holmes 3 provází atmosféra nového alba Olivie Rodrigo. Kmírovi z podcastu Slejvák se přidává do nejnovější epizody webeditorka rádia Wave Anna Vavanová, která je taky známa jako DJka Anna Banana. Povídat si budou například i o reality show Party Shore, o písni Aqua Babes a nebo o sporu OSI s AI toolem Sora. Ano, samozřejmě vás zvu k poslechu dnešního Slejváku a to už v 18 hodin.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 13 hodin a 41 minut a to znamená jediné, mám pro vás pár kulturních tipů a tentokrát to jsou tipy, kam a na co můžete dneska zajít za živým hudebním zážitkem. Moje první pozvánka směřuje do Papírenské 10 v Praze. Tam vás totiž čeká to, že Acid Coffee slaví 6. narozeniny. Je tam zcela zdarma party v podobě open air zkoušky Siren. Zahrají vám City, Nocturnal Thing a nebo třeba Smetí. Party začíná už ve 21 hodin. Moje druhá pozvánka směřuje do Strahovské 7, tedy do klubu 007. Tam vám zahraje malá velká kapela z amerického Seattlu, která provede zátěžový test vašeho sluchu a psychické odolnosti. Zahrají Zeke z USA společně s Garage Rattlesnakes jako supportem. Pokud máte náladu spíš na větší venue, tak vás pozvu do pražského Roxy, protože už je to 50 let, co londýnští pankáči The Damned vtrhli na scénu, tak se rozhodli zahrát dnes večer v Roxy v 19 hodin. Moje pozvánka směřuje nyní do pražského klubu Rock Café, kde vás čeká americká mašina Lower Class Brats, kteří společně přivezou dávku nekompromisního clockwork punku, ostrých refrénů a syrové energie přímo z texaských ulic. Jako support zahrají Snad a nebo Problems. A moje poslední pozvánka směřuje do prostoru Tendence, který je na pražské Letné a tam vás ve 21 hodin čeká Marie Pravda společně s Flejkou. Jedná se o takovou DJskou poslechovku, to znamená popovídáte si, dáte si něco dobrého, ale zároveň uslyšíte super DJský set.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Novinka. Novinka.

0: Budíš vám track Easy Breezy soundtrackem dnešního dne, tedy středy 8. července. Zdravím vás ze studia Rádia Wave. Pomyslně vám mává Eliška Soukupová. Je 13 hodin a 53 minut. Já tady s vámi budu i po 14. hodině, kdy se podíváme na takové téma, že přibližně 80% Čechů a Češek má podle nového výzkumu pocit, že se v České republice může svobodně vyjadřovat. Každý pátý ale tvrdí opak. Jak vidí svobodu slova mladá generace? A která témata považují Češi za ta nejkontroverznější? Na to se mrkneme po 14. hodině. Každopádně teď do konce té 13. hodiny vysílací vás tady čekají třeba YOY anebo Eve's Tumor.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byla Aiko a její skladba Shotgun ve vysílání Rádia Wave. Je 14 hodin a 8 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásnou středu 8. července a nás teď společně čeká britský rapper s nigerijskými kořeny Fimi Guerrero, který po záplavě skvělých mixtapeů a EPček si dal na 2 roky takovou pauzičku, odmlčel se a teď se vrátil s novou nahrávkou The Statue of a Fool. A my si dáme teď spolupráci s Bass Victimem a track Dutty.

0: I was looking for it. I swear I felt it. I swear some kind of spirit. I swear.
1: Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow.
2: Přibližně 80% Čechů a Češek má podle nového výzkumu pocit, že se v České republice může svobodně vyjadřovat. Každý pátý ale tvrdí opak. Jak vidí svobodu slova mladá generace a která témata považují Češi za nejkontroverznější? Nový díl Impaktu se sociologem Matoušem Pilnáčkem už nyní na webu Rádia Wave a v podcastových apkách, ale teď už z něj krátká ukázka.
3: Dá se tedy na základě toho výzkumu říct, u koho Češi a Češky chtějí, aby byly vlastně ty pravidla debaty přísnější?
4: Ano, na to se dá z tohoto výzkumu odpovědět. My, když jsme předkládali konkrétní výroky, ke kterým se měli respondenti stavět, zda by se dalo říkat veřejně, tak jsme se zároveň i ptali, jestli by za ně měly být trestány jakoby konkrétní, dejme tomu, pozice, například. A vlastně i prostředí, ve kterém to říká. My jsme se ptali konkrétně na politika na veřejném shromáždění, učitel ve škole, novinář v médiích, influencer na internetu a pak jsme se ptali třikrát na obyčejného člověka, obyčejný člověk v hospodě, obyčejný člověk na internetu a obyčejný člověk někde veřejně. A tam je zajímavé, že ten rozdíl, který tam panuje, je vlastně mezi obyčejným člověkem a tím ostatním. Je tam samozřejmě malinko jiná pozice toho influencera, který je trošku méně vnímaný jako veřejná osobnost, ale ne za stolik. Vlastně se dá přiřadit k těm veřejným osobnostím poměrně výrazně. A ty veřejné osobnosti nebo lidé ve funkcích vlastně by měly být podle lidí daleko častěji nějak postihováni státem za to, že říkají nějaké problematické výroky, než obyčejní lidé. Ten rozdíl tam je jako opravdu jako výrazný.
5: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: I would not have that, and just know that you are a lot better than that, and he does not fucking deserve you, and he never did deserve you. Rachel, I'm mad.
1: Dnešní buchty budou o tom, jak se žije na Šumavě a co dělá CEO sauny. Do podcastu o všem a o ničem přišla Klára, která se z Prahy odstěhovala do Malé Výsky na Šumavě a začala ve městečku poblíž pracovat v sauně. Jak taková pravá ruka sauny vypadá a shoduje se s představami Zuzany a Ivany, to vše a mnohem víc, včetně Zuzky zážitku se saunovým rituálem, uslyšíte už dneska v 19 hodin v Buchtách.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 14 hodin a 40 minut a já mám pro vás ve vysílání rádia Wave připraveno pár tipů na zajímavý kulturní zážitek pro dnešní den. Nejprve vás pozvu na samostatnou výstavu bruselského umělce Tristana Gacka. Ten představuje nový soubor děl, v němž se kresby barevnou tuškou setkávají s futuristickými rámy. Výstava v galerii Favu v Brně Tristana Gacka nazvaná No Fate. Teď se podíváme do Prahy, konkrétně do ETC galerie, kde má dnes v 18 hodin vernisáž výstavy Savka Marinič. Výstava Savky Marinič vychází z její knihy Šepoty údolí a uměleckého doktorandského výzkumu, který zkoumá, jak se situované vyprávění může stát prostorovou intervencí, nebo taky výzvu k participaci i nástrojem kritické pedagogiky. Savka Marinič a její výstava Můra na okně má vernisáž už dnes v 18 hodin v pražské ETC galerii. A pokud máte náladu na velkolepou oslavu lásky, queer kultury a Pride v samém srdci kampusu Hybernská, tak zaměřte na venkovní pódium, kde vás rozzáří rovnou dva koncerty. Úžasné One Woman Band Marley Whitling a nově vzniklého glitterpunkového projektu Stray Unicorn. Party začíná v 18 hodin ještě jednou v pražském kampusu Hybernská.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: 14 hodin a 51 minut a takhle hezky, etericky pomalinku přemostujeme z On Air vysílání s Eliškou Soukupovou do On Air vysílání s Martinou Foldinovou. Čauky.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Já mám takovou netradiční otázku k tomuto počasí, které říká jediné, a to je léto, lomeno už vlastně možná skoro podzim pocitově. Kdy ses naposledy koukala na nějakou pohádku, Marti?
1: Fúha, dobrá otázka, na kterou se budu snažit vykopat ve své hlavě nějakou odpověď, protože no já se hodně koukám na pohádky i vlastně v průběhu roku a občas se i ráda vracím a k některým svým oblíbeným z dětství. A teď přemýšlím nad tím, že to byla podle mě doba ledová.
0: Doba ledová.
1: Asi před tím třemi měsíci, něco takového.
0: Tak to je skvělý tip. Podle toho taky se ale poznají ty generace, jo? Protože když se někoho zeptáš na oblíbenou pohádku a ten člověk ti, jako ty, řekne nějakou z dílny prostě, kdo víme, nebudeme ji jmenovat, jo?
1: Hele, doba ledová, hledá se Nemo.
0: Madagaskar.
1: Madagaskar, samozřejmě. Mě.
0: Ano, tak
1: přece ti o těch nohách říkal, ne? No, tak no, já mám spoustu. Já jsem měla Madagaskar na spaměť.
0: Já taky. Já od té doby, co jsem dělala Madagaskar, tak já nikomu nepřeju hodně štěstí, zdraví, ale já zpívám hodně štěstí, zdraví, v zootě žít baví, máš ksicht jako opice a si tež smradlavý. Díky, Melmene, díky. A bohužel tam se poznají ty generace, protože jo. Lidé, kteří nejsou z naší generace, to berou jako urážku. No, to je mi jich líto. No nic, něco takhle jen tak napadlo, protože prostě vypadáš jako pohádková postavička, jsi roztomila dneska. Taková se říká Víla a Málka. Takže jestli chcete ladit On Air s Vílou a Málkou, tedy Martinou Foldinovou, tak laďte Radio Wave i nadále. A loučí se s vámi Eliška. Čau.
1: Pa.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Čauko, to je mňa Lau, počúvate Rádio Wave.

made it for the streets. People here love better than good. Doslova proudící energie až s eurotrancovou náladou. Tohle byly DJ Billy Ball, taky Blade a Eurohead na společném tracku teď ve středečním odpoledni na Radio Wave. 5 minutek po dnešní 3. hodině odpolední. No a to je čas, kdy vás z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovi zdraví Martina Foldinová. Upřímně doufám, že máte krásnou středu, máte velmi příjemný den a budeme v tom společně pokračovat, zejména pak po boku nějakého obsahu u nás na Waveu, ať už to budou starší nebo novější kousky u nás v pravidelné rotaci, ať už to bude nějaký ten redakční obsah a konkrétně tedy třeba ukázka z aktuální Casablanky studovny nebo pak z Brusu nová epizoda našich Houpaček, tedy podcastu, ve kterém se věnujeme dětem a rodičovství. Takže žánrově zase velmi různorodé, tematicky velmi různorodé, co se týče dnešní vysílací směny. No a teď už, protože jsem slibovala, že je to hlavně o muzice, tak k ní zamíříme. Domácí hudební duo Blue Wandy se s trackem Francesca už za chviličku. Taky Kai Weston s trackem Sweet Distraction. No a teď už výtečné francouzsko-kubánské sestry eBay, Lisa Kinde, Naomi Diaz, tahle dvojka teď vydává 4. studiové album Offering. Je to tedy první nahrávka vlastně po jejich odchodu z velkého hudebního labelu. Jdou takzvaně na sebe, založili label vlastně. Pod ním vydali svoji 4. řadovku, no a já vám ji vřele doporučuji k poslechu. Sama jsem z ní právě k nám do pravidelné rotace vybírala track s názvem Mošpit. Pojďme si ho užít.

0: Ve středečním odpoledni na Wave doznělo domácí hudební duo Blue One s trackem Francesca. No a před námi je slibovaná ukázka z aktuální epizody naší Casablanky. Jsem šetřílek, tak to říká loukost cestovatel Pavel Wurm, a to právě v novém podcastu Casablanca. Pavel cestuje sice autem, ale super loukost. Svým malým červeným městským autem jel například do Maroka nebo do Arménie. V ukázce z nové Casablanky, kterou si teď společně poslechneme, vypráví například o pokusu upéct karbanátky v motoru. Ano, slyšíte správně. Celý díl tradičně už teď na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích pouštím slibovanou ukázku.
1: My jsme si jako vařili po cestě dost často a mám pocit, že i s trajektem nás to každýho stálo nějakých 18 tisíc asi.
2: Jo.
1: Myslím, že to bylo nějak kolem
2: na měsíční cestu?
1: No, 3 týdny tohle bylo.
2: 3 týdny. Jo, jo. Jak to bylo s tím vařením v motoru? Já jsem viděl, jak vkládáte karbenátky do alobalu a následně přikládáte k motoru. No. Takže fungovalo to nebo ne?
1: No, nefungovalo. My jsme, a hlavně úplně poprvé, my jsme přijeli vlastně trajektem do Ceuty a už tam jsme si koupili to mletý maso, že to dáme ještě před hranicema, a pak nám došlo, že kdyby asi viděli v motorovém prostoru něco v alobalu, že to nebude úplně dobrý. Takže jsme to maso měli ještě vlastně nějakou chvilku v autě, když jsme se přes ty hranice dostali, pak jsme to tam dali na vodovodní trubku a počítali jsme s tím, že 9 hodin pojedeme, že by se to jako při té teplotě nějakých 100 stupňů, si myslím, že to mohlo mít, že by se to mělo uvařit. A neuvařilo. Dorazili jsme před pohoří Atlas a když jsme to rozdělali, tak to bylo syrový.
2: Bylo to mě. A ochutnali jste to?
1: Ale. Tak ochutnali, no, protože jsme neměli žádný jídlo v ten moment, ale nedalo se to jíst.
2: No tak asi by z toho byly dost jako značný potíže žaludeční, kdyby na to přišlo, ne?
1: Kdyby je to tak.
2: No, my jsme jedli měli syrový maso.
1: Jsme právě z toho důvodu si vařili, že jsme měli docela strach tam jíst nějakých těch vesničkách, a to, když jsme slyšeli jako známí, co tam byli, že měli docela střevní potíže, a když člověk spí v autě, tak tohle úplně zažít nechce, tak jsme se tomu snažili vyvarovat a nakonec jsme teda jedli syrový maso, no, chvilku.
2: Spali jste jenom v autě?
1: Spali jsme jenom v autě, no. Jeden den nás tam vlastně u těch Sahary, u těch dun? U těch dun, já jsem teď zapomněl ten název. Nás tam odchytl nějaký Maročan na skútru, že tam má kemp, a že chtěl za to docela dost peněz, už nevím, jestli to vycházelo třeba na 500 na jednoho. A to jsme mu řekli, že jako určitě nechceme. A pak nám řekl, ale my tam máme aspoň sprchu, jako to, a ono byla zrovna písečná bouře, jako, takže ono se to celkem hodilo. A tak jsme tam teda zajeli k němu a přespali jsme jeden den u něj. Jako. Sice jsme furt spali v autě, ale měli jsme aspoň tu sprchu.
2: Jo, jo.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Pokud jste se dnes ve středu 8. července dívali na předpověď počasí, tak tam nevidíte žádné velké pršení, ale opak je pravdou, protože já zmíním, že dnes večer na řadu přijde obrovský slejvák. Ano, slyšíte správně, slejvák stejně jako vždy právě ve středu večer nabídne novou epizodu. No a začátek července se tak nějak nese ve znamení romantiky. Na Empire State Building vylezla ruská dvojice se vzkazem o lásce a žádostí o ruku. Kontroverze vyvolala Taylor Swift se svou pompézní svatbou v srdci New Yorku. No a press tour k filmu Enola Holmes 3 provází atmosféra nového alba Olivie Rodrigo. Spousta zajímavých informací ze světa popkultury, tak nezapomeňte, že nový slejvák bude právě dnes večer.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ano, a jak už jingle napověděl, před námi další kulturistán u nás v pravidelném vysílání ve středu 8. července v 15 hodin 8.30 minut, k tomu konkrétně v tento okamžik. No a před námi tedy pozvánky na nějaký ten kulturní program, který můžete zažít právě dnes večer. Já můžu zmínit, že třeba do pražské ETC galerie se dnes od 18. hodiny, což už není za úplně dlouho, můžete vypravit na vernisáž nové výstavy Savky Marenič s názvem Můra na okně. Výstava vychází vlastně z její knihy Šepoty údolí a uměleckého doktorandského výzkumu, který tak nějak zkoumá, jak se situované vyprávění může stát prostorovou intervencí, výzvou k určité participaci i nástrojem kritické pedagogiky. Na případové studii Nuselského údolí autorka propojila terénní výzkum, performativní situace a taky kolektivní zkušenosti. Vypadá to, že to má podchyceno ze všech stran. Takže pražská ETC galeria, dnešní 18. hodina, no a nová vernisáž. Teď přesun do pražského kampusu Hybernská. Tady se od 18. hodiny opět stejnýto čas můžete zajít na velkolepou oslavu lásky, queer kultury a taky Prideu v samém srdci kampusu Hybernská. Stay Unicorn Pride, to je název dnešního eventu, který startuje přesně od 18. hodiny. To venkovní pódium rozzáří hned dva koncerty úžasné One Woman Band Marley Wild Thing a nově vzniklého glitterpunkového projektu Stay Unicorn. Marley na nejnovější píseň Come Out a skladba Queer Song od Stay Unicorn patří vlastně k nejnovějším queerovým hymnám Prahy, tak pokud vás zajímá, jak zní, nebo pokud chcete, pokud je znáte, ale potřebujete je slyšet naživo, tak dneska máte ten prostor v pražském kampusu Hybernská, jak už jsem zmiňovala. Brány se otevřou od 18. hodiny.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturista.

0: energie proudící až z Austrálie. Tohle byl Genesis Owusu, výtečný to hudebník, kterého já jsem třeba měla možnost slyšet naživo pár let zpátky v rámci hudebního festivalu Pohoda na Slovensku v Trenčíně, což vám určitě taky doporučuju pro návštěvu, protože tento festival stojí za vaši pozornost. A kdyby náhodou, tak startuje právě dnes takovým bonusovým speciálním dnem navíc dneska večer třeba formace The Cure. Potom jsem koukala, že dny následující ty klasické pernamentky už jsou vyprodané, ale já mám pocit, že kdykoliv na cokoliv, co je vyprodáno, se lístky ještě dají sehnat a zároveň pokud už existují oficiální platformy, kde se dají lístky přeprodat a nemusí to být žádným způsobem špatně vyhozené peníze. Pohoda Festival tedy teď od 8. speciálně 8. až do 11. července letošního roku. Krásné jména, včetně třeba formace Gorillaz na tom letošním line-upu, tak kdyby vás to třeba ještě náhodou zajímalo, tak se můžete sami kouknout. Pohodafestival.sk. My už teď ale v playlistu třeba Zdeňka Lichnovského nebo Vegebon, tak si je užijte. Příjemný poslech.
1: Quest.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Tolik hudební duo Frost Children se skladbou All I Got teď na vlnách Rádia Wave. No a ve středečních 16 hodin 6 minut k tomu pozvu na festival Colors of Ostrava. I před chviličkou jste měli možnost v playlistu Waveu krom Frost Children zaznamenat taky hudebnici Lord, tuhle novozélandskou hudebnici, která patří mezi letošní headlinery právě zmíněného festivalu Colors of Ostrava. Letos tedy v Ostravě na Vysokých Pecích mezi 15. a 18. červencem. No a když mám teď otevřený kompletní program, co se týče hudby, tak se koukám třeba na headlinery, kteří vystoupí hned 15. července, to bude formace 21 Pilots. Když kouknu na 16. července, tak je tady formace Tomora Elektronika. Rozhodně doporučuji minimálně podle zatím prozatímních nahrávek, které jsem měla možnost slyšet, to vypadá, že půjde skutečně o hodně, co se týče i živého vystoupení. Krom jména Tomora 16. července zmíním taky třeba hudebnici Audrey Nunu, to bude taky určitě velký zážitek. 17. července pak velký to headliner, v pátek večer vystoupí hudebník Moby, tenhle velký legendární hudebník, který též na letošním ročníku Colors of Ostrava. No a když už se vrátím potom na ten poslední den 18. července, tak tady zmíním, to je právě den, kdy v sobotu večer vystoupí hudebnice Lord, ale mezi ty další headlinery bude patřit třeba taky hudebník Teddy Swims. Lístky jsou stále k dispozici colors.cz, tak to je to jednoduché, můžete kouknout na program tohoto hudebního festivalu. No a my míříme za silnou ženskou hudebnicí, která si pro nás připravuje další dlouhohrající desku. Tady je Charlie XCX.

0: Ve středečním odpoledni na Wave si společně pustíme ukázku z nového dílu podcastu Studovna. Jeho hostkou je tentokrát novinářka Veronika Capáková. Spolu s Petrem Honzejkem je autorkou podcastu a nově taky knihy Generační konflikt. S Veronikou se tentokrát bavíme nejen o knize, ale taky o projektu Novinářky bez přetvářky nebo nedávném pobytu v Guatemale. Celý tento díl můžete už teď najít a poslouchat na webu Rádia Wave a také ve všech podcastových aplikacích.
1: Kniha Generační konflikt autorů stejnojmenného podcastu Veroniky Capákové a Petra Honzejka mapuje různé podoby generačního neporozumění. Vše odlehčenou formou dialogu mezi v uvozovkách sněhovou vločkou a boomerem, doplněnou množstvím expertních pohledů a užitečným výkladovým slovníkem. A ve studovně vítám autorku knihy i podcastu Generační konflikt a novinářku Veroniku Capákovou. Vítej.
2: Ahoj a děkuji moc za pozvání a dobrý den.
1: Budeme se bavit nejen o tvojí nebo o vaší nové knize, ale taky o tvojí cestě k novinařině, projektu Novinářky bez přetvářky nebo tvém nedávném pobytu v Guatemale. Začněme tou knížkou a podcastem. Generační konflikt je teda původně podcast, kde s Petrem Honzejkem i hosty řešíte různá témata. Jak vznikl nápad na to vydat knihu?
2: Tak nebylo to úplně z naší hlavy, to bychom si asi ani nedovolili na to pomyslet, ale dostali jsme tu nabídku od nakladatelství Na stole, který nás oslovilo, a redaktorka Markéta Kyzlinková říkala, hele, mně se hrozně líbí to, co děláte, pojďme to dát do knihy. A my jsme si řekli, že vlastně proč ne, a tak jsme do toho šli. A teď ji mám tady před sebou na stole, je barevná, je fresh, je crispy a mám z ní velkou radost.
1: A jak se ti přetvářelo něco jako koncept toho podcastu, kdy teda, jak už jsem říkala, s Petrem řešíte nejrůznější témata. Jak se ti to přetvářelo do psané podoby?
2: No, my jsme si nejdřív museli ujasnit, jakým způsobem to budeme psát, a říkali jsme si, no tak každý si vezme jednu kapitolu, ale pořád nám to nějak jako nesedělo. A nakonec jsme přišli s nápadem, že ta kniha bude formou dialogu, že si mezi sebou vlastně o různých tématech si budeme povídat, jako třeba práce, duševní zdraví, to, co vlastně řešíme v tom podcastu, a to, co vlastně prolíná celý ten podcast, že vždycky se bavíme na nějaké téma a každý z nás má většinou trochu jiný pohled na to, jsme přece jenom každý z jiné generace. A tak jsme si řekli, pojďme to udělat takhle, plus pojďme tam na konci vždycky každé té kapitoly dát nějaké odborníky, kteří řeknou, jak to vlastně doopravdy je.
1: Jaká ta témata jste řešili?
2: Tak řešili jsme krize, řešili jsme duševní zdraví, práci, stárnutí jako přístup k tomu, jestli se to třeba nějak liší. Řešili jsme i vážnější témata, jako třeba smrt a mnoho, mnoho dalších. Já se namátkou podívám a máme tady i třeba alkohol a drogy, finance, nebo jak přistupujeme k výchově menšiny u nás v Česku. No a celou tu knihu vlastně provází také slovník generace Z a generace boomerů, protože úplně na začátku, když jsem dostala tu nabídku toho podcastu s Petrem, kterou mi dal on, tak vlastně jsme zjistili, jak moc si nerozumíme, ale jako jenom v té komunikaci, že jak spolu mluvíme, že nechápeme třeba významy z těch smajlíků, co si posíláme. Jo.
1: Že Petr posílal palce nahoru a ty jsi to brala ofenzivně.
2: Přesně tak, a nejen to, on posílal ještě mnohem horší smajlíky, jako třeba ty mrkající smajlíky, které jsou naprosto oplzlý, že jo? A nebo pro mě. A Petr to vůbec takhle nevnímal a říkal, cože, jako vy to takhle vnímáte. Takže pojďme se jako i tohle rozebrat. A právě i slova, že naše generace, generace Z, ale i ta mladší, nebo i třeba mileniálové, používají nějaký specifický slovník, který ta starší vlastně nechápe. Tak jsme si začali i vysvětlovat tady ta slova a ty jsme pak taky dali do té knihy.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Američtí repeři Joey Valens a Bray neboli JVB, teď na vlnách Rádia Wave s trkem What's Up. Středeční odpoledne, no a já mám pro vás dobrou zprávu, pokud rádi chodíte na eventy spojené právě s naší stanicí, tak stejně jako dvě předchozí léta, tak i letos pro vás máme připravenou spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. No a opět se společně můžeme potkat v areálu Trojského zámku v Praze. Ano, opět je tady naše Riviera, tedy už po třetí se sejdeme v zahradách zámku Troja na celkem třídílné koncertní sérii Rádia Wave a Galerie hlavního města Prahy. Vlastně každý z těch večerů nabídne dva koncerty, uvedení uměleckého díla přímo v zahradách, taky taneční performance a zároveň debaty naší moderátorky Terezy Havlínkové s hostkami a hosty. Termíny letošního konání, tak ta první se uskuteční už 28. července v podvečer. Jak jsem zmiňovala, ta lokace je Pražský zámek Troja. Na té první destinaci, tak tady zamíří Čaba Laciga a formace Market. To druhé datum, které si můžete zapsat do deníčku diářku, tak je 11. srpen a jména, která vystoupí, budou tentokrát Voden, Silence a taky Josefka. No a do třetice všeho dobrého a zlého 25. srpen podvečer. No a poslední Riviera bude ve znamení Dirty Depressa a Artyho a taky Candy Pumps. Takže pokud některá z těchto jmén rezonují vaším hudebním vkusem, tak už teď se můžete na podrobnosti kouknout na Facebook Rádia Wave, protože každá ta jednotlivá Riviera má už vytvořenou svoji jednotlivou facebookovou událost, takže se můžete podívat na podrobnosti celého večera, co vás vlastně tentokrát čeká. No a na Waveu zase zpátky k muzice, už za chviličku třeba Child Star nebo hudebník James Blake.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
3: Zničila jste mi život.
2: A děsivá minulost.
4: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
5: Co to?
6: Tady mám šanci.
2: Záře reflektorů a temné stíny duše.
7: Musím žít dál.
2: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
8: Čekají tě krásné věci.
2: Poprvé zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No a ve středu 8. července přináším pozvánky za živou muzikou dnes večer. Pokud budete v Brně, můžete si zajít do Ponavy ve 20 hodin večer na Kikos Bob Jam. Je to tedy jam session, kde ožijí nesmrtelné jazzové melodie. Celý večer zasvětí tvorbě legendárního amerického klavíristy a skladatele Ahmada Jamala. Jeho vlastně revoluční smysl pro rytmus, práci s tichem a ikonický minimalismus ovlivnil celé generace hudebníků. Jeho hudbu dnes večer nabídnou Čeněk Kraut, Vlado Micenko nebo Kristian Kuruc. Brno, Ponava, 8. večerní. Přesun do prostoru Papírenská 10 v Praze. Tady si můžete zajít na zkouška Siren Open Air. Kavárna Acid Coffee slaví 6. narozeniny a nadělí si free party v podobě Open Air zkoušky Siren, což jsou DJs City, Nocturnal Things nebo Smetí. No a dále dnes večer vystoupí taky DJs Gandhi, Dash, Buky, Skaf a Suatam. Takže na místě bude bar, bude tam živá muzika. To vše tedy v prostoru Papírenská 10 v Bubenči, začíná se v 9 večer a hrát se prý bude až do 5 do rána. Přesun na Strahov, strahovská 007 a americká hudební scéna. Tady formace ze Seattlu, která provede zátěžový test vašeho sluchu. Formace Zeek, která pokud máte rádi formace jako Motorhead, Slayer nebo Ramones, asi bude lahodit vašim uším. Je to tedy formace, která míří a nabízí své rock'n'rollové tóny už od roku 1993. Tentokrát tedy po boku klatovských speed rock Garage Rattlesnakes, 19. hodina, strahovská 7. No a pro trošku asi klidnější program na dnešní večer DJ Poslechovka v baru Tendance. Tady se otevřou brány v 9 a vystoupí Marie Pravda a Flejka.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: tolik hudebník, herec, taky režisér Donald Glover a jeho úspěšné rapové alter ego Childish Gambino, které se už před časem rozhodl odložit stranou, tak uvidíme, jestli mu to skutečně vydrží. 16 hodin 53 minut k tomu, ještě jsem dnes vůbec nezmínila, že ve středu 8. července, což je právě dnešní den, slaví i svátek všechny nory, takže pokud některá z vás poslouchá, tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a znáte to, do 17. odpolední pro všechny nory následující skladby v playlistu. Budou to domácí Cold Cold Nights a nebo třeba hudebnice Mess.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

New Yorkská altpopová pětice Mr. Wives teď na vlnách Rádia Wave, pomalu ale jistě doznívající ve středu 8. července v 17 hodin 8 minut k tomu. Od mikrofonu vás stále zdraví Martina Foldinová, vyladíte dnešní odpolední on air, ve kterém dnes po 17. odpolední stihneme ještě několik hudebních zastávek. Kolem 17:30 vám potom pustím z Brusu novou epizodu našich houpaček, tentokrát o ergoterapii. No a stihneme taky pozvánky do českých kin, ať víte, jak si třeba nějakým tím filmem dnes v podvečer nebo večer vylepšit náladu. A teď už ale zpátky k našemu playlistu. K-pop a hyperpop, to jsou dva žánry, které k sobě mají v poslední době čím dál tím blíž. No a společný debut jihokorejských zpěváků vlastně z jinak 13členého k-popového boybandu Seventeen nese název V8. The Eight a Vernon na společném tracku teď na vlnách Radia Wave.

0: libre, me voilà.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Se začátkem hodinky vysílání jsem slibovala dnešní pozvánky do kin. Pojďme na ně. Jindřichův Hradec a kino Střelnice. Tady si můžete zajít ve 20 hodin večer na nový horor Backrooms. Backrooms sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do neznámého prostoru mimo běžnou realitu. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se tady postupně mění v klaustrofobní labyrint bez jasných pravidel, času a možnosti úniku. Backrooms, 8. večerní, kino Střelnice, Jindřichův Hradec. Sokolovské kino Alfa už od 18. nabídne 5. pokračování Toy Story. Ve 20 hodin večer pak velmi dobře hodnocený horor Posedlost. Slyším na něj jenom samou chválu. Sokolov, kino Alfa. Ostravské minikino dnes o 7:30 nabídne komedii Pět švestek, tedy film Jana Svěráka. Hrát pro vás budou Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka nebo Jan Vlasák. Ostrava, minikino. No a na závěr jedna pozvánka na hlavní město, kino Aero na Žižkově, 18. hodina a Chungking Express. Tady nabídnou milostný příběh s kriminální zápletkou, který je natočen v takovém asijském hbitém tempu. No a ve 20:30 pak Deltorův Frankenstein. Kino Aero dnes večer.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Daniel Stříbrný je dětský ergoterapeut. Co tenhle obor dětem a jejich rodičům umí nabídnout? Jaké Daniel doporučuje techniky, když máme doma přestimulované dítko? Co je to metoda parní válec a proč bychom jako rodiče měli být za vztekání vlastně trochu vděční? Spousta otázek, na které vám odpoví nové houpačky. Ty na Wave startují u nás ve vysílání právě v tento okamžik. No a to znamená, že já se s vámi pro dnešní den loučím. Ve vysílání se na vás budu těšit zase zítra dopoledne. Tady jsou nové houpačky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Na rádiu Wave na stanici Českého rozhlasu posloucháte Houpačky, podcast pro rodiče, kteří se zajímají. Od mikrofonu vás zdraví Michaela Sladká. A mým hostem je dneska Daniel Stříbrný, dětský ergoterapeut. Dobrý den.
5: Dobrý den, moc mě těší.
4: Mě taky. Co prosím vás přesně děláte? Co to znamená být dětský ergoterapeut?
5: Ano, dělám dětskou ergoterapii, teda ergoterapii obecně. Ta dětská je takový přívlastek, protože ergoterapeuti jako takový se nezabývají jenom dětmi, ale vlastně i dospělými a vlastně celou tou paletou věkového rozložení. A já konkrétně tedy jsem si vybral tu dětskou skupinu, kdy těžko popsat, co konkrétně dělám, protože to zaměření ergoterapeuta obecně je strašně široké, ale tak nějak to zkusím. V rámci mého oboru jde o to, každému jedinci co nejvíce pomoct, aby byl samostatný ve všech aktivitách, které prostě zažívá, takže denních aktivitách v rámci své práce, volnočasových činností, kroužků, sportu a samozřejmě u dětí potom je důležitá hra. Je důležitá sebeobsluha, oblékání, jídlo, hygiena. Takže v rámci všech těchto věcí se snažím těm dětem a obecně lidem se snažíme pomáhat, aby dosahovali té soběstačnosti, aby byli schopni prostě se o sebe ve všem postarat a plně žít ten život.
4: A jak to děláte?
5: Různými způsoby a tím, jak je každý jedinec jiný, každý má třeba jiný výchozí bod, jiné omezení, které mu třeba to zapojení znemožňuje, tak potom záleží, co konkrétně. Některým lidem můžeme třeba navrhnout nějaké kompenzační pomůcky, které i s tím jejich deficitem, který mají, jim pomůžou se zapojit do toho běžného života. U těch dětí záleží, pokud je limituje nějaká motorická složka, tak pracujeme na rozvoji té motorické složky. Některé děti limituje jejich senzorická, tedy smyslová složka, takže pomáháme i s tímto. Potom už je to takové třeba někdy hodně specifické, že jsou opravdu konkrétní věci a činnosti, které tomu třeba i dítěti dělají problém a tam už potom je důležité, aby ten ergoterapeut byl prostě člověk kreativní, vynalézavý, dokázal se vždycky jakoby poradit a vynaleznout nějaký postup, který dovede ho i toho svého svěřence do cíle.
4: Jak se vaše práce liší od fyzioterapie? Pro lepší pochopení, jo. Já se to pořád snažím nějak si to vymezit v té hlavě nebo přemýšlím, na co by se zeptal posluchač nebo posluchačka, co nás teď slyší. Mm-hmm. Tak jak to je?
5: To je těžký dotaz, protože se tyhle dva obory hodně kryjou. My to i studujeme v zásadě dlouho spolu, máme společné přednášky a cvičení a i v nemocnici potom třeba v rámci té praxe se hodně potkáváme a je to pak i třeba o konkrétní zařízení nebo o konkrétní nemocnici, jak si rozdělit ty svoje funkce, ale v zásadě fyzioterapeut jde hlavně po té, řekl bych, motorické, fyzické stránce. Myslím si, že ergoterapeuta si představíte tak, jako nějakou takovou smíšeninu fyzioterapeuta a speciálního pedagoga, logopeda. Lehce tam máme i psychologii, protože máme státnice z psychologie. A takže my jdeme i do takových věcí typu právě těch smyslových a i té školní zralosti a podobně.
4: Pojďme si představit nějakého vašeho malého klienta. Kdo to třeba je a co od vás potřebuje opravdu konkrétně?
5: Úplně konkrétně. Mluvím sám za sebe ze své vlastní praxe. Je to klient, který má kolem 5, 4, 6 až let, takže nějaký jako předškolní věk, mladší školní věk, a vlastně je to dítě, které má potíže v nějaké rovině v rámci té sebeobsluhy nebo těch denních aktivit, nebo třeba už má nějakou primární diagnózu, třeba poruchu autistického spektra nebo vývojovou dysfázi, případně dětskou mozkovou obrnu a jiné podobné diagnozy.
4: Mm-hmm. To nebylo konkrétní ani trochu, takže já půjdu ještě dál. Jo. Třeba mám 4letého syna a hrozně bojujeme s tím naučit se pracovat s příborem, lžící možná, to je ještě malý člověk, tak tohle je třeba úkol pro vás?
5: Mm-hmm, určitě, patří to do té denní činnosti.
4: A co budete s ním dělat?
5: Musíme důkladně vyšetřit, co mu dělá ten problém, jestli je to stránka té motoriky, že prostě má problém třeba s uchopem, nebo když to hodně rozpitváme, tak může prostě mít problém trefit se lžící k puse, může mít třeba i kognitivní problém, že třeba neví, proč by takovou činnost měl dělat, může mít třeba takový problém, že vlastně jako nechce jíst lžící, ale potřebuje jíst rukama, nebo je pro něho jídlo vlastně celkem nepříjemná situace, takže se tomu tímhle způsobem vyhýbá, a nebo má rád, když ho krmí maminka a dává mu u toho jako plnou pozornost a pěkně o něho pečuje, a spousta jiných milion věcí, nebo je třeba nevhodná ta lžíce, která mu prostě třeba klouže z ruky, nebo je moc velká, tím pádem se mu dobře nedává, nevkládá celá do pusy, a těch věcí je milion.
4: Mm-hmm. Jo, skvělý, takhle konkrétně jsem to zhruba myslela. Můžeme si zkusit ještě dát nějaký třeba další jeden, dva příklady toho, co, s čím, možná jestli můžeme zůstat v tom jako nejširším spektru, že ještě třeba nepotřebujete mít nějaký závažný diagnózy, jestli to takhle jako platí, tak co ještě řešíte? Mně jde o to, aby se to vlastně mohlo dotknout co největšího počtu lidí, kteří třeba vůbec ještě nevědí, že ten váš obor existuje. A teď se to díky nám dozvědí a řeknou si, wow, tohle, co my tady prostě pořád dokola řešíme, možná by s tím mohl někdo pomoct. Tak proto se takhle ptám, takhle jo. Úplně konkrétně. Jo. Tak co ještě vaši malí klienti od vás potřebují, a týká se to třeba i podle vašeho pozorování fakt jako hodně rodin a hodně dětí?
5: Já chápu prostě, že chceme jít do toho konkrétna, ale ta, jak je ta ergoterapie prostě široká, vlastně si řeknete z toho mého povídání z dosavadního, že tak vlastně oni možná jako dělají všechno, že jo? No, jako docela jo. A to nám moc nepomáhá k nějakému ukotvení té ergoterapie, k dobrému pochopení. Spousta lidí vlastně zmatených a do toho každý ergoterapeut pracuje jinak. Já mám třeba nějaké ještě jako nadstavbové kurzy, věci, kterých jsem

0: na takového nejčastějšího klienta, tak je to dítě, které třeba má problémy s tím oblékáním. Nejde mu, prostě neví, neumí si obléct tričko, neumí si obléct kalhoty, neví, že by to měl udělat, nezná ten postup, nezná svoje tělo natolik dobře, aby dokázal protáhnout ruku rukávem, zapnout si zip, obout si boty. Je to dítě, které třeba nechápe, že venku je teďkom chladno a měl by si obléct tu bundu a nechat si. To je jedna nejčastější taková, samozřejmě potom to stejné s hygienou, to stejné s jídlem. Dítě, které prostě nechce jíst, jídlo je pro něj prostě strašný zážitek, anebo dítě, které prostě v rámci hygieny třeba mu strašně vadí mytí hlavy, česání vlasů, čištění zubů a podobně. Z druhé stránky to je i dítě, které má třeba velké, nebo ne velké vlastně, ale nejde tak nikam zařadit. Je to dítě, které je tak trošku nešikovné, tak trošku vybočuje vlastně z toho nějakého kolektivu, z těch vrstevníků, ale nemá žádnou diagnózu. Všichni ho vyšetří, neurolog, pediatr, všichni mu řeknou, je v pořádku, ale vlastně ta maminka vidí, že to dítě prostě nechce vylézt na to dětské hřiště, nechce se zhoupnout, sklouznout, nebo je nešikovný v tělocviku, nebo mu pořád něco padá, zakopává, bouchá se. Mm-hmm. Takové děti nejčastěji, protože vlastně nikdo jiný těm rodičům a neřekne, co s tím dítětem dělat, protože pro každého jiného odborníka je to dítě v pořádku, protože oni tam nevyšetří vlastně to, co... nebo spíš podle jejich vyšetření je vždycky to dítě jako v podstatě v normě.
1: Říkal jste, že vlastně se to dítě vždycky potřebujete podrobně vyšetřit. Jak tohle vypadá? Jak se to dělá?
0: Zase záleží, co konkrétně vyšetřujeme samozřejmě. Máme určité standardizované testy, pokud třeba řešíme jemnou motoriku nebo dovednost ruky jako takové, tak máme standardizované testy na vyšetření uchopů, vyšetření ruky, zároveň hodně a velmi hodně využíváme pozorování, takže to dítě je třeba první naší jednotku, nechávám jenom vlastně volně v prostoru, hrajeme si, zapojeme se do různých aktivit a hodně sleduju, jak to dítě je úspěšné v těch dovednostech, do čeho se pouští, čemu se vyhýbá. A skrze tohle vznikne nějaká hlavní myšlenka toho, co jsou silné stránky toho dítěte a co vlastně ty slabé. Potom samozřejmě velmi důkladná anamnéza, rozhovor s rodičem, takže ptáme se do detailu na spoustu věcí, trvá to třeba jako hodinu, někdy i díl. A tam vlastně si dovyptáváme ty různé věci, na které třeba máme takové pomyšlení, že by mohly dělat problém. Nebo by mohli naopak třeba tomu dítěti jít a na tom bychom mohli stavět tu terapii. A potom máme různé jiné testy, pokud jde o nějaké motorické dovednosti, tak tam jsou různé motorické testy. V rámci senzorické integrace je celá testová baterie, takže záleží, s čím ten člověk jako pracuje a co konkrétně je pro něj to gro toho vyšetření.
1: My jsme se teď pokusili co nejsrozumitelněji a nejpřesněji představit vaši práci. Nicméně se tady spolu potkáváme dneska nad konkrétnějším tématem, než je obecně ergoterapie. Já jsem se to jako nazvala, jak uklidnit předškoláka v různých jako vypjatých situacích. Jestli to správně jako nějak odhaduju, tak se u předškoláku bavíme teda o dětech zhruba, kterým je něco mezi 3. a 7. rokem. Takováhle kategorie je plná velkých změn a velkého vzrůša. Možná pojďme nejdřív úplně na začátek na ten si vůbec říct, co to znamená to dítě sklidnit, když je v nějakým afektu, meltdownu, to ještě vy umíte rozdělovat, že jo, tyhle ty věci, tak to prosím taky určitě udělejme. A nebo má třeba jenom hlad, co všechno vlastně jsou ty příčiny a jak my s nima, jak o nich máme přemýšlet.
0: Tohle je v podstatě dost časté téma i v rámci, co třeba chodí od rodičů požadavky, protože to je to nejpalčivější, to prostě, když dítě vám prostě neustále se přes den steká se, když mu něco nejde, nechce ty boty, steká se, že mu ta bota nejde obout, potom prostě často děti jsou opravdu a některé jako přetížené, takže vlastně odcházíte z hřiště s totálním řevem, nebo jdete domů, zvenku domů a doma se vám vyloží na podlahu a vlastně je jenom řev, někdy až do usnutí prostě, nebo do nějaké velké únavy, takže je to časté téma.
1: Když se tohleto často stává a to dítě je takhle drá.

0: až diví, na co byste zaměřil jako svoji první pozornost?
1: Zase tam jdeme prostě vypitvat, rozpitvat, co konkrétně to dítě řeší, co ten rodič řeší. A musíme vypreparovat ten konkrétní důvod. Někdy to je to, že prostě dítě má omezenou možnost komunikace a je frustrované z toho, že se nedokáže vyjádřit, co potřebuje, že nedokáže popsat, co cítí, co vidí, co by chtělo. Nebo někdy ty děti jsou takové senzoricky citlivější nebo dráždivější, jak jste řekla, a potom ten přehršel těch stimulů, které za ten den oni vlastně zažijí, nějakým způsobem zatěžuje jejich nervovou soustavu a vlastně vyústí to nějakým takovým záchvatkem, afektem. A nebo taky je to prostě nějaká fáze, kdy prostě to dítě buduje svoje ego, svoje já, chce prosadit tu svou a naráží na to ne od té maminky.
0: Nebo tatínka.
1: A nebo tatínka. Tam prostě musíme rozlišit, jestli je to nějaký jako vztek na základě tady tohodle, nebo toho senzorického přetížení, nebo jiných věcí, třeba nějaké nezaštítění základních prostě potřeb, dítě je hladové, nevyspalé. A samozřejmě se nám to tam pak všechno kupí, je to velká lavina, když to se spustí. Nejde o to, že to spustí jeden podnět, ale většinou nějaká sekvence věcí, to, že dítě už je hladové, už prostě unavené, do toho prostě jste mu zakázala si dát lízátko a máte tady na světě nějaký křik a pláč.
0: Možná, když půjdeme po těch úplně nejtypičtějších situacích, ale budeme konkrétní a zkusíme vlastně poradit, co v takovou chvíli, tak mě napadají příchody ze školky, kdy vlastně si přebíráme chválené, klidné, spolupracující dítě, se kterým dojdeme za první rok, nebo někdy to stihneme domů, ale někdy spíš ne, a ono se nám úplně změní vzuřivého, nešťastného člověka. Vy jste říkal, vyloží se na podlahu, to je hezký slovo, který se nám někde vyloží a my si říkáme, no tak tady nevím, teda tak znamená to, že je nespokojený v té školce, nebo že já něco dělám špatně, proč teprve v mý přítomnosti se z ní stane prostě někdo, kdo nespolupracuje a vůbec na ničem. Jak co na tohle těm rodičům říkáte, nebo co jim radíte?
1: No, 100% to, že to není chyba toho rodiče. Shodou okolností se na to měl teď poslední příspěvek vlastně a to byla hlavní message toho, že to není tím, že jste špatný rodič, že jste něco udělali blbě, ale v podstatě schytáte to vy, protože vy jste konečně ten bezpečný přístav toho dítěte a tam se cítí dítě konečně třeba přijaté u vás doma, u vás v náručí. Cítí se, že tam může projevovat svoje emoce a tam se stane to, že prostě to dítě to udělá a bouchne a prostě je to vizitka toho, že máte se svým dítětem nějaký blízký vztah, je tam nějaká vazba a to dítě to takhle se projeví. Samozřejmě není to nic příjemného a radši bych byl bezpečný přístavem svému dítěti, když je dítě sluníčkové, ale je to o tom, že vlastně to dítě se celé dopoledne v té školce potýká se spoustou věmů, se spoustou stimulů, musí třeba i v té škole dodržovat určitý řád, určité pravidla, často jako maskujou svoje potřeby, vidíme to často u ADHD dětí, u autistických dětí, které prostě byť mají nějaké potřeby, byť by chtěli si zastimovat, nebo by potřebovali do ruky nějaký fidget, nebo se prostě párkrát zatočit, vyskočit si houknout, tak vlastně jim to není dovolováno, protože v tom systému to tak je. A tyhle děti se prostě dlouhodobě celé to dopoledne drží a když konečně přijde ten bezpečný prostor, tak to v nich tak nějak jako exploduje. A není to jenom u těch neurodivergentních dětí, vidíme to prostě u všech dětí, prostě když třeba je nějaké období adaptace ve školce, dítě máme nově, první tři týdny, někdy měsíc, někdy dva, tak to dítě opravdu funguje tak, že odpoledne potřebuje prostě víc klidu, víc nějakých regulačních technik, relaxu, času s maminkou, jedna na jednoho a některé děti to prostě mají dlouhodobě.
0: Pojďte říct nějakou regulační techniku.
1: Hodně pracujeme s tlakem, protože vlastně tlak nějakým způsobem stimuluje propriocepci, což je nějaké povědomí o našem těle v prostoru a to je velmi jako regulační vědět, kde jsem v prostoru.
0: Promiňte, mluvíme vyloženě opravdu o fyzickém tlaku.
1: Mm-hmm. Jo.
0: Jenom pro vysvětlení.
1: Ano, o fyzickém tlaku. Obětí nebo nějaká masáž hloubková, tlaková. I když si vlastně vybavíte, co zvolíte jako nějaký wellness pro sebe nebo nějaký odpočinek, relaxaci, tak je to nějaké třeba zachumání se do deky, obětí s partnerem, teplá koupel nebo nějaká masáž, případně sport vlastně nebo nějaká fyzická aktivita. To všechno jsou věci, které působí na to tělo, stimulují receptory v našem těle tím pohybem, tím tlakem a dávají našemu mozku vědět, že jsme tady, že jsme uzemnění, že prostě vím, kde mám svoji ruku, vím, kde mám svoji nohu a velmi to působí takovým sklidňujícím dojmem. Vidíme to už u miminek, které třeba mají rády prostě to nošení, být u té maminky, některé dokáže sklidnit samozřejmě zavinovačka, taky jako nějaká forma toho jako tlaku a když leží v hnízdečku, tak to jsou věci, které prostě jsme na ně naprogramovaní. Takže když jsme do konkrétna konečně, přestanu obkecávat, tak nějaké opravdu třeba si položím dítě na záda, vezmu polštáře nebo gymnastický balón nebo malý overbal nafukovací balón a prostě tím potom dítěti s tím balónem přejedu pomaličku, tlakuju, případně můžu dodat i nějaký rytmické stlačování a od třeba dolních končetin nohou jedu k tomu centru toho těla a postupně tím tlakem to dítě celé rozvaluju, jako kdybych byl nějaký parní válec a máme k tomu spoustu napojených jiných her, s kterým jako, aby si to ty děti asociovali.
0: To je technika, která pomáhá, když už vlastně to bouchlo, jak říkáte. Nebo teď to zmiňujeme v tomhletom případě. A jsou věci, kterým můžeme zabraňovat v průběhu, což asi zrovna není to školkové přetížení, protože na to nemáme vliv. A nebo ne, a tam jako na místě tady a teď, když se to asi děje. Ale napadá mě, že taková dobrá analogická situace jsou narozeniny, štědrý den, nějaká důležitá, hodl očekávaná a dlouho natěšená návštěva, něco, kde už jako v průběhu vidíme, že nám ten papi nějak, on asi i velkým, že jo, ale těm malým, jako jak se to střádá, tak jaký jsou třeba nějaký záchranný body, kdy jak to jako dobře, hezky zvládnout, i když jako víme, že to bude prostě plný stimulu a s tím do toho jako jdeme.
1: Ono, nevždycky třeba ten parní válec, který jsme zmiňovali, ne vždycky ho využijete při tom záchvatu, protože ty děti, když už jako je ten afekt, tak už vlastně nějakým způsobem často ten fyzický kontakt jako odmítají, cítí se, že chcete prostě někde podržet a svázat a prostě do toho jako nejdou, ale spíš využívám tyhle věci jako prevenci. Ta prevence je nejdůležitější, zařazovat to skrz celý den.
0: Stihnout to teda ještě chvilku předtím.
1: Stihnout to přesně ideálně ještě předtím, nebo třeba když máme ve školce nějakou hodnou paní asistentku nebo některé paní učitelky jsou schopné určitě využít nějakou techniku i pro tyhle děti v té školce přímo. Samozřejmě ty situace, jaké jste popsala, jsou často náročné i jak jste říkala, pro nás dospělé, prostě spousta věmů, spousta sociálních interakcí, lidí kolem, často jsme hodně lidí v malé místnosti, která je rychle vydýchaná a musíme nějakým způsobem se tolerovat navzájem vedle sebe a pro ty děti do toho spousta vůní, že jo, různé obědy a pohoštění a je to prostě obrovský útok na náš smyslový systém a když jsem dítě, které je třeba citlivější na tyhle věmy, nebo jsem třeba klidně dospělý, který je prostě unavený, má migrénu a prostě není naladěný 100%, aby tady tato situaci odolal, tak tam prostě může přijít nějaké jako takové přetížení. Já schválně zmiňuji ty dospěláky, protože opravdu to na sobě můžete často zažít, máte nějaký stresující den v práci těžký, prostě potom jedete tady Prahou, stojíte v koloně, v horku a vlastně máte ještě hlad a něco řešíte prostě třeba doma, tak je to situace, kdy jako vás už lehce rozhodí cokoliv a nejste úplně jako třeba příjemná. Takže tohle prožívají ty děti krát 10, 100 a je na nás, abychom jim v tom pomohli. Co můžeme dělat, je, jak znova říkám, ta prevence, takže pokud vím, že dítěti, že budeme v takové situaci, tak to s tím dítětem můžeme komunikovat, můžeme ho na to připravovat, můžeme si dát nějaký signál, že třeba, když už to bude na tebe moc, tak třeba za mnou přijď a dej mi ruku jenom na rameno a vyřešíme si to někde mimo, nebo když na tobě uvidím něco, tak, že už třeba ti je nevrlé, nebo už si takový jako trošku náročné za tebou je, tak třeba můžeme jít vedle na chviličku prostě se jenom obejmout, nebo se na chvilku pohoupat, třeba spolu jako nějakým způsobem, nebo nějakým způsobem něco pocvičit, nebo některé děti třeba jenom mají rády jako tlak do dlaně, takže nějakým způsobem si pomasírovat jako dlaň, nohy, záda a v podstatě takhle s tím dítem už můžete jakoby pracovat. Pokud je to menší dítě, tak je to prostě na nás rodičích to jako sledovat, znát to svoje dítě, trošku ho umět načtené, dokázat se v tom vymezit, co je už takové hraniční a tam zasáhnout a to dítě prostě buď z té situace jako odstranit, nebo třeba použít nějaké ochranu proti hluku na uši, nebo zmírnit nějaké světelné věmy a takhle to dítě nějakým způsobem se snažit jako dotáhnout zpátky do toho jako klidu.
0: Ještě jste zmiňoval to oblékání, to je věc, kterou spousta dětí nemá rádo. Já jsem viděla na vašem profilu nějaká videa s takovým jako různýma hekama, co, jako jak jim to třeba zpříjemnit nebo tak. Proč to tím dětem tak vadí?
1: Zase různé. Zase různé, protože někdy to dítě je už naladěné v tom, že chce být jinde, už třeba nepřemýšlí tolik nad tou konkrétní situací a vlastně my se na něm snažíme jako narovat nějaké vrstvy ještě a potřebujeme prostě ho dostat co nejrychleji z domu a dítě by si chtělo hrát, takže to je nějaká jedna taková jako často krizová situace. A druhá je to, že prostě mám dítě, kterému můžou vadit na dotek nějaké textury, nebo my nevíme, jak prostě ten střih tady toho konkrétního trička tomu dítěti sedí, nebo ne. Jako, nevím, jestli to máte taky tak, ale já mám strašný problém vybírat si šatník a hodně třeba i když vím, že mě čeká náročný den, tak si vezmu takové třeba pro mě pohodlnější oblečení, než nějaké prostě rifle, protože vím, že mi to bude vadit. A my nevíme o tom dítěti, co je ta jeho preference. Často ho nenecháváme jako vybrat, chceš tohle nebo tohle. Často spěcháme u toho a jsme takový, že to na něho prostě hrknem, navlíknem a jde se do školky, spěcháme prostě. Samozřejmě, že spěcháme, ale to dítě jako není robot. No.
0: No a kromě toho, že vlastně je určitě tohleto už jako první fakt užitečná věc, že nechat i třeba vybrat mezi těma teplákama a teplákama, nebo co zrovna oblíkáme, tak jak třeba potom samotný ten proces, říkal jste, že je dobrý mít na to čas, to mě třeba přijde jako dobrá. Je ještě něco, co můžeme udělat, jako co, jak to zpříjemnit?
1: Určitě, můžeme třeba večer před tou školkou si už ty věci jako třeba spolu projít, nachystat, klidně vyzkoušet s tím dítem, to vám odsouhlasí, jo, to půjde, dáme si jako alternativu ještě
0: radši. To zapomene to do rána, že?
1: Přesně, ráno už to nepůjde, takže jako takhle. Ale nějaká varianta. Druhá varianta je, že můžeme dítěti vizualizovat ten proces, že třeba nejdřív tady máš jako trenýrky, ponožky, kalhoty, tričko, bunda, boty a postupně si tyhle jako úkoly odškrtáváme. To dítě je orientované v tom procesu, ví, co bude následovat, co ho čeká, co už zvládlo, vidí, že už je v půlce, že už ten zbytek jako nějakým způsobem dotáhneme a může, má takový jako i vlastně nějaký zadosti učinění z toho, že si zaškrtne to políčko, že to zvládlo. Zároveň vést ho k nějaké samostatnosti, takže to, že to dítě má možnost nějakým způsobem si obléct samo, je taky fajn, protože to udělá způsobem, který je mu příjemný, případně to třeba jako si zvolí jiný kousek, protože třeba tady tenhle není úplně to, co chtělo. A vizualizace hodně pomáhá, takže opravdu i tu denní rutinu si můžete vizualizovat, že třeba zuby, jako snídaně, zuby, oblékání a zase si odškrtávat. To celkem dobře funguje, protože ty děti mají samozřejmě obtíž, hlavně ty nejmenší, obtíž se orientovat v tom čase a prostoru, takže když my jim ten čas trošičku nějakým způsobem líp ukážeme, tak i v tomhle můžeme pomoct těm dětem. Někdy ty děti už to mají spojené s tou konkrétní osobou a ví, že tam třeba přijde nějaký nátlak, takže když někdy to necháme bez komentáře, necháme to prostě před nima, tak někdy to je úspěšnější strategie. Zároveň my, pokud máme už vyloženě nějaký konkrétní problém a prostě to dítě víme o něm, že má zvýšenou citlivost na doteky, tak můžeme popracovat i v tomhle směru, že třeba to dítě už nějakým způsobem předpřipravíme, takže si ráno dáme nějaký rituálek, kde se třeba budeme mazat imaginární čokoládou a pohladíme si pěkně celé tělo, nebo to pak ze sebe můžeme utírat nějakou žínkou, takže to dítě vlastně v rámci té hry a takového nějakého zábavného rituálu si může to celé tělo nějakým způsobem postimulovat, nebo můžeme udělat tu hloubkovou masáž třeba rukou, nohou, když vím, že dítěti vadí ponožky, tak prostě projedu nohy nějakým příjemným materiálem, abych trošku připravil ty receptory na to, že tam něco bude. Protože když dítě spí v nějakém volném, pohodlném pyžámku nebo polonahé, tak prostě ten smyslový systém si trošku za tu noc jako odvykne na to, že pak na sebe budu mít něco zase upnutého a něco, co mě bude stlačovat. Takže když já mu trošku tady tímhle způsobem pomůžu, uděláme nějakou masáž, uděláme nějaké pomíčkování, tak trošku líp potom nebude tak velký šok pro to tělo, že najednou mám na sobě prostě stahující rifle a při každém kroku mě to stahuje všude možně na nohou.
0: Děkuju. Ještě blížíme se ke konci, ale ještě hodně jsme se, nebo kladl jste důraz na tu prevenci, že je dobrý jako nedojít, pro všechny je to samozřejmě dobrý, nedojít do nějakého toho afektu nebo toho záchvatu, kdy se teda něco hodně intenzivně nelíbí dítěti. Když v něm jsme a můžeme si to vyhrotit jako do nějaký situace, že třeba jsme teda ještě na veřejnosti, ověšený taškama, i když víme, že by nám na tom nemělo záležet, prostě stejně nás to jako stresuje, anebo můžeme říct, že stimuluje, to je asi jedno. Co v takovou chvíli, já vím, že zase mi řeknete, že je to individuální a to je úplně v pořádku, ale tak na co jako rodič byste jako koukal, nebo na co byste se zeměl, kde byste hledal tu pomoc v té situaci, jako jak nejlíp to, aby jenom pro vás dva zvládnout, jako je mi jedno, že koukají lidi kolem, to není důležité.
1: Jo, to jste vypíchla. A přesně tu situaci, která je prostě nejčastější, je to v obchodě, mám na sobě tašky, tlačím kočárek s druhým dítětem, spousta lidí.
0: Vedro
1: a
0: je mi ještě.
1: Je vedro, strašný. Jste už hladový, je před obědem a prostě to dítě se vám tam prostě jako složí a fakt jako křičí, kope, leží. A všichni koukají, všichni by chtěli strašně pomoct, někteří mají tendence to dítě, tak nechce jít s maminkou, tak pojď se mnou, to strašně pomáhá.
0: Čilila, jak jste to řekli.
1: No, jako chápete to, no? A co pak to dítě, jako, že jo, které potřebuje pravý opak, potřebuje tu maminku, potřebuje, aby ta maminka prostě na chviličku, pokud možno, položila ty tašky, snížila se k němu, byla tam s ním, mluvila na něho klidným hlasem, ten svůj klid nějakým způsobem se snažila předat na něj, můžou spolu dýchat, nemusí určitě dělat jako vůbec nic, můžou to prostě nechat proběhnout, jenom ta maminka tam může jakoby být. To dítě se cítí u ní v bezpečí. Ideálně prostě ještě bude maminka trošku odpalkovávat ty kolem jdoucí, co by chtěli nějakým způsobem pomoct. A ideálně je prostě na to dítě nemluvit, nebo mluvit, ale třeba ve slovech krátce, jenom aby cítilo z nás ten klid a to ujištění, že tam jsme, že je to prostě v pořádku, že jako ať to zvládne. Ale určitě nevysvětlovat, že tady jsme v obchodě, tady se nemůžeš prostě válet a ten bonbon se ti nemohla koupit, protože ho nemůžeš. To dítě v této situaci absolutně má vypnuto, má ten do toho mozku jako jde 0-0. Je v mozku prostě, kdy chce jako přežít, potřebuje prostě bojovat nebo utéct a v takové situaci je jako varianta nechat to proběhnout a opravdu spíš být tam pro to dítě, případně mu pomoct třeba se dostat z toho náročného prostředí, takže když jako je takové dítě, že třeba se nechá jako odnést v náručí třeba ven z toho obchodu a sednout si někam jako do klidu, do stínu a tam to prostě nechat trošku jako ještě projet, tam ideálně prostě nějakým takovým způsobem ho sklidnit, nějaká výchova nebo nějaká rozbor situace může být prostě večer ve vaně v klidu prostě, když už je to všechno za náma, můžeme se o tom pobavit, pořešit ty naše pocity u toho, můžeme se bavit o prevenci, co ti rozhodilo, co bylo špatně, co bys chtěl, abych já dělala příště. Některé děti pak tím pomůže to obětí, některé děti nechtějí na ně jako sahat, takže zase velmi individuální na tom vašem dítěti, ale nějakým takovým způsobem. Musíme prostě sklidnit ten vnitřní mozek, který tam bije na poplach, že se něco děje, že tam hoří a padají meteority a musíme ho sklidnit, aby zase byla jako krásně a duha.
0: No jo, to je jako nejnáročnější práce asi pro toho dospěláka samo se sebou. Ne?
1: Je. Je těžké se udržet jako v klidu, zvlášť v tak vypjaté situaci, ale ta koregulace, to, že já jsem v klidu a mluvím klidně na to dítě, dělá strašně moc. A to dítě to ze mě nasáje, ten můj pokoj, a to je to, co potřebuji jako dospělý udělat. Trošku podstoupit do té situace a říct si, že vlastně jako o nic moc nejde a prostě je, to dítě je na prvním místě a potřebuji mu pomoct. No.
0: A tyhle ty záchvaty se nějak dělí? Je to pro rodiče důležitý znát? Jestli i moje dítě je teď zrovna v meltdownu, nebo já nevím, v čem ještě může být, v čem jiným?
1: Jo, to druhé je tantrum. A asi i víc, možná nějaký psycholog by to podle mě rozebral ještě třeba detailněji, ale s tím, s čím jako my pracujeme takhle jako teréně, tak je to tady tohle rozdělení, kdy řešíme, jestli je to záchvat jako senzorický na podkladě toho, že ten nervový systém je vyčerpaný, což se nazývá teda ten meltdown. A
0: to jsme třeba v tom obchodě.
1: Jo, to jsme v tom obchodě, ale jako můžeme být v obchodě i v jiném záchvatu, záleží na té situaci. Pokud je to, že to dítě fakt je přesycené těmi věmi, těmi barvami, hluky, nějakým hladem a podobně, tak je to v podstatě nějaké zhroucení toho senzorického systému, takže meltdown. Pokud ale je to nějaký jako afekt navazující na vaši výchovu, na váš zákaz, na vaše nějaké hranice, tak to je tantrum. To je jako...
0: Takže nedám ti bonbon.
1: Jo. To je jako účelová věc, kterou to dítě třeba nějakým způsobem, nebo účelová, ono jako nezvládne ty svoje emoce. Prostě to ten malý človíček jako si neřekne dobře, tak já počkám. Nebo i když jsem mu moc chtěl, tak ho dostanu třeba zítra nebo po obědě. To prostě jako nefunguje. Takže to dítě samozřejmě nezvládne svoje emoce, je to prostě hodně na to dítě. Ale je to nějaké chování, kterým třeba často, když se to pak ty děti jako hodně rychle naučí, si jako vyřvat nějakou věc. Prostě. Pokud často v tomhle jsem takový, že zakážu pohádku a to dítě začne prostě brečet, že by chtělo další pohádku a začne kopat a já mu ji pustím, tak si zadělám celkem na puser, protože to dítě se rychle jako naučí, že když bude řvát jako hoďku, tak vy mu to pustíte a potom si řeknete, tak já mu to nebudu pouštět a tak bude řvát hodinu a půl, bude řvát dvě a prostě ví, že to jako přijde, že vy mu to jednou jako pustíte, že už je také naučené. Takže to je ten tantrum. A s tím pracujeme zase trošku jinak, než s tím samozřejmě s tím meltdownem. Takže tohle je nějaké rozdělení. Ale nemyslím si, že je to tak hodně důležité. To chování naše k tomu dítě je jako podobné. A spíš prostě pro nějakou tu následnou práci, když se nám to děje denně a často, tak ať víme, jako, jak se v tom vymezeřit.
0: Ale náš úkol je pořád je zachovat klid.
1: Jo, jo. I když to je velmi těžké. Z vlastní zkušenosti.
0: V Houpačkách byl s námi ergoterapeut Daniel Stříbrný. Děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to fajn.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv. Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
6: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
7: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádio Wave.
2: Čau Ani.
3: Čau Míro.
2: A čau všichni, kdo nás posloucháte nebo se na nás koukáte. Vítám tě ve Slejváku poprvé.
3: Já ale děkuji vlastně, za pozvání.
2: Jako já jsem moc rád, že jsi tady. Kdo nevíte, tak vedle mě teď sedí Anička Vavanová, tedy na Waveu si web editorka oficiálně.
3: Přesně tak.
2: A zároveň si DJka a novinářka a prostě jsi renesanční žena úplně. Mimochodem Aničku můžete znát jako DJku Anna Banana z třeba z našich akcí.
3: Tímto.
2: Jo, tímto.
3: Jestli vás rovnou zvu na vlastně, další Slejváčí narozeniny.
2: Můžeme spotnout už teďka mega. Tak tímto vlastně ano, Aničku můžete vidět i nejenom jako na obraze, ale i jako reálnou osobu na našich narozkách, které budou 17. července v kavárně Archi Plus, což je pátek, je to večer v pátek, to je ideální datum, si myslím na tohle. A my tam uděláme takovej jako malej slivák živě a pak se toho chopíš. A
3: tak se toho chopím a zatancujeme si a pak bude ještě karaoke.
2: Yes, a pak bude karaoke. Co tě, jakoby ještě než přejdeme k prostě spoustě věcí, které dneska chceme řešit. Tak já chci řešit Empire State Building, svatbu Taylor Swift, ty chceš řešit Party Shore, já chci řešit ještě
3: Madonu
2: vlastně, Olivii Rodrigo, protože ty to máš taky ráda,
3: ano,
2: to nový album, takže já jsem rád, že tady konečně někdo může doplnit, ale to se k tomu všemu dostaneme.
3: Ke všemu se dostaneme.
2: Tak mě zajímá, co ráda hraješ, když hraješ?
3: No, hodně záleží, já mám jako někdy mám ráda akce, takový ty odpolední, kdy je nějaký jako market, nebo nějaký brunch, nebo něco takového.
2: Hraješ tak na těch brančích?
3: No,
2: někdy?
3: To jako takovýhle druh jako kavárnových akcí.
2: Hustý.
3: A to mě docela baví, že tam si můžu hrát takový ty věci, že mě tam vlastně nikdo nevnímá, takže si hraju hodně pro sebe. A to mě potom baví hrát klidně i nějaký jako R&B, nevím, Kajtrana, Da Vibe, trošku do houseu a tak, ale když chci jakoby party, tak já mám ráda, já jsem uřvaná hrozně a mám ráda, když ti lidi řvou na mě zpátky. Takže jako já potřebuju strašně tam mít tu interakci, takže já zpravidla budu hrát, hodně se přizpůsobuju tomu, jaký ten crowd je.
2: Na co
3: tam
2: jako reagujou.
3: Jo, na co reagujou, jako jestli tam je víc mužů, víc žen, v jakém věku a tak, že prostě tomu to hodně přizpůsobuju. A prostě fakt jdu potom, aby se mi jako vracela ta energie, kterou já do toho v ten moment vkládám. Takže většinou to jsou takový jako popíky, fakt jako co zná každý na spaměť, tady ty jako fakt vypalovačky, tak to mě baví asi jako nejvíc, když jako party. Ale když třeba vím, že hraju pro nějaký, já nevím, víc jako queer crowd, tak mě prostě baví hrát třeba trošku víc jako hyperpop a takovýhle věci. A vím, že mi odpoví zase, když vidím, že tam je hodně jako mladých straight kluků, tak prostě hraju hodně rap.
2: Jo.
3: A pak oni prostě na mě křičí zpátky, že prostě hodně to přizpůsobuju tomu, no. Jako na Slejváku mi
2: strašně je to mega alchymie vlastně.
3: Je to mega alchymie. Hmm. Jako na Slejváku mi třeba vždycky fungují strašně takový ty bubbly věci, jako Zary Larson. Že to, a to mě hrozně baví, že fakt každý crowd je jako hrozně specifický a já to prostě nejsem takový ten DJ, že bukujete si mě pro můj repertoár. Já jsem takový ten hodně jako klubový DJ, co jako bukujete si mě proto, že já vám udržím ty lidi tady co nejdýl.
2: Hey, a chodí za tebou ještě furt lidi jako hrát na přání?
3: V kuse.
2: Furt se to dělá.
3: V kuse se to dělá a hrozně moc a je to, nedělejte to. Nedělejte to, je to hrozný. Nebo takhle, jako když za mnou někdo přijde, mega milé.
2: Že má jako tip.
3: Jo, s respektem. A je jako, omlouvám se, můžu se zeptat prostě. A já,
2: tak jako ty seš tam ta královna toho večera, tak oni by takhle měli chodit ty lidi.
3: Jo, jako mě. Fakt s pokorou, ale to není jako standard s pokorou
2: no,
3: vůbec.
2: No není, samozřejmě.
3: Jakože jsou fakt lidi, co jako klepou, co šahají do toho pultu a křičí. A teď mají takhle na telefonu napsaný Fín Travis Scott a jsou jako Fín. A já vždycky z toho úplně jako šílim prostě. A mám jako různý tak a to bych asi neměla odhalovat jako
2: tak,
3: úplně.
2: Tak, ne, ale... tak řekni nějakou jakoby univerzální taktiku.
3: No jako tvojí. Třeba, že řeknu a v životě to nezahraju, to je jakoby jedna z nich. Nebo že řeknu, zakývala jsem pro ty, co poslouchají na audio.
2: Nikdy lidi dělají, že nejsou online a hrajou jenom z toho, co prostě mají, že to nemůžou.
3: Jo, to taky říkám, to taky říkám. Ale jako někdy fakt nejsem online, jo, ale většinou jsem online. Jakoby když mě něco napadne, tak to mega jsem schopná zařídit.
2: Samozřejmě.
3: Ale často, jo, častá výmluva je, a my jsme teďko, jak jsou ty kluby často ve sklepech, to říkám, tady není signál, tady to jo, fakt no, jako nejde. Jo. Tady jako já bych jinak, kdyby jsme hráli jako nad zemí, tak já to zvládnu, ale prostě tady není signál. To potom mám, že jakoby řeknu, že jo, a pak dělám, že jsem zapomněla a znova na to zapomenu. A mám takový, jako, a potom, když už jsou zlí, tak už jsem jakoby zlá taky občas někdy.
2: No tak to je jako správně. Jako párkrát
3: jsem poslala lidi, že do jednoho baru nejmenovaného na národní třídě, že tam je jukebox a že ten je za 5 korun zahraje cokoliv a že já to ne, že já nejsem jukebox.
2: Já jsem viděl někde někoho, kdo měl ceduly, nejsem jukebox.
3: Jo.
2: No, tak jako nejsi, no.
3: Jako, ale to říkám fakt jenom takovým těm lidem, co jsou jako neodbitný a přijdou za mnou 450krát, že chtějí Red Hot Chili Peppers, když já celou noc hraju Lady Gagu a jakoby fakt se mi nedaří vysvětlit, že jako ne, tak jo. To potom už jako vytáhnu jukebox, ale jako fakt, že přijdu mé se souřadnicem a řeknu, pojďte doleva, dopra a tam mají jukebox. 5 korun a zahraju vám Red Hot Chili Peppers. A ty lidi vždycky se na mě tak podívají, že no, nevědě, ale...
2: Ne, to je dobrá odpověď, si myslím. No, já jsem si říkal, že úplně na úvod, já jsem chtěl zkusit něco novýho a přemýšlel jsem co. A vzpomněl jsem si, že teď v červnu oslavila 12 let, takový jakoby výročí, prostě 12 let od vydání první písně z dívčího uskupení nebo takového projektu Aqua Babes. A, no a říkal jsem si, že bychom mohli udělat jako takovej blind ranking jejich písní, který já vždycky pustím, aniž bys teda tušila jakou.
3: Dobře.
2: A ty je zařadíš
3: dobře.
2: Prostě do nějaký škatulky a uvidíš, jak se ti to tento žebříček vlastně jako vytvoří.
3: Dobře, pojďme na to. Já nejsem teda velká expertka, co se týče Aqua Babes.
2: V pořádku,
3: avizuji,
2: já to doplním.
3: Předem, kdyby to byl nějaký velký fanoušek Aqua Babes, který by
2: to jsem já, takže to myslím, že jiný není.
3: Tak doufám, ne. Že nebudeš prest jako ze špatného rankingu.
2: Já si pamatuju, že jsem byl obsessed tou první, neříkej mi baby, a, ale jako nejdřív jenom jakože jako vtip. ale ve skutečnosti to tak nebylo, ale mega jsem dělal, že to jako haha, jako vtip prostě.
3: Tak jsem takhle měla Five Angels, že to byl jako vtip.
2: Ježiš, ale jo, tak
3: ty
2: mají některý fakt bangry, no.
3: Ty mají, ale nevybavím si ani jednu. Nějaká láska
2: rád,
3: byla, ne?
2: Ježiš, M plus DDL rovná se VSL, nevím, co ti říct, štveš mě a co víc, já nevím, jak se to jmenuje. No tak to jsou, a ještě pak mám rád Long Lost Weekend a to byl nějaký prostě už jako jejich
3: to
2: éra,
3: novější,
2: se,
3: ne?
2: No to je ta jakoby poslední éra, kdy se pokusili asi prorazit do zahraničí.
3: Okay,
2: a to je
3: weekend.
2: Jako... Zapadlo to, prostě měly být nová Fifth Harmony, měly
3: no,
2: být Five Angels.
3: Mega měly být Destiny's Child 2, kecaj.
2: No hele, tak jdem na to. Tak pustím prostě libovolnou píseň.
3: Dobře.
2: Já ti to dám i takhle, abys viděla
3: posek
2: nějakého vizuálu. To je tvoje můza.
3: To je můza.
2: Éru tady toho lítání.
3: Je to taková sprchová éra, jakoby. Budu tvoje můza. Za mě to má hodně reklama na deodorant vibe.
2: Mega
3: reklamní
2: píseň.
3: Takže dávám tomu, já věřím, že oni mají lepší písně v jejich archivu a proto dám tvojí muzu na 5. místo. Prostě věřím, že větší flop už tam nebude.
2: šetříš si ostatní. Já ale asi musím říct, že tvojí muzu Já jí dávám na 4. Mm-hmm. Já vím, co přijde totiž, mm-hmm. ale já dávám 4. No, to je prostě už byla jako závěr Aqua Babes, je to rok 2017, čtvrtý uskupení,
3: jasně,
2: kdy teda to byl projekt, abych to přiblížil třeba lidem, kteří jako nemají tady tu hyperfixaci, tak to byl projekt, který se každý rok se vybrali nový členky, který udělali tady tu jednu velkou písničku, která byla jako reklamní, takže ona to je i záměr, že to hrálo v reklamě a mělo jí to nakopnout kariéry, což se moc nepovedlo, jako asi nejznámější, některé ty holky pak šly do Superstar nebo do Hlasu a asi nejvíc jako úspěšnou kariéru má vlastně z té první. Ne, tak z té druhý, která je Karolína Blehová, která je dneska tváří hudebního projektu Kája a Bambuláček.
3: Tak to je cute, v životě jsem to teda neslyšela. Ale to je mega fascinující. Mě obecně jako fascinuje koncept girl groups. Já jsem jakoby...
2: Vlastně, hej, ale my jsme tady měli reálně ten jakoby koncept toho, jak poskládáš tu skupinu s random lidí, jako je Cat's Eye a tak.
3: Jo,
2: tak tady bylo už
3: miluji.
2: V roce 2014 u nás. 14.
3: My jsme to byli... My jsme byli jakoby před K-popem prostě. Byl Czech pop.
2: Tak jo, tak jdeme na tu poslední z roku 2014. 2019.
3: To je reklama? Ne. A to je takové jazzy.
2: To je změnili.
3: Tam je Aiko.
2: A byla tam Aiko.
3: No tak ta je famous,
2: no,
3: ale.
2: No právě. Jo, já jsem zapomněl, že tam byla Aqua, jo, že tam byla teda Aiko v Aqua Babes, já na to zapomněl.
3: Ale tohle má takový jako Betty vibe za mě.
2: Jako trošku.
3: Takový trošku. I'll take my whiskey knee.
2: Mega.
3: No jako, dám jí na trojku.
2: Přijde trojka, mi, okay.
3: Baví mě, že to je jiný trošku, aha, že se to vymyká. Aha. Nečekala bych, že to jsou Aqua Babes. Baví mě to různorodé složení. Baví mě... Aha. Jakože poznala jsem, viděla jsem známou, ne, že bych
2: vlastně
3: se
2: jo, já, tak, já jsem Aiko, zapomněl, ale... tak já jsem jako omlouvám Aiko, já jsem jako by se jí upozadil za Karolínu a Bambuláčka, ale prostě, ano, Aiko je asi tady známější z nich, ale ten rok 2019, já ho musím dát na pětku, prostě podle mě už to vůbec nejsou Aqua Babes.
3: No už to není moc Aqua Babes.
2: Aqua Babes, jako kde je nějaká taková, voda.
3: No byla to taková reklama na něco, jako na, víš, jako vibe na nějaký pečený produkt.
2: Jo.
3: Jako.
2: Jo, nebo nějaký stavebnictví si tak dovedu představit, jak se v tomhle se tam do domečku.
3: Dřeviny.
2: Tak jo, jdeme na další.
4: Před tebou stojím a ty nevíš.
2: Hej, to je mega
3: kecaj. Dream Academy prostě rojil. A mají i tu choreografii. Mm-hmm. Outfit change. A ta choreografie mě baví, jako.
2: Jo, mají choreošku. Jako... Jak hodnotíme Nejsem další?
3: No, já dávám 2 a jedničku si šetřím na
2: hele,
3: ten jeden,
2: já jsem já unpopular opinion, já jsem sice odkojenec, neříkej mi baby, ale jakoby musím teď dát prostě Nejsem další na číslo 1.
3: Já rozumím. Ty outfity,
2: já úplně mám v radost, když tu píseň slyším.
3: Baví mě to, mě baví prostě koncept... několika báb, který dělají nějakou fun campy aktivitu. Jako vždycky mě to fascinovalo.
2: Mm-hmm.
3: Vždycky.
2: Vlastně jo, no. Prostě mě hrozně mrzí, i že se nic víc jako nepovedlo těm. Ježiš, a jak se teď jmenoval? Little Mix.
3: Little Mix, no to mě mega mrzí. Já jsem milovala Little Mix. A co já jsem ještě milovala jako na tohle brdo, jako divers skupina báb, tak to bylo Brad, ten animák. Tak to je jakoby animák, co mě odchoval a podle mě to se propisuje do spoustu věcí, které dělám jako dnes a denně.
2: Jako Brad jsou hrozně ikonický, no.
3: Strašně, a proto milu keca je podle mě, oni jsou real life Brad, oni tak vypadají.
2: A Brez mimochodem pouštíme za tebe na Slivák akcích.
3: No, to je taky pravda, takže přijďte, bude to zase.
2: Někdo to vymyslel a prostě se to uchytilo a jo. Je to vlastně geniální.
3: Je to geniální.
2: Tak jdeme na teďka druhou, je to asi 2015. Čistá jako láska, jo.
3: Já jsem zapomněla, tu mám ráda.
2: Tu máš ráda.
3: Já jsem tvá a jediná.
2: A taky mají choreo trošku.
3: A taky mají tu vodu. A nebyly oni...
2: Ona to byla reklama
3: na vodu.
2: Ale taky mají malinko jako to, no.
3: Ale pamatuju si to lepší. Jako čistou lásku. Vlastně mi vůbec nevadí to dát na tu trojku, co mi tam, nebo zbyla mi trojka, ne, už jenom. Pamatuju si to taky emotivnější a vlastně to znělo tak vlastně.
2: No, nic, jako byl to to možná je tak, no, prostě, ale tak jdeme na tedy poslední a to už je jasný, kam se zařadí. Originál.
3: To, je... to má ten disco zvuk.
2: To tě nutí tleskat na koupališti a zpívat to.
3: Absolutně.
2: Tak,
3: mám chuť někoho pocákat, tebe.
2: A do rytmu, ale do ještě. Rytmu. Ne, to je prostě český hudební zapomenutý klenot.
3: Jo, jo. A hlavně je to takový jako vlastně docela feministický, víš?
2: No
3: mega neříkej
2: vlastně.
3: Mi baby.
2: Ne, neříkej, nejsem tvoje kotě.
3: Nejsem tvoje kočička, jako no, vůbec. Prostě. Já
2: neříkej
3: jsem žena.
2: Neříkej mi pusinko, nejsem ze sněhu.
3: Fakt, ale. Fakt. Má to, možná to je jako taky jeden z důvodů, proč jsem taková, jaká jsem.
2: Well, je to tvoje číslo jedna.
3: Je to moje číslo jedna.
2: Moje číslo dvě. A na, tady ta píseň má prostě na YouTube 16 milionů zlídnutí, jako.
3: To je prostě
2: ty
3: Česko
2: holky,
3: a půl.
2: To, těm se to je Česko a půl a prostě jim se to povedlo, no. Jim se to povedlo, oni to dokázali a já je tímto docenuji.
3: Jo, ne, mě to baví, mě to baví. A baví mě, že rotovali, to jsem vůbec nevěděla. Já jsem si jo, myslela, ne? Že jsou to stejný holky. Jako nevypadají stejně, ale ten fakt, že Aiko byla Aqua Babes.
2: Aiko byla Aqua Babe, jako reálně.
3: Ne to, furt jsem se nepřenesla přes to vůbec. Slivák
2: na Rádio Wave. Pojďme na teďka aktuální věci, už se teda nebudeme vracet do 12 let dozadu, ale jenom týden dozadu, protože já jsem si říkal, že ten červenec začal a hrozně tak jako romanticky.
3: Jo?
2: No jako romanticky, tak je, jako nese, přijde mi to, že se nese ve znamení lásky celý, protože skončil prostě Pride Month a straight lidi jsou jako,
3: straight lidi jsou jako teď je náš čas.
2: Protože hnedka 1. července vylezl na Empire State Building ruskej pár a ty se jmenujou, já jsem si to tady napsal, Angela Nikolaou a Vania Berkus, který si tam vylezli a vyvěsili vlastně i celý banner o lásce,
3: lásce, to je pravda,
2: že když síla lásky porazí lásku k síle, nebo moc lásky porazí lásku k moci, svět pozná mír, což je vlastně docela hezká.
3: Za mě to je mega hezký.
2: Fakt pěkný.
3: A jako je pravda, že to přineslo do toho internetového prostoru jako hrozně moc citátů. Všichni teď dávají prostě citáty, kde jenom přepisují tady ten citát z té fotky.
2: No ale jako zároveň na to...
3: To je trošku cringe.
2: No
3: mě,
2: co mi
3: ale...
2: přijde úplně nejhorší, tak jak na to naskočili jako brandy, společnosti,
3: jo.
2: Marketing, který hned jako byl, že uděláme tady ten reaktivní marketing a prostě to AI game přemodelují a napíšu tam nějakou svoji reklamu.
3: Ne, laciný mi to přijde.
2: Jo,
3: no.
2: Strašně, už jsme over it, podle mě. Už to...
3: To mělo těch svých 24 hodin slávy.
2: No, a
3: ale
2: jako
3: mě se
2: fakt...
3: to hrozně líbilo, jako celý tady ten...
2: Mně se to mega líbilo, Já jsem to sledoval fakt, na mě to vyskočilo nejdřív jako... že tam ty lidi jsou a byli takový, jak tam ta helikoptéra
3: a ty komentátoři.
2: Jo.
3: He's on his knee prostě, one of them is on their knees, no to bylo mega cute.
2: Bylo to hezký.
3: A potom mě bavilo, jak jako vyplavávaly ty záběry vodních, protože mě hrozně pobavilo. Oni byli totiž na jedné streamovací platformě v nějakém seriálu o tento
2: Jo, který se jmenuje Skywalker's Love Story.
3: Jo. A já právě nevím, jestli tady ten záběr byl z tady toho, anebo to bylo z toho, jak lezli teď. Mm-hmm. Ale našla jsem záběr jako jich dvou, vyskočilo to na mě na sítích někde, jak ona jemu jako strašně nadává, že nelezla přece takhle vysoko, aby udělal hrozný fotky, že on ji jako vyfotil a jí se to nelíbilo a ona byla jako ne, to je strašně ještě jednou prostě a on říká ne, lásko, budeš unavená a ona a tak nelezla jsem až sem nahoru, abych byla moc unavená na dobrou fotku a byla to taková jako hrozně cute vlastně jako rozepře a nevím, jestli to bylo z toho Empire State Building nebo z nějaký jako jiný situace.
2: Jako já jsem viděl jenom, jak dávala prostě ten, tu fotku hned, jak se to proběhlo, teda ta žádost o ruku, tak ona pak hnedka se to vyfotila vlastně z toho Empire State Building, tu ruku dala si to na Instagram. No a oni pak je nějak zadrželi a teď jsou stíhaní na svobodě. Aha. Jestli se nepletu.
3: Já jsem jenom viděla, a že jako už nejsou ve vězení.
2: Jsou stíhaný na svobodě a uvidí se, co je jakoby s nima bude. No.
3: Jo.
2: Což vlastně tam se řeší to, že teda vnikli neoprávněně na nějaký takovýhle místo, ohrozili sebe, ohrozili svoje okolí a že to bylo jako nelegální. Ale zároveň se teda jakoby vzhledem k tomu, jak to bylo jako takový silný gesto i celý ten prostě banner s tou láskou a tak dál, tak to jako mají hrozně velkou podporu i v tom veřejném prostoru, kdy lidi píšou věci jako jo, tak ať jsou potrestaný, ale až třeba po těch lidech v Epstein Files.
3: To jsem taky viděla tady ten argument a vlastně se mi to jako líbí, protože to nikomu neublížilo.
2: Neublížilo, no. Na druhou stranu ano, tak mohlo asi. A oni teda ten celý ten, celá ta věc se udála tak, že oni přespali nahoře v té Empire State Building a pak tam tady ráno jako vylezli, vyšplhali a povyvěsili to.
3: Jako já bych to nezvládla určitě. Mám strach z výšek, takže...
2: Jako já jsem na to asi, no já jsem na to takový celý moc opatrný na sebe.
3: Na sebe.
2: Jsem na sebe strašně opatrný, takže já myslím, že...
3: Ne, ale jako je to takový jak z filmu prostě.
2: Je to mega právě, je to mega jak z filmu. Úplně, nevím, dlouho jsem neviděl vlastně asi takhle nějakou opulentní, romantickou věc, která je zároveň hezká.
3: Jo. A zároveň politická, že... Trošku.
2: A taková jako, takový velký gesto, který ale jako hodně romantický. Jo. No o něco takového se pokusila asi i Taylor Swift, která splňuje minimálně teda tu část jako tu opulentnost a velikost. Ale Taylor Swift se vdala za Travise Kelseyho 3. července, vybrala si tady to datum záměrně před tedy...
3: Škoda, že si nevybrala 6. července.
2: To je, ne, to není dneska, to bylo teďka.
3: 6-7 day.
2: No, jakoby bylo by to aspoň vtipný, no, protože jinak na té svatbě, já nevím, ona si teda, oni se rozhodli, že se vezmou v Madison Square Garden, což je centrum New Yorku. A řekli, že zároveň si přijou, aby lidi respektovali jejich soukromí, a víceméně, že jako chtějí, aby to byl jako jejich den a neměli tam prostě paparazzi a kdo ví co a tak dál a tak, aby si jako, aby to lidi respektovali.
3: Není v Madison Square Garden dost prostoru na to mít soukromí, já nevím, to je obrovský.
2: No jako jo, ale oni kvůli tomu zavřeli, že jo, x ulic v centru New Yorku, taky bylo zavřených, protože prostě, aby tam vůbec nikdo se k tomu nemohl ani přiblížit. Měli pozvaných 1000 lidí, 1000 hostů, který ale nevěděli přesný místo ani datum a měli obálku, dostali pozvánku, kde bylo jenom buďte v tenhle den v New Yorku, nebyl tam dress code, nebylo tam vlastně řečený ani kam jdou, jako přesně, že jsou zvaný na svatbu, jenom prostě tušili, že asi jo, a že mají být prostě v tom New Yorku. A potom je... jako tam převezli snad poslepu, jakože je vyzved, fakt úplně jak v nějaký gangsterce, vyzvedne vás tady auto, pojedete na tajné, na utajené místo.
3: Že to bude v té Madison Square Garden, protože já mám pocit, že to vím už jako díl.
2: To byly drby, byly drby, že to tam bude, ale jako ty hosti, kteří byli pozvaní, tak jako nevěděli nebo neměli oficiální informaci, kde, kdy ani co to vlastně bude. Já jsem si to projížděl, oddával je Adam Sandler.
3: Tak to je mega cute, jako nebránila bych se, to je takovej papa prostě, co tě oddá.
2: Jako on točil totiž s tím Travisem nějaký film loni a já si furt říkám, že nevím, chceš soukromou svatbu, opakuješ, že vlastně chceš, aby lidi respektovali tvoje soukromí, ale proč jako já vím, skoro všechno o tom, co se tam stalo. A když si vezmu, tak Zendaya s Tomem Hollandem taky měli svatbu a nevíme nic.
3: Nevíme
2: vůbec nic.
3: A hlavně jakoby...
2: A nemluví o tom.
3: Víme všechno, ale my jsme věděli všechno, ještě než ta svatba byla. Jakoby, tyhle informace, co ty jsi mi říkal, já prostě nesleduju vůbec dění okolo Taylor Swift, protože se mi nedaří k ní si vybudovat jakékoliv sympatie, ať se snažím sebe víc. Ale stejně tyhle věci vím, ale ne jakoby z 3.7., ale prostě někdy z konce června, kdy už jakoby jsem někde zahlídla, jak bude vypadat
2: no, mega. Osoba,
3: že není to, no ale já obecně mám strašně ambivalentní pocity z toho, když si celebrity dělají svatby ve městech a zavírá je kvůli tomu.
2: No tak máme tady příklad, že v Bezos tady zavřel celý Benátky.
3: Celý Benátky.
2: Nebo Dua Lipa, která zavřela nějaký to italský město.
3: Kterou absolutně miluju, ale prostě je to jakoby, vlastně mi to přijde hrozně disrespectful k tomu prostoru a k těm lidem, co tam žijou, že kvůli svatbě nějakých dvou lidí, který je vůbec nezajímají, tak prostě...
2: Jo, prostě se všichni omezejí. Ještě co bylo zajímavé u té Taylor Swift, tak to bylo vlastně v den, kdy tam byla extrémní, nebo v období extrémních heatwaves v Londýně v Americe. Takže jako šílená vlastně doba a ona zavře jako celý centrum prakticky New Yorku. Tak za to byla docela kritizovaná. Nevím, no, jako fakt, jo, já jsem si říkal, OK, tak na druhou stranu mě fakt fascinuje to, že z té fotky není, teda, že z té svatby není jediná fotka. Že se to fakt povedlo jim udělat, takže jako nic jsme neviděli, co oni nechtějí, aby jsme viděli. Což je jako asi obdivuhodný, protože u Dui tam se nějaký paparazzi smotali a vlastně jako jsme ty věci viděli. A, takže jako to je zajímavý, ale... nevím, no, jako pak jsem si fakt vzpomněl na to, že počkat vlastně Zendaya s Tomem Hollandem taky už se to mělo, už měli mít tu svatbu.
3: A vlastně nikdo nevíme.
2: Nikdo neví nic. To je jakoby úplně epicky, jak je to jako utajený. A říkám si, jestli chceš, jakoby, aby lidi respektovali to soukromí a mít to jako nějaký, tak to přece můžeš mít jinde než v centru.
3: Podle mě to je strašně jednoduchý, jakoby fakt existuje tolik luxusních vil, lodí, nevím, nějakých farem, pozemků, hotelů,
2: ostrovů,
3: reálně tolik míst, kam nikdo nemá důvod chodit, dokud na to nemá fakt hodně peněz, kde můžete udělat úplně nejkrásnější svatbu, co by za to prostě lidi dali. A vy ne, musíte zavřít náměstí nebo prostě centrum New Yorku. Mně to přijde tak zbytečný, já se neumím jako do tohohle vůbec vcítit, vůbec, jako in the slightest, ale tenhle problém já mám s Taylor Swift úplně pořád, že ona pořád dělá rozhodnutí, do kterých já se nemůžu vcítit.
2: Hned potom, co vlastně ta svatba teda probíhala, tak na Times Square se dosvítil billboard, že už se vzali a jako vlastně fakt si říkám, jako ona teď je v období, kdy vlastně všechno, co dělá, je jako brand. A už to není člověk, už je to fakt značka.
3: A i když bude mít jako sebecitlivější texty těch písniček, tak já už mám k tomu vybudovaný taky odpor, že já si říkám, že neexistuje vesmír, ve kterém já bych s ním měla mít něco společného, jakožto obyčejná baba prostě v Česku s Taylor Swift.
2: Miliardářkou.
3: Neexistuje, jako neexistuje podle mě jediná middle ground, co my spolu máme. A v momentě, kdy já poslouchám ty její texty a říkám si, že bych jako s tím měla nějak jako
2: se na to napojit,
3: tak si říkám, že to je jenom proto, že já se nechávám krmit tím cukrem prostě, na kterým ona vydělává. A já to nechci. Já nechci být tenhle člověk, co na to skočí prostě. Takže jako by...
2: Jako já mám furt ty její vlastně písničky starý rád. Nevím, jako fakt mám soft spot pro album Folklore, který podle mě je víc relatable než její běžná tvorba, protože je to jako covidová věc, ona byla taky vlastně jako, tam vlastně se stalo to, že prožívala asi to, co všichni, že byla jako najednou někde uzavřená, teda někde ve svém teda domě v lese, ale jako byla tam ta izolace, ale jako myslím si, že tam i vypráví tam jako ten příběh, který není o ní a proto je to jako snažší, že to je jako takový storytelling prostě, jako že si vymyslíš příběh, který vyprávíš v té hudbě a proto... Je snaží se na to napojit, než když zpíváš o sobě a svých jako problémech, které jsou v tady té fázi tvýho života jako pro nikoho
3: nejvíc
2: absolutně jako se s nima nikdo nemůže stotožnit. Ano, přesně. Takže jako to se mi líbí, ale prostě mám pocit, že fakt to album jako Life of a Showgirl bylo jako hrozně, jakože to mě hrozně zklamalo a víceméně ty další kroky, které se jako děly a všechno to dění kolem téhle svatby, nevím, no, jako, je to, jako mám pocit, že vlastně tam se stalo fakt to, že jako ty Eras Tour byly strašný úspěch, bylo to super, jasně. Já jsem si to užil. Ale jakože vlastně jí to tak strašně jako nakoplo, že samozřejmě jako cokoliv ona teďka udělá, bude brutálně sledovaný, takže jako fakt teď musí se chovat, ale chová se až moc jako značka.
3: Jo. Ale mě ještě vadí jako na ní asi to, že prostě ona není taková ta, já miluju, když si lidi vyberou tu cestu, jo. Jedna je prostě, a možná to je trochu hot take, ale jedna je třeba ta Olivia Rodrigo, ke který se dostaneme, která je přesně ta holka, se kterou se umíš stotožnit. Mm. A druhá je ta Beyoncé nebo Zara Larsson, která jde a umí prostě zpívat, tancovat, kostým, všechno. A mě prostě nebaví ani ta jako diva poloha u té Taylor Swift, ani ta jako holka odvedle poloha.
2: Prostě
3: a vlastně
2: mě
3: to prostě hrozně nesedí. Mm. Jako to je asi nebudu zase tady si obracet všechny Swifties proti jako svojí osobě.
2: Ne, je to dobrý, že sedíš na velmi místě, protože vlastně jakoby je tady tenhle ten element jako zachován, protože Velma říká stejný věc.
3: Jako hejter, okay, takže dobrý.
2: Poslední věc, tak to mělo údajně rozčílit Donalda Trumpa za to, že to zastínilo jeho pompézní oslavy 4. července, protože se mluvilo možná i víc o svatbě Taylor Swift, tak to je jenom takový jako bod na závěr tohoto tématu. Zmínili jsme Olivii Rodrigo. Olivia Rodrigo teda vydala svoje album. Už jsme o něm několikrát tady jako mluvili, ale já prostě se k němu nedokážu, nebo mně se mega líbí to album You Seem So Pretty For A Girl So You Seem So Sad For A Girl So
3: In Love.
2: You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.
3: You Seem Pretty Sad.
2: Jako já se k němu, mně se líbí, ale nedokážu se ho si jako sednout a soustředěně ho poslouchat celý asi nějak. Furt jsem, jako vždycky mám pocit, že mi každý týden baví nějaká jiná písnička z něj.
3: No já jako nejsem nějaká úplně diehard faninka Olivie Rodrigo, že vždycky jsem cenila to, co ona dělá, přišla mi kreativní, zábavná, jiná a to se mi na ní líbilo, ale nebyla jsem jako, že bych čekala a prostě sledovala celou její press tour a nějak jako mega prožívala to, že vyjde tohle album. A potom jsem si všimla, že i lidi jako v mém okolí, který nejsou jakoby diehard faninky Olivie Rodrigo, tak to začali doporučovat, takže mě to tak nahlodalo. A já tak obecně prostě, když vyjde něco novýho od někoho takhle známého, tak si to většinou poslechnu, protože prostě chci vědět.

0: Ale mě to úplně odrovnalo, to album, jako celý, že já jsem se ho fakt pustila od začátku do konce. Jako text jsem si četla u toho, což podle mě hodně pomohlo.
1: No to je
0: tomu.
1: Potřeba, si myslím, u tady toho alba.
0: Zrovna u toho tamto sonicky, jako podle mě úplně nenapoutá,
1: no
0: ale
1: jako to,
0: jako...
1: mi přijde, že zvukově se to jako dost slejvá v momentě, kdy to jako
0: Jo,
1: nevnímáš ty texty.
0: jo, mega. Ale tam fakt jako jde o ty texty a ona je básnička prostě v mých očích. Jako já jsem z toho byla úplně v kolenou. A to musím říct, že takhle dlouho jsem nebyla v kolenou z něčeho podle mě od Heaty Rivalry, že to byla taková...
1: A to jsi byla ale
0: hodně. To jsem byla hodně v kolenou. Hodně v kolenou. A teď jakoby od té doby, tak teď přišel ten moment jako s Olivou. A fakt mě to, a fakt jsem to nečekala. Fakt jsem jako vůbec, spíš prostě, jak říkám, to bylo takový tak jako...
1: No a který skladby tě nejvíc hitly?
0: No úplně na ten první poslech, a asi doteď, tak Les. To prostě... To mě úplně jako... A já jsem viděla totiž, Les jsem já totiž slyšela ještě předtím, než jsem si poslechla to album, protože jsem viděla edit na Normal People.
1: Já jsem Les taky slyšel jenom z editu. Nebo jako vybavím si ho jenom z editu.
0: A to
1: takhle.
0: Úplně jako sedělo na to. A já jsem byla úplně, že ježišmarja, tak ta holka jak se zbláznila jako s tímto textem. A pak jsem si to pustila a teda to byla, jako to byla plakačka. Já jsem teda u plakánek, jo, jako já z hodně věcí brečem, takže to nemá zase takovou váhu jako někdo jiný, když řekl, že u něčeho se rozbrečel, že já jako mám takový prostě slzavý oči. Dneska jsem nastydla, takže možná budu jako slzet tady, ale z tohohle jsem, to nebylo jako žádný jako ukápla, to bylo jako hysterický, já jsem nebyla v pohodě vůbec,
1: hustý.
0: Vůbec a já nevím, čím to, jak říkám, jako já si vůbec ničím takovým teď jako neprocházím, ani, ale asi tak jako, a podle mě hrozně baví, jakože jak rosteme s ní a jak ona byla taková hrozně angsty v těch jako prvních dvou albech, nebo angsty, jak se to řekne česky. Líbilo se mi,
1: no,
0: že byla
1: víc,
0: taková naštvaná,
1: jo,
0: taková...
1: Jo, víc takový punk trošku to bylo,
0: no,
1: malinko.
0: No, a byla taková, jako mi přišlo, že hodně ukazovala prstem a byla taková jako, a vy mě štvete, a ty mě štveš, a prostě, a to člověk má v sobě, když mu je prostě 17 a teď šla do, fakt jakoby do takových jako mnohem komplexnějších jako emocí a vlastně nikdo není vlastně úplně bad guy na tom albu, ale jako je to takový vlastně hrozně hezký, já se do toho umím
1: já jsem
0: jako
1: přemýšlel, co je jako, nebo takhle, ona ještě zpívá, nebo v tom albu nějak popisuje víceméně takový jako svůj její vztah, který trval asi 2 roky,
0: jo,
1: s tím Louisem
0: Partridge.
1: Partridgem. A to je ještě zajímavý propojení s Millie Bobby Brown teďka,
0: no,
1: protože Louis Partridge a Millie Bobby Brown mají teďka společnou press tour k filmu Enola Holmes 3 a Louis Partridge je jako trošku vnímaný jako takový jako záporák, i když ona jako tam nějak obvinuje i sebe a tak dále, ten tak a tak dále, ale jako... je to takový konsenzus,
0: no,
1: že prostě
0: přirozeně,
1: jako...
0: rozešli se prostě
1: se může za
0: a
1: to
0: ona
1: on.
0: Má zlomené srdce, takže její teta za to asi nemůže.
1: A, no, a, no a právě Millie Bobby Brown hrozně roustí v těch rozhovorech. Viděla jsi něco z toho?
0: No, viděla jsem
1: já to
0: všechno.
1: Miluju úplně.
0: Já to úplně miluju, ale přijde mi teda, abych byla úplně upřímná, tak mi přijde, že lidi občas si to jakoby trošku cucají z prstu.
1: Jo, hrozně.
0: Ty reference,
1: jako,
0: že ona řekne, to bylo mundane a Olivia Rodrigo řekla slovo mundane v její písničce úplně v jiném kontextu a ty lidi jsou jako ona reference Olivia Rodrigo a tak to mi přijde trošku sladovní, ale zároveň podle mě někdy to mega reference, třeba když říkala, že si myslí o něm, že je floppy kvůli jeho vlasům a Olivia Rodrigo zpívá with your floppy hair.
1: Wow, okay,
0: a
1: okay.
0: To podle mě byla přímá reference.
1: No, lidi to mega spojují. Pak mě ještě hrozně pobavil moment, kdy on říká, on je takový, já prostě mě přijde strašně performativní.
0: Prostě.
1: On je prostě úplně extrémně performativní.
0: Ještě
1: on tam
0: s tím
1: jednu chvíli
0: přízvukem to má jako úplně.
1: Nedávám. A on tam celou dobu, on tam prostě se najednou spustí takový jako takový jakoby poučnej monolog o nějaký historii něčeho, co v tom kontextu jako zábavný rozhovor na MTV nikoho nezajímá.
0: No,
1: ale tam spustí tady ten jako ten, nebo tam má takový jako, já neposlouchám tu hudbu, která je teď jako v žebříčcích.
0: Protože
1: já, protože
0: je
1: o tobě. No. Tak to mě pobavilo. A já jsem pak ještě přemýšlel nad tím, co je jako jako song tohohle léta, nebo obecně jako hudba tohohle léta. A měl jsem hrozný problém s tím něco najít, protože jako furt je tady Midnight

0: sun, jako díky bohu aspoň za to, který jakoby tady už ale žije druhý léto, svítí stále,
1: jo,
0: nekonečný
1: jako
0: slunce.
1: Stále nekonečně, neverending
0: prostě. Díky bohu za něj, ale jinak to vlastně nic moc se neobjevuje. A vlastně si říkám, že možná je tohle celé to takový víc smutný, jako v té hudbě. Že ta Olivia je taková smutná.
1: Ale já bych úplně neřekla. Já mám totiž playlist Summer 2026.
0: OK.
1: Takže se do něj, a tam nemám moc smutný věc. Jako ta Olivia je mega smutná.
0: Olivia je smutná,
1: a podle mě
0: no.
1: I jako nová Charlie XCX bude trošku do tady ty polohy
0: dána. Ta bude
1: dána.
0: Smutná, myslím si, přemýšlím, co
1: ale,
0: ještě vyšlo.
1: Ale jako já mám tahouna tohohle léta.
0: Ano.
1: Už jako vybraného, ano. Prozatím. A to je dle mého názoru Slater, prostě.
0: Já se omlouvám, no jo, ne, to je fakt, ne, my tady řešíme, co je nás kulturní blind spot, a to je rozhodně Slater prostě.
1: A to je Slater,
0: já si
1: jako,
0: musím úplně, já se musím dovzdělat.
1: Ne, ona
0: díky bohu,
1: je,
0: že někdo o ní tady
1: ona
0: mluví.
1: Ona je perfektní, já spustím rant klidně takhle, mé, z očí do očí diváků a divačkám. Slater, nejlepší letní hudba ever, ever. Prostě to má... Já prostě nikdy nezapomenu Bread Summer 2024. To byl moment, který jsme všichni podle mě potřebovali, a Slater je přesně tady to jako trochu trashy vlastně, ale záměrně a vkusně. Strašně zábavný, strašně energický. A že je to vlastně takový nízkoprahový, jo? Že se na to napojí každý, že ona tam prostě referuje o tom jejím životě prostě, ona je z Missouri, myslím, ze St. Louis, jestli to je Missouri, jsem studentka politické geografie a měla bych to asi vědět, a nejsem si úplně jistá, ale jakoby je to takový strašně popisuje situace, do kterých se člověk může strašně snadno nacítit, prostě party u někoho doma, rozbitý boty, tancování, zábava, a je to fakt dobrý prostě. Já to úplně miluju, miluju tu estetiku toho, ona mi je strašně sympatická, celý mě to hrozně baví, a to je podle mě jakoby soundtrack
0: okay,
1: k tomuto
0: děkuju.
1: Léta.
0: Prodala jsi mi to, musím se, musím to dohnat do příštího týdne.
1: Jo, jo, no
0: ve
1: absolutně.
0: Velkým, no, protože jako vlastně no, jako
1: a KGB tam, od Adele ještě.
0: KGB, jo. Já furt, ona má už brzo vydat
1: no všichni to čekáme,
0: EP.
1: Ale datum
0: Red,
1: není.
0: Red Bottom.
1: Ale podle mě ona je ještě další naděje, no. Jako s nějakýma pořádnýma popovejma. Ona na tý svojí tour totiž.
0: Ne, ne tak ne, pardon, tý, no. Jo. Teď se spekuluje, že to bude A1.
1: A1.
0: Ani se neví, kdy to má vyjít.
1: Zajímavý. No právě, to se vůbec neví. Ale podle mě to bude letní. Protože ona na té tour s Demi Lovato zpívala písničku Ain't in LA. Tam se zpívá, že nejlepší baby nejsou v LA. Aha. A je to podle mě. A má to takovej zvuk jako bangers od Miley Cyrus.
0: No mega, já si myslím, že ona by mohla mega být jakoby
1: jo.
0: It girl tohohle léta, ale já nevím, jestli ona to nevydá na podzim. No.
1: Jestli není pozdě, a mi přijde, všichni čekají na podzim. I ty kecaj prostě čekají
0: ale
1: na konec léta.
0: Ale myslím, že
1: klaby
0: si vydávali hudbu vždycky v květnu a v červnu.
1: No.
0: Oni věděli
1: no.
0: Prostě, když se, no. Dělali, když se vydává skladba léta. Jo. Jako. Teďka jo. To prostě vydáváme na podzim. Mám
1: a
0: pod...
1: jako co, budeme co celý, to celý rok vařit, než teda jako my se umrzneme tady a pak bude teplo.
0: Tak a pak si pustíme konečně tu Adélu.
1: A pak si
0: jako.
1: Konečně pustíme prostě KG Bitch, jako. No.
0: A ještě ta Madonna.
1: No, oh ta Madonna, vlastně. Poslouchala jsi?
0: Jenom ne celý, ještě bohužel.
1: Já už třikrát.
0: Už třikrát. Mně to přijde úplně skvělý. Mně to jako z toho, co jsem slyšel zatím, mi to přijde fakt skvělý, jak to zní hrozně moderně. Je to teda album Confessions 2, který navazuje na Confessions of a Dance Floor, který je už 20 let starý. No, jako hodnotíš zatím
1: záleží.
0: Tu Madonnu?
1: No právě, já jsem, mně se hodně vyvíjel ten názor, jo, že první poslech, tak jsem byla na nákupu potravin, takže jsem byla v takovém jako stresu a moc jsem to jako nedala jsem podle tomu tolik pozornosti, kolik se to jako zasloužilo, a usoudila jsem velmi jako chytrá paní prostě, že že nic moc, že to má takovej AI nákupákovej vibe. To byl jako můj první názor, po prvním poslechu, jako při nakupování, vybírání vajec. A potom jsem byla taková, že, a jenom, abych jako ujasnila své preference. Já miluju Madonu, fakt, já jsem jakoby diehard faninka Madony. Já si myslím, že jako je určitě v mých top 3 pop girlies, ať už obecně nebo aktuálně prostě jako nemizí z mých playlistů. Prostě fakt miluju Madonu. A byla jsem taká, nemůžu Madoně, o Madoně tohle říct. Prostě na základě jednoho poslechu v obchodě. Takže jsem tomu dala druhou šanci a šla jsem na procházku. A to najednou jsem úplně čuměla, jak je to dobrý. Fakt, to je tak energický, ale je to takový hodně do klubu, že fakt to chci slyšet
0: no,
1: na velkém speakeru. Je to taková hudba, podle kterou chcete jako u mě sdílet.
0: To, jako, no, u mě to z počítače v obejváku moc nehitovalo právě.
1: Jo, jo.
0: Ve sluchátkách lepší a vlastně jako pak jsem se na to, jako já jsem, mě bavili, ona tam má písničku se Sabrinou Carpenter, která mě překvapila. A je mega dobrá. A mega mě to překvapilo, tady ten collab. Nebo jako, nebo za stolik ne vlastně, protože oni spolu zpívali už
1: na tý Coachelle,
0: což bylo epic. A je mi to fakt sympatický. Pak i ta první, ta I Feel So Free mě fakt bavila. Obecně jako by mě to hrozně navnadilo a no. Jo.
1: A potom má nějakou s nějakým latino pánem na F. Nebo jestli latino, španělský s
0: pěncím.
1: No a ta je mega dobrá.
0: Read My Lips.
1: Read My Lips je mega dobrá. A no cení, mě to prostě fakt baví. Jako je to trošku podobný, ale zároveň to má ten zvuk prostě svůj to album a takovou svoji atmosféru a je to fakt jako v 67 napsat klubový hymny.
0: Je to a jo, prostě brutálně taky, do... Co?
1: Je 6-7, mě to vůbec nedošlo. Můj bože. 6-7, ale tak to se nedivím, že napsala takový prostě rozhoupaný album.
0: No a jakoby, ano, je to evidentně zlatý věk a já jsem koukal i na nějaký recenze a prostě fakt všechny ty velký média, Guardian, Variety, People, to píšou, že je to jako její nejlepší album za 20 let. A on to doprovázel i jeden takový kraťas, který je na YouTubeku, Confessions 2, kde jsou takový ty písničky, to já jsem si právě procházel taky a tam jsou ty písničky jako nějaký zkrácený verzi a to jsou taky, to je taky dobrý. A pak jsem se koukal, o čem ona tam tak po různu zpívá a vlastně ono to je docela deep album hodně.
1: Ona tam
0: zpívá o jako svý rodině, o vlastně třeba smrti svého bratra, o vztahu s svojí dcerou Lourdes.
1: Dneska mi řekla Klárka Nováková, že tam zpívá jí dcera. S tou jsme to poslouchali dneska při pracování a taky to bylo dobrý prostě. Cítila jsem se jako taková kancelářská.
0: Jo, bedy prostě bedy kancelářská. Prostě.
1: Chyběly mi jenom úzký brejličky a cítila bych se na vrcholu svého trůnu.
0: Přemýšlím, to je z hudby asi vše.
1: Mm-hmm.
0: A ty ještě si viděla, prosím tě, Party Shore.
1: Jo, takže Party Shore Slovensko.
0: Už loni byla první série, tohle je druhá, jo.
1: A já jsem z první série viděla po něm první dvě epizody třeba a z druhý jsem viděla, vyšly zatím dva díly. Vy, když na to budete koukat, tak možná už jich bude víc, ale každopádně já jsem viděla zatím jenom ten první.
0: A stačí.
1: A jako já tomu ještě možná dám šanci. A protože takhle, abych vysvětlila ten koncept. Tak je to slovenská reality show, natáčí se to na vile v Chorvatsku, kde svezo, já nevím ani kolik jich je, mým hrubým odhadem třeba 8.
0: Jsem přesně si říkal, asi 8. Mm-hmm. No. A jsou to vlastně stejný lidi jako v té první sérii, částečně.
1: Částečně. Mm-hmm. Ale právě jako celá ta reality show je v podstatě o tom, že oni jsou na té vile, a ani tam nejsou podle mě nutně úplně jako zavřený jako v nějaký silný izolaci, i když do jistý míry asi jo. Jsou tam asi jenom 2 týdny a jediný, co dělají, je, že strašně moc kalej. Prostě pijou litry a litry alkoholu. Co mě na tom baví je, že to má takový vibe, jak ty starý reality shows, nebo já jsem jako z Bosny původem, mám oba rodiče prostě z Bosny, takže jsem vyrostla trochu v kontaktu, jako ve velmi mírném kontaktu s balkánskými reality shows a to mi to trošku připomíná v tom, že oni tam třeba kouřej, jakoby normálně na kameru a jakoby fakt ty důležitý konverzace probíhají prostě na tom cigáru a to mi přijde takový vlastně jako vtipný.
0: Jo, reálný.
1: Že je to takový reálný, já vím, že hodně lidi to kritizují, já prostě jako hodně si jedu Love Islandy a že právě všichni říkají, že ty originální UK Love Islandy starý, kde se ještě kouřilo, že byly nejlepší, že prostě u toho se ty lidi, protože teď oni musí chodit pryč kouřit a proto oni mají ty momenty sami, kdy se jakoby vydechnou, ale když kouří na tu kameru, tak nemají ani to, ten moment na tom jakoby cigáru, kde se trošku uleví, takže jako prej to jako jeden z důvodů, proč měli všechny ty spicy konverzace jako takhle a to mají i v tom Party Shore, že prostě sedí jakoby s babíkem a povídají si a je to normálně jako na tu kameru a mám z toho takový uncanny pocit, jako kdyby někdo kouřil ve vlaku prostě, tak taky pocit mám z koukání na Party Shore, Slovensko, ale za mě, no a vlastně oni jenom pijou a občas jdou do práce.
0: To mají práci?
1: Jo, občas tam mají, jako pracují, ale to tam zatím nebylo v tom prvním díle, jo. Ale vím to z té předešlé série, že občas jdou do práce, jenže oni tam chodí vožrat i do té práce, takže jim třeba vynadá šéf, občas jdou i třeba ven
0: vlastně
1: na party.
0: To je vlastně úplně šílený koncept.
1: Je to šílený
0: jako
1: koncept.
0: Úplně šílený
1: je to
0: koncept.
1: Úplně šílený, jako hlavně hrozně neuchopitelný takový, ale jako by mám fakt kamarády ve svém okolí, kteří to sledují a těšili se na Party Shore Slovensko.
0: No jo, ale to už je podle mě fakt, že už ti... Protože to vychází vlastně v době, kdy skončil Survivor, skončil Love Island jo. A jakoby najednou musíš vyplnit tu prázdnotu. Já to vezmeš i Party Shore.
1: No, já to vyplňuji Love Islandem USA.
0: No a já právě jsem se tě chtěl zeptat na Love Island USA, protože na mě skáče taková virální storyline v té aktuální sérii.
1: No povídej, všechno ti povím. Rice a Zack z Rice.
0: No mě zasvěj do tohohle z toho blesku.
1: No já moc nevím, co si o tom mám myslet upřímně, protože takhle, já to sleduju prostě ten Love Island USA a jsou tam tito dva muži z tý úplně jako OG party, jakože jsou tam od začátku, od
0: nejsou
1: prvního dílu.
0: Nejsou z, jak se jmenuje ta vila druhá.
1: Nejsou z Casa Amor, nejsou ani bombšeláci, jsou tam fakt jako spolu od začátku. A jeden z nich je Zack, to je Brit, a druhý z nich je Bryce, to je takový prostě americký DJ. No a myslím si, nebo můj názor je, že ten Bryce jakoby určitě vyhraje ten Love Island s tou jeho lady, protože prostě oni jsou fakt jako totálně pár... Mm-hmm. Ten top pár, který mu všichni jako fandějí, že jsou takový ten jasný pár na výhru.
0: Jasně.
1: A ten Zack tak je takovej jako vadivec trošku vlastně, nebo minimálně internet to tak interpretuje a já teda taky. Ale on prostě má takový jako žárlivý projevy vůči tomu Bryceovi. A třeba pořád, jako hlavně v začátku, tak pořád komentoval, že třeba ta jeho holka nebo ta partnerka toho Bryce, že ho za stolik nechce. Že si myslí, že jako se
0: že
1: jí nelíbí, že má navíc a takovýhle věci. A on je jako tak nenápadně podsouvá a lidi říkají, že on je takový ďábel jako týhle série vlastně. A zároveň do toho, oni dva jsou strašně jako physical.
0: Jo,
1: a pořád
0: strašně.
1: Říkají, že mají prostě bromance, jako jsou scény, kde si koukají do trenek,
0: jo,
1: jsou
0: to tam
1: scény, kde se prostě chytají jako za stehna, jakože fakt jsou... Hodně, hodně physical. A i ty jejich partnerky mají stranu, že ježiš, oni úplně milují ty jejich bromance. A já jsem jenom taková, že...
0: Okay.
1: A teď někdy jako na sítích na mě vyplavalo, že ten, co jako podstrkává to, tomu druhému, že ho ta jeho holka vlastně vůbec nechce. Takže prej je jako out, aby, ale zase nechci outovat někoho, možná toto jako by...
0: Že to je drb taky.
1: Je to jako velmi pravděpodobně drb, ale je to zajímavý, no. Ale jako... Jak říkám, nic tam oficiálně neproběhlo, ale je to velmi, velmi zvláštní tady dynamika mezi nima. Velmi, hlavně ze strany toho Zacka, no. Takže tak, Love Island USA, ale doporučuju, to je prostě mnohem zajímavější než
0: ten český.
1: Český, jako třeba o 350%. Ale ještě jsem nekoukala nikdy na UK a ten je prej ještě zajímavější.
0: Z něj jsem viděl pár scén a přišlo mi dobrý.
1: Jo, jakože tam je to fakt, jako to kope. Ten americký je taky hrozně teatrální. Hrozně teatrální, hrozně jsou physical rychlé.
0: Jo.
1: Je to takový jako hodně nabitý emoce, má to mě jako baví. Ale to ten letošní doporučuji. Loňský byl moc drama už na mě. Že už jsem z toho byla taková, už mi nebylo příjemně normálně jako na to koukat. Že fakt jako mi bylo těžko, že mi přišlo, že se šikanovali na té vile, ale to mi to přijde jako v rámci těch možností úplně perfektní, takže...
0: Já děkuju za tady ten jakoby exkurs do světa Love Islandu a Party Shoreu, který se mi vyhýbá. A možná můžeme přejít na ikony týdne?
1: Jo, asi jo.
2: Ikona týdne.
0: Já rychle vezmu svoji ikonu, protože to je velice rychlý. Já dám ještě jenom shoutout profilu Ptáčku v ptáček, který vytváří memes, kde občas Slivák i figuruje, za což jsme velice rádi, protože mi to přijde úplně cool. A přijde mi to vtipný. Ale já mám zároveň tam beef, protože jeden na jednu mám takovou jakoby nelichotivou fotku z tohohle gaučíku.
1: No tak musíš zahájit kampaň jako Zara Larsson na Wikipedii, prostě nechci to tak.
0: Prosím vás, tuhle fotku nepoužívejte, nereálně nepoužívejte. No. Já tam přijdu jako prostě nějaký tvůj uchylnej strejda.
1: Míro, mně se to líbí.
0: Dobře, děkuju.
1: Mně se to líbí, mně to přijde taky sensuál.
0: Jo, je to trošku kanty, no tak...
1: Za mě mega kanty.
0: A pak ještě teda, co se týče mojí ikony týdne, tak je to japonský vývojář Haganeiro, který stvořil takovou hru, která se jmenuje Mecha Chameleon. A je to takový, jestli máš já mám na TikToku totiž všude takovou hru, která jako hra na schovávanou, akorát ty se musíš přilepit na zeď a zabarvit se. Vůbec to tam nemáš.
1: Vůbec, tak tady ta ale zní to fenomenálně.
0: Je teďka extrémní hit, už prodala asi 15 milionů kopií a je to strašný virál, protože to prostě streameři hrozně hrajou a fakt je to jenom o tom, že ty se musíš schovat tak, že se jako zamaluješ a musíš splynout s tím prostředím a pak tam chodí nějaký, co hledá ty lidi a vlastně nějak do tebe teda střelí, když tě vidí. Jo.
1: Hej, ale to zní fán.
0: To je moje ikona, co je tvoje?
1: No a moje ikona je taky z herního světa. A je to můj spoluhráč z hry Hunger Games World RPG.
0: Počkej. Sirek! Ježišmarja, ty jsi to vlastně, jsme vlastně,
1: já jsem úplně zapomněl. Na Facebooku, měli jsme konverzaci o Hunger Games s Klárkou Novákovou, kterou už jsme teda zmiňovali.
0: Wow.
1: A nějak jsme řešili, že jsme hráli hru, že jsem hrála hru Hunger Games World RPG. Tak jsem se rozhodla to zadat do Facebooku a podívat se do té skupiny, abych vás uvedla do děje. To byla textová hra Hunger Games, kde jste prostě měli chatroomy a tam jste jenom psali, co ta postava dělá a jiní lidi psali, co ty postavy
0: dělá.
1: A jako takhle jste psali ten příběh prostě. No a já otevřu tu skupinu a tam komentář od Miroslava Haranta.
0: Počkej.
1: A tu hru jinak hrálo dohromady 22 lidí. Takže ta šance, že já...
0: Ty, a to jsme ale spolu neřešili nikdy, ne?
1: Nikdy. Já jsem na to přišla dneska, že my jsme tohle hráli oba dva.
0: Já jsem tady byl doxnutej svojí přezdívkou.
1: Ty jsi byl doxnutej svojí přezdívkou. Já jsem měla přezdívku Oxy z nějakého důvodu, což je strašně drogový.
0: Ale víš, proč se ty lidi, víš, že se ty přezdívky jakoby pamatuju těch lidí.
1: Fakt? A pamatuješ si Oxy?
0: Asi si nepamatuju postavy Oxy, ale jako...
1: Ne postavy, to byla ta moje přezdívka.
0: No já vím, ale jako nepamatuju, jako u některých těch přezdívek si pamatuju i dokonce ty charaktery.
1: Jo, tak to já si ani ty svoje charaktery teda nepamatuju, ale pamatuju si Sirek a pamatuju si, že jsme spolu moc nehráli, jako asi tehdy. Ne. Ale jako strašně mě to šokovalo a byla jsem z toho úplně jako to...
0: Svět je malej.
1: Extrémně. Jo, a Klárka mi říkala, že musím dát Sirka jako ikonu týdne. A našla jsem k tomu kompromateriál dvou komentářů. Jeden můj, jeden tvůj. A tě v tom nenechám, co jsme psali. Tento je před 8 lety, kdy se rozhodovalo, kdy bude sklizeň do dalších Hunger Jeden z termínů. Bylo pondělí 4.9., kdy začínala škola. A Sirek to okomentoval slovy ne, v pondělí ne, už jen jít do školy je jako jít do arény.
0: A co potom, napsala Oxy?
1: Oxy napsala zase na to, že se možná bude rušit to Hunger Games. Jinak koukala jsem, že my dva jsme byli úplně jako dva jediný advokáti pro to, aby se to nemazalo. Ten blok, na kterém to bylo.
0: No, on už neexistuje.
1: On už neexistuje, což jako vlastně my dva jsme byli spolu na té frontě, že nemáš to, nechte to být. Ale každopádně já jsem měla tady jako úplně guilt moment za to, že se to mazalo a bylo mi líto, že to je nejspíš kvůli tomu, že, no přečtu. Nedělám pro RPG tolik, kolik by bylo třeba. Říká se mi to špatně, ale nestíhám pomalu psát ani úkoly do školy. 3 smutný smajlík, kdybych měla více času.
0: Tahle hra byl full-time job. To byl full-time job. Já si pamatuju, že jsem, protože tam byla nějaký pravidlo, že si člověk mohl nastavit neaktivitu jenom třeba na 5 hodin. Jo. A já jsem to vykalkuloval tak, abych se ji zapnul, když vejdu do školy. A pak, když je pauza na oběd, abych utíkal na autobusový nádraží, kde byla free wifi a já tam mohl, aby mě nikdo nezabil prostě.
1: Jo, když jako u těch Hunger Games to nešlo a já vůbec nechápu, jak jsme všichni chodili do školy, jako jak je možný, že to fungovalo, ale tam potom vyhrávali přesně tady ty lidi, co měli mega dobrou wifi ve škole a prostě prostě mě to úplně štvalo a já jsem hledala, jestli ty si nevyhrál. A to by nikdy negratulovali, ty si nikdy, já jsem taky hrála v noci, ale mě občas chytili rodiče, tak jsem musela
0: přestat. No.
1: Já jsem taky nikdy nevyhrála, no, ani jsem se nějak dobře nikdy neumístila. Ale to, ale ty si taky psala, že tě mrzí, že na to nemáš tolik času, ale že klidně nebudeš dostávat spark z bodíky, že klidně budeš hrát jenom tak, ať to prosím nemáš. No. A já jsem ti psala, že to, a já jsem ti na to odpovídala, že to je dobrý argument.
0: Wow.
1: A úplně jsem z toho v šoku, že jsme měli takovýhle kontakt.
0: Tak
1: jako,
0: jsme bojovali za...
1: Ale ještě jako Sirek a Oxy prostě. Ne, Mirána.
0: Uf, tak to je úplně, tak to je šílený.
1: Jsem si, Klárka mi řekla, řekni to jako ikonu týdne, takže jsem si to takhle
0: držela. A do tohle mě úplně odbouralo, ale jako by šílený je, že já si na Hunger Games World RPG vzpomínám docela čas.
1: Já jsem dřív a teď jsem fakt dlouho si na to nespomněla, právě dneska to bylo po strašně dlouhý době a fakt jako, fakt, a to bylo tak intenzivní a
0: to
1: já jsem koukala
0: intenzivní.
1: A ty jsi tam byl aktivní někdy od roku, já jsem prostě dělala research prostě tvojí aktivity a ty jsi tam byl aktivní někdy od roku 2014.
0: Aha.
1: A já podle mě taky tak, ale byli jsme tam až třeba do roku 2007, podle
0: jo?
1: mě to,
0: myslím, že to,
1: že,
0: roky, no.
1: To, že jako jít do školy je jako jít do arény. Tak to si napsal podle mě v roce 2018.
0: Ne, ne.
1: Jo.
0: To už jsem nemyslel.
1: Nebo 17, podle mě, můžu to
0: ne, ne, prosím, neříkej to, já budu dělat, že to bylo rok 2014.
1: Ale mě to taky, ale jakoby já jsem psala, že nestíhám dělat úkoly do školy taky v roce 2008. Takže já tě v tom nenechám, ale jakoby je to taková lehce trapná jako historie, ale vlastně hrozně cute.
0: Ne, je to vlastně fakt cute, no.
1: Už jsme se prostě potkali.
0: A ty jsi dokonce dělala, ty tady exponenty dělala i svůj film.
1: Já jsem dělala i svůj Hunger Games film, to je pravda, a jako remake, bohužel už je tedy ze soukroměn, ale kdo ho budete chtít vidět, tak se můžete zeptat na Slivák na narozeninách a já vám dám odkaz.
0: Mega.
1: Hrála jsem Caesara Flickermana, takhle jsem seděla v křesle a ptala jsem se spláců na otázky.
0: Ty jsi předurčila svou budoucnost.
1: Ptala jsem se jich, jestli nemají crush na někoho z jiných spláců, protože to by se určitě dělo v Hunger Games.
0: No. No moc se těšíme na nový film. A,
1: no, absolutně.
0: A teď tady už musíme končit. Tak já moc děkuju, že jsi přišla, že jsi mi tady expoznula a že jsi to se mnou tady zvládla.
1: No já děkuju za pozvání, doufám, že nebudeš mít moc materiálu na stříhání.
0: Ne, bude to super. Tak já moc děkuju a děkuju, že jste to dokoukali a příští týden už tady bude zase Vilma. Wow,
1: yupi.
0: She's back. Takže,
1: she's back.
0: Takže tak mějte se, děkuju, čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Casablanca.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tu kromě mé osoby a Ivanky také Klára Gabrielová, která je, říkala, matkou, obyvatelkou Šumavy dodávám já a hlavně v současné době, nebo mimo jiné, saunérkou.
5: Ahoj.
6: Ahoj.
5: My jsme chtěli, já jsem chtěla začít tím teda, že jsi Šumavanka, neboli že bydlíš na Šumavě. Ty jsi říkala, že sice na Šumavě bydlíš, ale že se teda jako Šumavanka necítíš.
6: Hele, necítím a je to jenom z toho důvodu, že jsem se tam přistěhovala a myslím si, že...
5: Jsi naplava. Náplava.
6: Jsem taková jako náplava, to za prvý a za druhý ti lidé, kteří tam žijou a jsou na to velice hákliví, takže...
5: Starou
6: jako
5: na náplavě, jo?
6: No, na jakékoliv byť jenom projížděvší Šumavou lidi, osoby, bytosti.
4: Aha, takhle až. A tady, Klára, všímám si, že na rozdíl ode mě umí používat přechodník, to by se líbilo našemu kolegovi Standovi Zajíčkovi.
5: Standulovi, Zajíček by z toho byl celý
4: rozvařený. Ten by byl úplně v ajfru, že
5: nebo
4: to někdo poslouchá.
5: Odvařený. No dobře, ale proč ses teda vůbec stěhovala na tu Šumavu? To nás zajímá. Jak se člověk, ty jsi bydlela v Praze, to si nám psali i ve svém mailíku, že jsi bydlela v secesním baráčku v Pražuldě a že ses najednou octla v domku na Šumavě. Tak jak ses tam octla?
6: Hele, mně se v mém životě vlastně běžně děje to, že když nastane nějaký okamžik nezbytná nějaká potřeba se někam přesunout, tak já spálím mosty a odjedu.
4: Jako doslova?
6: Téměř doslova. Ne, prostě zapomenu na všechno, co na tom místě se mnou existovalo a zmizím.
4: Aha, a že necháš tam věci?
6: Ne, já mám většinu svých věcí hodně ráda.
5: Ta Praha, Šumava, to nebyl tvůj první přesun?
6: Nebyl to můj první přesun, já jsem se takhle přesouvala po xkrát v mém životě.
5: Tak pojďme detektivně teda zapátrat, odkud kam ses přesunovala, co si pálila předtím už.
6: Fajn, já jsem se narodila v Hranicích.
5: Fajn, fajn.
6: Já jsem s tím docela fajn. V pohodě.
5: Jo, seš...
6: Hele, narodila jsem se v Hranicích.
5: A na Moravě.
6: Na Moravě. A odsud jsem zmizela vlastně nejdřív do Valašského Meziříčí, potom do Brnečka.
5: No a tak to je takové klasické.
4: To je takové školní přesuny, ne?
6: To jsou takové školní přesuny. Ale vlastně jsem v dětství žila ještě nedaleko hranic na vesnici a od tam teď jsme se museli taky přesunout, což bylo takové jako vlastně bolavý, protože ty vzpomínky na to místo, kde jsem vyrůstala, byly takový jako vlastně ještě hezký, tehdy jsem pálit mosty nechtěla. Ale tak to
5: takže
6: jako
5: ty jsi byla nejdřív nucena spálit mosty
4: a pak,
5: a
4: jsi,
5: pak
4: začala.
5: Jsi je začala pálit sama.
6: No to jsou pak už ty školní, kdy už si jako člověk vlastně říká, že to stačilo, jako že teď už je na čase jako vypadnout někam dál. No a pak se stalo to, že jsem se ocitla v Praze a zjistila
5: se... A jak ses ocitla?
6: No hele, já jsem se prostě skončila škola v Brně.
5: Jak to už byla vysoká škola?
4: Zvonilo?
6: Ano, zvonilo a já jsem prostě měla pocit, že musím zase o dům dál, někam pryč.
5: Takže končí škola, ty si kupuješ jízdenku a jedeš do Prahy, jo? Ty,
6: nebo... Vlastně to bylo ještě úplně jako takhle, abych to upřesnila, bylo to chvíli předtím, než ta škola oficiálně skončila, takže já jsem se už jako v průběhu vlastně toho posledního ročníku
4: přesunula. Už si pálila průběžně.
6: Už jsem vlastně věděla, že budu pálit. Jako. Takže jsem pálila a zmizela jsem vlastně v průběhu toho posledního ročníku do Prahy.
5: A jak se pálí teda? Hele, takhle jako když teda se budu chtít stěhovat z Brna do Prahy, to třeba takový to přesun Zuzka taky udělala, ale Zuzka, podle mě ty si Zuzko tolik nepálila.
4: Já jsem nepálila, já právě nevím, v čem to spočívá.
5: Mosty. A ty říkáš, že pálíš teda, tak jaký je rozdíl mezi Zuzkou, která nepálí mosty a mezi tebou, kdo pálíš? Tak jak pálení probíhá?
6: Ale pálení probíhá hlavně tak, že na spoustu věcí chceš docela urputně zapomenout.
5: Vytěsnit, jo?
6: A vytěsnit.
5: Aha.
4: A vymačíš si kontakty z toho předešlého města?
6: To ne, to zase
4: to
6: jako
4: ne.
6: Tak až tak ne. Jako, musím říct, že já mám v Brně pořád jako i přátelé, které ráda kdykoliv uvidím, uslyším.
5: No jestli ty to trochu s tím pálením nepřeháníš, to není příliš silné slovo. Ty možná budeš jako Zuzka, že taky nepálíš, ale myslíš si, že pálíš. Tak si v Brně, dokončíš velkou školu, chceš zapomenout na nějaké věci, tak všichni asi chceme třeba zapomenout na některé věci, ale jak probíhá teda to pálení podle tebe? jsme se k tomu zatím ještě nedostali.
6: Jasně, no prostě odstřihneš se od toho místa, odstřihneš se od některých lidí a od některých zvyků, které si prostě třeba dejme tomu těch XY let v rámci té vysoké školy.
5: Zdobení vánočního stromku, nebo od jakých zvyků?
6: Třeba příklad? Jako potkávání se s lidma, které vidět nechceš.
7: Jo, takže jde o nějaké konkrétní lidi, které vidět
6: nechceš.
7: A v tom
6: lidi prostě potkáváš, i když nechceš. A já jsem prostě...
5: Jako protože je malé?
6: Je to nevím, jestli malé, ale vlastně asi jo, no, když se to tam tak jako často děje.
7: Já si měřím podle některých lidí hodiny, když jdu, já chodím jedním směrem, oni chodí každé ráno druhým směrem a když konkrétní slečna je už blízko mě, nebo ji potkám třeba 50 metrů od baráku, tak vím, že jdu pozdě.
5: Jdeš pozdě.
7: Jo.
6: Proběhne přesun takový poměrně kvapný.
5: A jak dlouho ti to trval ten přesun? Že teda ty si teda v Brně už cítíš puzení, takzvaně, můžeme to
7: k
5: tak
7: pálendu.
5: Nazvat. Puzení k pálení, pépéčko.
7: Bude hořet.
5: Cítíš pépéčko, že bude. A co teda učiníš? Koupíš si banánové krabice na stěhování nebo...
6: Ale myslím si, že to byla akce v rámci třeba jednoho měsíce, kdy jsem asi dvakrát jela do Prahy se podívat na nějaký bydlení s chudným. A vlastně mě neuspokojila ani jedna z možností, která se tady jako vyskytla. A já jsem si prostě přesto všechno řekla, hele, já jedu prostě, já to vezmu. I když to je docela bláznivý, tak celá tahle operace je natolik bláznivá, že prostě to udělám. Takže jsem se nastěhovala do zajímavého bytu se zajímavou minulostí.
7: A zajímavého jako špinavého?
5: Eufemismus? Vlastně, že tam zavraždili? Někdo umřel?
6: Já myslím, že tam vyrůstala Lída Bárová.
5: V tom bytě?
6: V tom bytě.
5: A kde to je taky byt, kde vyrůstala Lída Bárová?
6: Na Letné, na Letné.
5: Jo. A to ti řekl ten realitní makléř?
7: Ty jsi tě neklamal.
5: Právě.
6: Hele, neřekl mi to ten realitní makléř. Zjistila jsem to od spolubydlících, protože nás tam bydlelo nemálo.
5: A to jako, že vy jste tam nějak potkávali nějakého ducha? Jejího ducha dětského? Nebo jak to ty spolubydlící jako věděli, že tam vyrůstala Lída Bárová?
6: Vědělo se to a já nevím, odkud oni to věděli, ale předpokládám, že to není žádná jako tajná informace. Byl to dům, ve kterém žil její otec a ona tam chvíli pobývala vlastně taky jako malé dítě. Mm-hmm. A víc o tom, jako vzhledem k tomu, že v tom bytě jsem vlastně potom už nebyla. Tak už
5: takže to bylo ale teda spolubydlení.
6: To bylo spolubydlení.
5: A teď jako to, ta zajímavá minulost, to spočívá, myslím, že to bude něco hrozného, jak říkala přesně Zuzka, že tam byl třeba někdo zavražděn, tak ta zajímavá minulost spočívá jenom v tom, že tam chvíli bydlela Lída Bárová.
6: A taky tam bydlelo spoustu lidí a spoustu lidí se tam jako protočilo a otočilo a spoustu existencí tam tudy prošlo a bylo to vlastně pro mě svým způsobem dost překvapivé, protože jsem si říkala, že to jako neustále překračuje hranice toho, co by ještě jako normální člověk byl jako schopný zvládat.
5: Jako takový průchodák, že to bylo?
7: Jako v rámci spolubydlení, myslíš?
6: Taky, taky.
5: Jako, že klídek
6: hele,
5: si tam neměla.
6: Já jsem se nastěhovala do pokoje po skvoterovi, který prostě uzavřel sezónu, kdy jako nezbytně nutně dlouhý čas musíš trávit v nějakým bytě, aby zase jako se odstěhoval zpátky do nějakého skvotu. A vedle mě bydlel jeho dobrý kamarád, taky bývalý skvoter, který žil s modelkou. A
7: to je z nějakého seriálu.
5: Yes. Na platformě přesně.
6: Ano, a
7: no,
6: taky
7: hodně
6: tam,
7: skvoteři bydlí s modelkama. No.
6: To byl, ano, to byla zajímavé duo. A taky jsem tam potkala kromě jiného skvělou holku, kamarádku, umělkyni Magdalenu Kvátkovskou. A mimo jiné tam byla vlastně Iveta Plná, malířka, taky
5: no, ale umělky. Ale to nikomu ty jména nikomu neřeknou. Ale
6: jako, sice neznáte,
7: kdybych řekla
6: a to
7: Frida Kahlo.
5: Přesně.
6: Frida Kahlo to
5: Pablo
6: nebyla.
5: Picasso. No ale jako já pořád čekám, že to bude něco jako hroznýho, nebo ty zajímavá minulost, zajímavý by toto bylo nad moje hranice a tak.
7: Ale nevíme, co se
5: a
7: tam dělo.
5: A pak řekne, že tam byla Květkovská, skvoter s modelkou a mě to zní celý jako pohoda. Tak asi byla to pohoda, nebo to byla nepohoda?
6: Hele, byla to, jako já myslím, že to vlastně byla nepohoda, ale...
7: A v čem?
6: Já jsem byla tak jako...
5: Dobrá otázka.
6: Já jsem byla vlastně tak ráda, že jsem, ať jsem, kde jsem, prostě zrovna tam, že jsem to tak nějak jako vlastně přežila.
7: Jako první bydlení
6: hele,
7: v Praze.
6: Hele, ten tejpek, co bydlel vedle mě v pokoji s tou svojí modelkou, tak měli dva nějaký strašně ostrý psy a já jsem se tam nastěhovala s kocourem. Takže mě řekl, že by jako sice nechtěl avizovat, jako že se to stane, ale že se to stát může, že třeba přijdu domů z práce a můj kocour prostě bude mít prokousnutý plíce.
5: Aha, že zrovna
7: plíce,
5: takže
7: zajímavý,
5: to,
7: a na tom jsi
6: polamaný žebra.
7: Takže takový mezidruhový konflikt.
5: Tak, ale nestalo se nic, tvůj kocour to přežil.
6: Ten byl moc chytrý, takže nestalo se nic, naštěstí.
5: Tak dobrý. A potom teda, já myslím, že už další obyvatelstvo toho bytu to nemusíme vyjmenovávat.
6: Bylo jich jako hodně, množství, tak, bylo jich hodně.
5: A pak si teda se nějak přesidlovala v rámci té Prahy, jo? A pak si už se přesidlila na tu Šumávku, nebo pak ještě mezi tím si...
6: Hele, já jsem se vlastně jenom z toho bytu po poměrně dlouhé době přesunula do bytu, kde jsem byla sama. A tam jsem vlastně byla do té doby, než jsem se přesunula na Šumavu. A ten přesun na Šumavu vznikl proto, že jsem se potkala s jedním klukem, který, ano, to už tak bývá, který je teďka můj manžel.
7: Takže s manžou.
5: A ten byl ze Šumavy. Nebo
6: a
5: on
6: ten
5: chtěl
6: je,
5: na
6: ano, pochází ze Šumavy, přesně z toho místa.
5: Takže on
6: žijem.
5: Se vracel ke svým kořenům a ty si teda naopak se vracela ne ke svým kořenům.
6: No já jsem se jako k žádným kořenům vlastně nevrátila a jako ty kořeny možná jako někde se snažím zapustit, nevím. No.
5: A teď je teda zapouštíš na Šumavě v domečku, je to tak?
6: Je to, ano, je to starý dům na Šumavě, na vesnici, která už jako vlastně skoro nikam nevede.
5: Takže je malá vesnice.
6: Je to malá vesnice.
5: A kolik vás tam je, třeba 5?
6: To já bych řekla, že možná jako nejsi daleko od pravdy, protože ta vesnice je
5: takže
6: pochopitelně...
5: Takže ty, tvůj manžel, tvoje děcko, tady už jsou 3.
6: No a pak ještě...
7: Starosta.
6: Hele, starostu ta vesnice nemá.
7: Nemá.
6: My jsme fakt jako, my nemáme třeba ani kanalizaci. Tam prostě nejsou vodovody, jako my máme jenom studnu. A...
5: Vy jste jenom takový jako pár chaloupek rozesetých někde po strání, jo?
6: Úplně ne, jako je tam návez, je tam vlastně, řekla bych, dost domečků, ale do těch domečků prostě nejsou tam stálí obyvatelé. Ve většině případech mně přijde, že ti lidé tam prostě jezdí jenom jako rekreačně.
5: Ale vy tam teda jste stálí obyvatelé.
6: My jsme tam stálí obyvatelé.
7: A kde si kupujete potraviny v té vesničce? Můžeme říct název té vesničky, nebo se bojíš nájezdu turismu?
6: Ne, to bych se ani nebála, jsou to Kundratice.
5: Kundratice.
7: Oni jsou totiž pozor Kundratice a Kundratice.
5: Ale Kundratice, pozor, ty jsou v Praze, to je čtvrť. Kunratice.
7: No ne, ale i vesnice Kundratice na Moravě, tam má chatu moje rodina.
5: Aha, vy máte chatu všude, Zuzko, podle mě vždycky máme nějaký díl, tam se něco řekne.
7: Budou a tak když máš velkou rodinu, tak máš víc chat.
5: V Jindřichově Hradci a Zuzka, no tam mám chatu, tam mám chatu.
7: Ale neříkám, že já tam mám chatu, ale moje rodina, chatu, to je rozdíl.
5: Takže vy máte v Kunraticích,
7: chatu.
5: Ale ne pozor v těch v Praze, ale v Kundraticích na Moravě.
7: Ne
5: máte...
7: v Kund, ale v Kun.
5: Vy máte jenom v Kun. Jo. Takže v Kun máte chatu a ty bydlíš v Kundraticích. Mm-hmm. Tak. Takže Kundratice tedy na Šumavě a tam jste se nastěhovali zrovna do těch Kundratic, jako protože vás to tam nějak táhlo, nebo že tam byl levný barák, nebo?
6: Ne, vůbec. Tam to se jako stalo vlastně tak, že ten můj manžel tam zdědil dům po své babičce.
5: Po babičce, takže to je dům z historií teda.
6: Je to dům z historií, no a ještě teda, než tam žila ta babička, tak tam žili Němci, než je vysídlili, takže to má takovou, je to pohraničí zkrátka bývalé.
5: Takže to má pohnutou historii. Ano.
7: A ty tam vaříš tam na plotničce nějaké, nebo tam máš elektrifikováno a tak dále?
6: Ne, tak zase tak necivilizovaní tam nejsme, mám normální kuchyň, normální sporák.
5: A před jakou dobou nebo kolik let už v těch Kundraticích žiješ a jaký to byl ten přesun? Nebyl to šok, že ty jsi z takového spolubydlení, které bylo teda spíš nepohoda, ale přece jenom
7: byla tam pohoda.
6: No jasně, tak to byl extrém, ale pak byla vlastně velká pohoda, to bylo právě v tom secesním domě. A
5: pak najednou seš na
6: Šumavě. Ono to úplně nebylo najednou, protože do toho domu jsme pochopitelně nějaký čas jezdili taky rekreačně.
5: To no, pochopitelně, to my nevíme. Takže jste tam jezdili jako na chatu takzvaně.
6: Jako na chatu, přesně tak.
7: A pak jste tam jednou prostě zůstali úplně.
6: No já myslím, že to byl takový jako plán mýho muže, který to měl prostě jasně...
5: Že řekl jednou o prázdninách, tak a už nejede auto. No tak to teď už nemůžeme zpátky do Prahy, asi to nepůjde. Nejde to opravit.
6: Ne, jednou takhle jako vlastně se rozhodl kopnout do domu a vyměnit okna a udělat
5: kopnout
6: nějaké...
5: Kopnout do domu metaforicky, jakože.
6: Metaforicky.
7: Jako udělat tam čoromoro, jo?
6: Udělat tam vlastně takové stavební čoromoro, nějaké opravy zahájit.
5: Takže manžel zahájil opravy a tím se naznačilo, že tam už zůstanete na pořád.
6: A tím se vlastně rozjel celý tady ten jako mechanismus toho stěhování, protože de facto za 3/4 roku jsme se tam fakt přestěhovali.
5: No a teď se tam přistěhuješ na Šumavu z Prahy a jaké jsou tvé pocity? Říkáš si, to je super, slyším tady ptáčky, v noci síčka, nebo jsi říkala, tady je ale ticho, bojím se.
7: V Potoce, anebo naopak, v Potoce je mrtvá koza, nelíbí se mi tady.
5: No, to je to, tak bývá v Potocích na Šumavě.
7: Zdutá koza, to si tak představuju.
6: No my tam máme takový jako velice specifický jako vodní útvar, je to rybníček, vzhledem k tomu, že na té vesnici není žádná kanalizace, tak mám pocit, že všechny přepady jako tečou právě do toho rybníčku, je přímo pod naší zahradou, takže občas jako takové nelibé porivy.
5: Takže jde smrdutý rybníček.
6: I naší zahradou, ale...
7: Jako porivy charakteru
5: smradu.
7: Čichového, jo? To jsem nevěděla, jestli říkala porivy, jo? Takže nějaký smrádek tam máš.
6: Prostě smrádeček. Jo.
5: Ale teplíčko. Smrádek, ale teplíčko.
6: Ne, ty Šumavě, no.
5: No ale zpátky teda k těm tvým pocitům. Zatím teda jsme se dozvěděli, že tam máte smrad občas z rybníčka, ale smrad není pocit.
6: Jasně.
5: Jsem psycholog.
7: Ale ze smradu můžeš už mít nějaký pocit.
5: To jo.
6: No hele, není to tak jako urputný, aby mě to jako neustále jako nutilo přemýšlet nad tím, kam se zase přesunu. A neměla jsem jako špatný pocit v žádném případě, protože jsem se hlavně jakoby ocitla na místě, kde jsem možná chvíli jako měla ten čas na to bejt sama a v klidu a nepotkávat lidi na nějaké jako běžné denní bázi, prostě jenom když jako chci nebo potřebuju.
7: A sousedstvo, kromě teda rodiny, sousedstvo tam potkáváš nebo ne?
6: No právě sousedstvo tam potkávám minimálně, anebo v nějakých jako intervalech pravidelných, protože to jsou buď to lidé, kteří tam jezdí rekreačně, anebo lidé, kteří se tam ocitají jenom o víkendu z toho důvodu, že nepracují v tom místě, nebo jako vlastně vůbec včera. Ne?
7: A nechybí ti právě třeba kamarádky, nebo babičky, nebo někdo, kdo by tě třeba obtěžoval, nenudíš se tam?
6: Hele, úplně se nenudím a babičku tam teda shodou okolností máme nedaleko ve městě, v Sušici.
5: Ale to je jako jiná babička, než co je po ní ten Pohadku. Dům.
6: Ne, ta už...
5: Ta zemřela.
6: Ta už zemřela.
5: Takže to je jiná babička a ta je v Sušici ve městě.
6: Ta je v Sušici ve městě a může k nám kdykoliv přijet a nebo my za ní, takže tam ta vzdálenost jako úplně nechybí. Co mě občas chybí je třeba, jsou mý rodiče, kteří jsou daleko, daleko ode mě.
7: No a jak to řešíš teda? No, máš tam internet?
6: No tak internet pochopitelně máme.
7: No pochopitelně, já nevím, co tam máte.
6: Máme.
5: Zatím jsme se dozvěděli, že tam máte internet a smradlavý rybníček, takže...
6: A taky sporák a normální kuchyň.
7: Takže četujete si.
6: Jo, často, ale jednou, no a řeší se to tak, že prostě jednou za čas podniknu jako velkou výpravu a musíme jet prostě za nimi, no.
5: A v čem spočívá tam tvoje jako náplň pracovní, ve smyslu, že když jsi teda na tak malinké vesnici, kde není ani starosta údajně a jsou tam převážně lidi, co tam mají chalupy nebo chaty nebo jezdí tam rekreačně, tak co... Ty tam jako můžeš dělat za práci, tam si asi trafiku neotevřeš.
6: No, ale jako mohla bych, hele. Tak jako shodou okolností nedaleko taková jako stavba připomínající trafiku je a vlastně mě pobavilo, že by na takovém místě mohlo něco takového jako prostě být.
5: A nevím, jaký by si z toho měla úplně výdělek.
6: Já taky ne, ale bylo by to jako, vlastně by se mi to asi líbilo. Ale
7: jako performance trafiku v prázdné vesnici.
6: Hele, a já za prací jezdím právě do té Sušice a jezdím tam na místo, kde je sauna a kde vlastně dělám, teď v současné době ne, teď se tam vyskytuje jenom vlastně brigádně, ale než se mi narodil syn, tak jsem tam vlastně vedla celý ten wellness.
7: Jakože jsi byla CEO toho wellnessu, jo? Nebo nějaký jako manažer?
6: Úplně ne, byla jsem prostě vedoucí. Toho wellnessu.
5: Vedoucí teda v sauně, nebo ze wellnessu.
6: V saunice, jako říká se tomu tak nadneseně wellness, ale je to prosím vás jedna finská sauna a pára.
5: No tak co?
6: Hlavně to spadá pod bazén, takže to není úplně takový to jako wellness, jak si jako lidi představujou.
7: Jo,
6: jako...
7: spa, takže to u bazénu.
6: No, je to u bazénu prostě.
5: A k tomu se přichomejtla teda jak? Ty ráda chodíš do sauny a tam měli na nástěnce napsáno scháníme CEO.
6: No strašně dlouho to tam měli, no.
5: Jo, jakože hledáme vedoucí a nikdo se nehlásil.
6: Nikdo nechtěl. A vlastně já jsem to jako tak sledovala zpovzdálí, nebo občas jako zblízka, protože jsem do té sauny samozřejmě chodila. Pak jsem si říkala, hele, tak to asi prostě jako volá potom to minimálně vyzkoušet a přihlásit se.
5: No a přihlásila
7: se. Tak
5: ses
7: přihlásila a tam jsi napsala životopis nebo motivák.
5: Miluji sauny.
7: Mám ráda.
5: Od dětství se ráda potím.
6: Úplně nevím, jestli od dětství, ale v nějaký moment životní to jako se stalo. A ne, já jsem se tam přímo potkala s člověkem, který tehdy toho vedoucího dělal a řekla jsem mu, že prostě bych to ráda zkusila.
5: A on dělal toho vedoucího, že už to dělat nechtěl? Takže tak, scháněl tak, za sebe na... A proč
7: byl vyhořelý.
5: A proč to dělá? Vypálený už do sauny.
7: Možná, no. Vypálený uhlík.
5: Takže to už byl vyhořelá kamna vyčouzená. Nebo proč to dělat nechtěl?
6: Ne, ale těšil se do důchodu.
5: Jo, takhle. On už jako
6: těšil se, že bude cestovat a že už prostě nebude muset brát každou směnu, kterou někdo nechce.
7: Jo, že už chtěl mít klínek. Takže se přihlásila do výběrového řízení, ve kterém si byla sama?
6: Byla jsem v něm sama. Aha.
5: A probíhalo to výběrové řízení nějak?
7: Trojkolový.
5: Nebo jenom ten týpek řekl, a konečně se někdo přihlásil, super.
6: Probíhalo to přesně tak, jak říkáš.
5: Jo, a vlastně přijď zítra.
6: S tím, že jako tam ano, zaznělo ještě to, přijď prosím tě tehdy a tehdy a dáme si tady jednu směnu spolu, jo?
5: Jo, takže to bylo rychlý pohovor teda, to bylo rychlé přijímací
6: to bylo
5: řízení.
6: No, hodně.
7: A co v té profesi vlastně děláš? Jestli chystáš ty uhlíky, nebo tam děláš ty saunové rituály?
6: Uhlíky, nevím.
5: Ani žádný uhlíky, Zuzko, nejsou.
6: Můžou být, že je zapálíš a jako budeš tam třeba provozovat nějaký...
7: No ale... u těch saunových rituálů tam byly takové uhlíky a na to se lil...
5: To jsou kameny, Zuzko.
7: To jsou kameny, aha. A že na to ona... se hážou ledy, ne?
6: Kameny.
7: No, někdy, to jsou lávové kameny, no. Aha.
5: Že oni ty kamna totiž nejsou na uhlí,
7: jo,
5: ale to jsou kamna v sauně.
7: Nevidím. Jo.
5: Na elektřinu. A na nich jsou jako naskládaný kameny.
7: A to jsou kameny, no tak nic, tak těsně vedle. Tak co tam teda děláš?
6: Hele, úplně všechno vlastně.
7: A to je?
6: No. To znamená, že všechno. Já si tam řeším
7: ten
6: provoz. Ne, naštěstí tyhle ty věci. Asi bych je taky mohla vlastně dělat, co mě nikdy nenapadlo, ale to tam dělají za mě jako hodní pánové strojníci. Takže provoz nebo spouštění ty sauny neřeším, ale vlastně úplně všechno. Od nějakého jako elementárního jako úklidu a řešení jako věcí v zázemí, objednávání věcí na báreček, tak Juicy. Právě přes třeba džusy,
5: minerálky,
6: moštíček, jablečný.
5: Ručníčky tam řešíš, prostě radélka a tak?
6: No ano, to taky.
7: Tam je velká průtoč, ne, těch ručníků? Kolik tak protočíte ručníků za týden?
6: Ručníky ne, prostě radla. Jo. Netuším, kolik se jich tam protočí. Teď jako nemám, ale hlavně jako v létě je to vždycky méně.
7: Jo.
6: Lidi tady nejsou úplně zvyklí chodit v létě.
5: To je lepší právě, to v saunách je volno.
6: Přesně tak, je tam volno a je to úplně super.
7: A saunové rituály děláš nebo ne?
6: No ty právě jsem byla nucena začít dělat.
5: A to chtěli, potom je to někdo vyžadoval, jo?
6: Přesně tak, tam jsou na to totiž návštěvníci tamní sauny zvyklí a vyžadují.
7: Je moderní,
5: to. A to musíš dělat ty, anebo ty na to najímáš ty takzvané saunery, kteří dělají ty rituály, anebo to přímo se po tobě vyžadovalo, aby ty to dělala.
6: To je součást pracovní náplně. Jako udělat tam v rámci prostě té směny nějaké domluvené množství ceremoniálů.
5: Ceremoniál.
7: A dramaturgii těch ceremoniálů si můžeš vymyslet sama, že si vymyslíš, já nevím, Beyoncé rituál, nebo Černá kněžka, nebo hadí rituál.
5: Jsem minule viděla, že někdo měl tam na Rammstein.
7: Já jsem viděla
5: slovanský. A týpek tam máchá
7: ručníkem. Pak Dark Country, to měl takový zrzavý člověk v klobouku.
6: Takže Zuzko, chodíš do
7: sauny, jo? A Zdeněk Svěrák. Já jsem tam byla jednou a zažila jsem...
6: Tady toto.
7: Dark Country, tady toho zrzavého muže.
5: A ty jsi na to přímo šla teda.
7: No já jsem chtěla vidět, jak to vypadá, já jsem na to nikdy nebyla, takže jsem byla na Dark Country, Zdeňka Svěráka, rituál jsem bohužel nestihla a pak tam byla slovanská epopej, nebo co, a to byla... Hodně,
5: takový rozptyl široký, teda jako jo? Dark Country, Svěrák a slovanská epopej.
7: Pro každého
5: epopej.
7: Něco. No.
5: Si každý našel mě...
7: A tak jakou ty zpracováváš tématiku? Šumava?
6: No jasně. Hele, já to asi nedělám úplně tak, jak si vlastně možná představuješ, i když po takovém zážitku jako je mi jasný, že to člověku asi utkví.
7: Utkví.
5: A jak to teda děláš?
6: Já jsem se rozhodla to pojmout tak, aby to bylo příjemné především mně, protože já jsem přesto, že vlastně saunuju jako spoustu let a saunovala jsem ještě předtím, než se jako mi přihodilo tohle, tak jsem ceremoniály nevyhledávala.
5: Já je právě vyhledávám, ale jakoby v opačném gardu, že vždycky je dobré, když je ten ceremoniál, že ty lidi z té normální finské sauny odejdou do té, kde je ten ceremoniál. Aha. V té, kde není ceremoniál, je volno. Aha. A většinou si tam sám, anebo tam je málo lidí, takže je vyhledávám jako takhle opačně.
6: Tak v tom případě bychom se možná potkali.
5: Spolu teda. A ty si teda ale teď musela přejít takzvaně na druhou stranu barikády.
6: Přesně tak, tady z toho jako rušivého prvku se muselo stát něco, co budu dělat ráda. A jako asi se to i stalo.
7: A to znamená, jaké máš ty rituály? Nějaké klidné?
6: Je dělám spíš aromaterapeutické. Ano, třeba taky mám tam jednoho hosta stálého, který prostě vyžaduje levandulový.
7: My boy.
5: Ten už na tebe čeká, Zuzko.
7: A takže to tam rozpráváš. vyprášíš tu levandulovou esenci a seš tam s ním. A jinak jako tam, protože někdy je to takové expresivní, že tam
5: pouští
7: ten ta dark
5: hudba.
7: Country, ten tam jako nějak skotačil s tím kloboukem, nebo ta holka u slovanské epopeje, ta tam tak řádila, jak nametená, takže ty máš spíš takový klídek.
5: Ale můžeš nějak taky velmi máchat tím ručníkem,
6: hele,
5: ne?
6: A skákat. Mácháš, můžeš a nemusíš. Nemusíš. Jako jo, ono stačí často, když podlejváš kameny a vlastně ta tou vlhkostí toho vzduchu, ta teplota jako stoupá, protože pocitově natolik, že jako člověk nemusí jako zbytečně.
7: Jo, že nemusíš
6: moc
7: se tam
6: jako
7: tak přivádět, protože ona tam dělala nějaké přemety, já jsem si říkala, proč.
5: Že ono se v tom i soutěží totiž, takže podle mě tam to jako vyžaduje potom.
7: Performativní
5: saunerství. Akrobaci. Ale ty tady to děláš tak jako poklidně, že teda a hudbu nepouštíš,
6: hele,
5: nebo
6: hudbu
5: pouštíš?
6: Pouštím, protože to by tam lidi poslouchali, jako u toho funím. Ale
5: to byl takový specifický rituál. To je voprus.
6: Ale tak jako může se stát. Jako to,
7: a co
6: to
7: pouštíš třeba za hudbu?
6: Velmi různou. Jako, no to je, jako, nemám žádný jako specifický žánr. Jako,
5: a ty
6: mám
5: si
6: tam
5: přineseš jako nějaký repráček?
6: Nebo ano, já tam přinesu
5: svůj repráček. A pak to pustíš z mobilu?
6: Z mobilu.
5: A ten mobil, ale ten mobilek asi necháš venku, že? Ten, nebo do sauničky si ho vemeš?
6: Moc jsem to neřešila, normálně jsem si ho nechávala uvnitř v sauně. A
5: pak se rozteklo.
6: Pak jako začal být takový pomaloučky, tak teď už to radši nedělám.
7: A ten repráček taky by se mohl roztéct, ne? Nebo
6: tak jako seš tam rámcově 10, maximálně 15 minut, takže jako nerozteče se a hlavně necháváš ho dole, tam je většinou jako snesitelná teplota.
7: No a jakou máš zkušenost s tím, že někdo tam třeba hodně jako odkládá ten ručňajs a nějak se hodně jako tam exponuje?
6: Jako obnažuje.
7: No, to nemáš tu zkušenost?
6: Ale mně to připadá v celku jako normální, protože jako když tu do sauny já, tak to taky dělám. Jako.
7: Že tam rozcapíš prostě.
6: Ne, jako nerozcapím, to zase jako úplně takhle bych to nenazvala, ale prostě lehnu si na prostěradelko a ležím tam, samozřejmě nemám žádný plavky nebo něco takového.
5: To ani nesmíš u nás mít plavky. Ale je zajímavý, že v některých zemích se to naopak vyžaduje, abys měl plavky.
6: Což jsou překvapivě třeba jako skandinávské země.
5: Třeba ano, na Islandu, anebo někdo říkal ve Francii, že tam musíš v plavkách.
7: Protože mě říkala jedna ta moje kamarádka, že borec nad ní šel jako ze schudku dolů v rámci té sauny a cvrnkl jí varletem do ucha.
6: To se může stát.
5: To se asi může stát. Ale to musela být teda taková hodně stisněná saunička, se mi zdá teda. To byla sauna pro dva lidi a byly tam
7: nevíme,
5: tři.
7: A nevíme, jestli to udělal na schvál, anebo omylem.
5: To si spíš myslím, že asi omylem, ne?
7: Když trechnul.
6: Nevíš, jako, hele, nevíme. V sauně nevíš.
7: Nevíš, jestli to byl záměr.
6: No to my tam máme takovou jinou specialitu. Tohle se asi může stát kdekoliv, ale my tam máme takový velice specifický bazének, do kterého prostě nesestupuješ dolů, ale musíš vylézt nahoru a pak dolů do té vodičky.
7: Jakože je tam klouzačka, nebo co?
6: Není tam klouzačka, prostě
5: nahoru.
6: Vymýšlel ho někdo, kdo podle mě asi jakoby nesaunuje, takže se musí po schůdkách nahoru a pak po schůdkách dolů do té vody.
5: Aha.
6: A kolem toho, a ten bazének je tak třeba ve výšce, já nevím, mých ramen, to znamená, nevím, třeba jakých 150, 140 cm. Takže když jdu běžně okolo, tak jako občas někdo jako skoro sedne na mou hlavu, když tam zrovna leze tam tudy, no.
5: Jo, ale že ty lidi museli líst nahoru a pak dolů teda.
6: Jo.
5: No ale tak, jsou i takzvaně horší věci teda.
6: No, jasně.
5: Já si vždycky představuju v té sauně, ale to, co nám tam asi předpokládám, jako nestalo, že třeba kdybys tam byl sám a pak bys tam jako omdlel a teď bys tam jako ležel třeba, nevím, půl hodiny nebo 40 minut, tak za jak dlouho bys umřel? To jste tam
6: no,
5: asi
6: záleží, jako, kde,
5: že?
6: Jako záleží, kde bys ležela. Jako, když bys takhle ležela někde úplně nahoře, tak to bude pravděpodobně rychlejší, než kdybys upadla na zemi v té sauně
5: nebo
6: a ležela dole.
5: Na druhém stupínku ze tří třeba. Ale jako nemáš představu, jak dlouho se upečeš v sauně, to jste neřešili
6: při
5: pohovoru.
6: Jako to fakt nevím, ale druhá věc je, že takhle dlouho tam nikdo sám ani bejt jakoby nemůže, proto je tam právě jsou tam ti zaměstnanci. No.
5: Je, že vy chodíte kontrolovat nějak v nějakých intervalech?
6: Občas jo, nebo minimálně prostě musím kontrolovat, co se prostě děje v té odpočívárně, jestli někdo neuklouzl, jestli tam nedějou nějaké nepatřičnosti, někdo tam třeba nerozflákal skleničku a podobně.
5: Nepatřičnosti a dějou se tam nějaké nepatřičnosti?
6: Občas, tak jako asi v každé sauně.
5: A třeba jaké, protože u nás teda maximální patřičnost je, že tam někdo vejpoval. Tam je všude napsáno samozřejmě zákaz kouření, ne jako uvnitř té sauny, ale tam je takový, jako ani to není zisko, pro nic jako skrytý význam, ale že tam je takový prostor, kde se dá jít jako ven a tam je všude, jsou tam nálepky, takové to zákaz kouření, no smoking a tak dál. A myslím, že tam někdo kouřil nějakou elektronickou cigaretu nebo tam vejpoval a že teda ta slečna z recepce mu dala jakoby takzvaně cereř. A to byl teda největší nezbednost, kterou jsem viděla v sauně, což není podle mě.
6: Ale tak to mně se třeba stalo, že tam byl nějaký host, který si právě nutně chtěl zapálit a přečetl si všechny ty výstražné cedule a přišel se mě zeptat, jestli to jako je fakt pravda. Tak jsem řekla, jako, no je to pravda, to prostě nemůžete. On to prostě vydržel, ale byl trochu rozladěný.
5: Líná pusa, holé neštěstí, tak se radši zeptal teda. Ale to taky není zas taková zlá nezbednost jako velká.
7: To ne, to
5: taková
7: kriminální.
6: Hele, tam se dělo asi fakt různý věci a něco jako vlastně přejdeš, když to vyloženě neobtěžuje nikoho dalšího, nebo to není prostě nějaká destrukce vyloženě toho jako prostředí tam. Ale...
5: A co třeba přejdeš, jakože třeba souložkou tě, když to nikoho ne...
6: No, třeba v páře, no.
5: Jo, taky se, jo, děje se to tam teda, děje se to v páře. No.
6: Ale já si zase říkám...
5: Ale v páře je ta, jakože tam není vidět, jo, že tam je ten čout, nebo pára.
6: Pára.
7: No, tak to se dá předpokládat.
5: Takže dobře, a jako naplňuje tě to, nebo překvapilo tě to třeba, jakože když tam šla, tak si tam šla tak jako asi náhodou, random takzvaně, a teď jakože...
6: Jakože jsem tam šla anebo... s tím, jakože zkusím, co to dá. Jako. Hele, no vlastně tak jsem tam do toho jako šla a musím říct, já tam nejsem zaměstnaná na celý úvazek, nebo nebyla jsem tam zaměstnaná na celý úvazek, takže to svým způsobem kompenzovalo jako to, proč se po nějaké době jako můžu doma na té vesnici, kde nikdo není, cítit trošku izolovaně. No.
5: Jo, jakože tam je hodně těch lidí v té sauně.
6: Nemusíš být hodně, ale ten kontakt prostě s těma lidma jsem zjistila, že přece jenom jako pro svůj život asi jako...
7: Třeba si dobrý. A povídáš si tam třeba s někým, nebo tam čistě jenom děláš tu svoji funkci té rozkuřovačky těch ohledů?
5: rozkuřovačky uhlíku neexistujících.
6: Ale tak já tam třeba uhlíky jako občas zapálím a občas tam jako vykuřuju. Ti lidé jsou z toho ještě pořád jako pav občas, jo. Ale...
7: Ale jestli si povídáte i o životě, samozřejmě. Co jste vařili, nebo takový ty běžný věci.
6: Občas i takový věci, no.
7: Jo. Co budeš dneska vařit bělo a tak.
5: A chodí tam jako taková stálá klientela?
6: Kromě té stálé klientely tam jinak chodí taky jako spoustu právě návštěvníků Šumavy.
5: Je to, že turisti a pak nějaký takzvaně

0: To jsou všechno jenom nějaké jako elementární pravidla, jak se jako slušně chovat, jako ohleduplně chovat v sauně, to
1: jako
0: platí
1: prostě
0: všude,
1: třeba.
0: Všude jinde přesně, chovat se nějakým způsobem, nerušit ostatní, podkládat si tělo v sauně, že jo, když tam sedíš.
1: To nebyly otlaky.
0: Prostě, tedy,
2: ne, podkládat si tělo, abys tam jako neseděl holým zadkem
1: no,
2: na tom břehu.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale abys tam neudělal ten otlak zadkovej.
0: No ten tam jako udělá, že ono to prostě dalo stejně. Ale jo, no, tak no. Otlak pro tlak.
2: Takže to se taky někdy děje takovéhle nezbednosti, ale jako...
0: No, to jako všude.
2: Jako
1: ale
2: všude.
1: Je to takový, taková mírná nezbednost, není to nějaký úplně... A takové to, že někde třeba někdo zemře, to se vám teda nestalo, ani nějaký jako úraz, nebo že by se někomu udělalo blbě?
0: Hele, jako úplně... Jako takový jako malicherný úrazy typu, jako že si někdo se někde škrábl prostě na loktě nebo
1: jo,
0: na koleni. Jako, no, štěstí, já jsem neměla na nic takového jako štěstí a vlastně si říkám uf, já ani nechci. Ale jo. Určitě jako se tam někdy, jako to je tak na snadě, jako občas to někdo jako přepálí v té sauně a není mu dobře, ale tak to mě se fakt, jako mě to nepotkalo. Tak.
2: A soutěžení nějaký v saunování nebo tak tam jakoby nemáte? Já teda nevím, jestli to vůbec jako existuje, ale přemýšlela jsem o tom, jako jestli, když už se soutěží v těch saunových rituálech,
0: hele,
2: kdo nejlíp
0: myslím,
2: máchá
0: že jo,
2: ručníkem,
0: myslím,
2: tak
0: že
2: jestli
0: jsou...
2: třeba kdo se nejvíc vypotí, nebo kdo tam nejdýl
0: vydrží
2: sedět.
0: Já myslím, že něco takového jako existuje a vždycky tam jsou Finové a Rusové. Jako.
2: Já právě nevím vůbec.
0: Ale, ale tady tu soutěž neznám a jenom vím, že jsem párkrát zaregistrovala nějaký jako vtipný nadpis, jako, že tam někdo prostě nějaké národnosti vydržel třeba, nevím, prostě strašně dlouhou dobu.
1: A ty jsi absolventkou FAVU, což je... Akademie výtvarných umění.
0: Fakulta
1: výtvarných umění, omlouvám se. A to je jaký obor?
0: Hele, malbu.
1: A můžeš to tam nějak zúročit v té sauně? Vlastně?
0: O, já bych řekla, že jako ne, tak jako v celém mém životě.
2: A maluješ si nějak takzvaně do šuplíčku? Jako maluješ si pro radost? Nebo
0: ne, to už
2: nevěnuješ?
0: Taky dávno ne. Teď jsem teda v poslední době nucená neustále kreslit se svým synem traktory, tak tam to možná trošku úročím. Ale jinak ne.
2: Ne, nemáš jako tu ambici, že bys teď udělal třeba nějakou sérii traktorovou.
1: Ze sauny.
2: No,
0: ze sauny.
2: Nebo něco saunou inspirováno, malováno potem.
0: Ne, ty jo, wow. Na prostěradlo.
1: Minutové obrazy.
2: Volná technika.
0: To je hezký, to mě vůbec nenapadlo, to by tam mohli, ale vytvářet vlastně všichni, kdo tam chodí. Ne, tak nemám takové ambice vůbec.
2: A ani ti to nechybí, že jsi to studoval, nebo to právě v tom třeba spočívá to pálení těch mostů, taky. Že sice to byla nějaká tvoje životní etapa, pak jsi to spálila a ani ti to nechybí?
0: Nechybí. Nechybí, protože jsem věděla, že se tomu nebudu věnovat, nebo že to nebude nic, čemu bych se mohla věnovat, abych se prostě uživila, abych mohla existovat. Takže prostě tam bylo jako vlastně předurčený, že to vždycky bude tak trošku do šuplíku, protože jsem asi ani neměla tu ambici jako v tomhle, v téhle jako oblasti nebo oboru se nějak víc snažit, nevím.
2: Třeba to přijde ještě, co ty víš, že se
0: může být, no,
2: v sauně tě to rozohní. A kdybys měla nějak tu svou šumavskou zkušenost, nám tady jako shrnout třeba, co tě ta Šumava naučila, tak co bys řekla, že tě naučila? Nebo co ti jako dala ta Šumava? Nebo vzala? Já nevím.
0: No, tak to asi, jak se na to podíváš, jako dala nebo vzala, to je jako, no dala mi určitě jako skvělý domov a skvělý místo a klid a pro život.
2: Takže se ti to tam líbí, že to tam je hezký, když to řeknu jako obyčejným jazykem.
0: Hele, taky je a není, jako protože já si strašně ráda všímám i těch nehezkých věcí.
1: Jako toho smradu
0: ale
1: třeba.
0: Třeba, no, ale jako všechno to tak nějak jako patří k takový tý jako běžný existenci, prostě není to jako... jako
2: každá nějaký... mince má dvě strany právě.
0: Právě.
2: Bez smradu není vůně.
0: No, to máš jako v té sauně, víš co?
2: No.
1: Ty jsi tady ale ještě hezky psala do mailu, kterým ses nominovala, mimo jiné... A že máš syna Ernesta, a to jsem se chtěla zeptat, jestli je to podle Ernesta Čekana, toho Dabera, anebo podle Ernest Che Guevary?
2: Nebo Hemingwaye?
1: Jsem měla taky Che Guevara, jsem měla Ernesto, ne? Nebo ne?
0: No já myslím, že jo, no. Ale ne, není to podle ani jednoho z nich.
1: Ale to pěkný jméno.
0: Je to pěkné jméno a vlastně jsem původně chtěla taky jedno z těch jmén všech byl Arnošt.
2: Mm-hmm.
0: Ale protože vlastně jsme se shodli na tom, že nechceme háčky, tak...
1: Jo, internacionální. A nebo Hemingway, ne? Byl ještě na Hemingway.
2: To byl, no, Ernest Hemingway. Že nechcete háčky, jo? A to má nějaký důvod jako estetický nebo právě mezinárodní, že
0: no,
2: kdyby se přestěhoval, tak aby s tím háčkem neměl tam oplétačky.
1: Jo. A ještě tady psala, to už je k tomu, co jsi říkala o tom svým oboru, studijním oboru, který jsem vystudovala, se pochopitelně nevěnuju. Miluju pouštět si své oblíbené filmy pořád dokola a ještě lépe přímo v konkrétních ročních obdobích. Ivanka tohle jistě pochopí. A ty si taky pouštíš furt dokola

0: Pána prstenů nebo máš něco jiného?
1: Pouštím si pořád dokola některé filmy, ačkoliv teď už nějakou dobu, jako si ani nepamatuju, když jsem si pustila některý z těch filmů, nicméně ano, můj repertoár má nějaký jako počet filmů, který si pouštím občas i podle sezóny třeba.
2: A teď teda máme třeba léto, tak je letní sezóna, tak co by tak si doporučila z toho?
1: Setkání v červenci.
2: Setkání v červenci, jízda. To je fajn.
1: Jo, ale jízda. Ale od Svěráka.
0: Jo, a tak to je takový letní.
1: Ta je jako super, to jsou moje jako letní filmy.
0: A Setkání v červenci neznám.
2: Setkání v červenci tam hraje
1: Daniela Kolářová Kaiser.
2: Kaiser, mladý Daniela Kolářová ho učí angličtinu. A ona má syna a
1: toho hraje Tomáš Holý.
2: On si ji nabalí.
0: Jo.
2: A je to takový jako hezky letní, no.
0: Dobře. Co je na podzim za filmy?
1: Na podzim, no tak tam už nastupují všechny moje oblíbené detektivky s Majorem Kalašem.
0: To vůbec nevím, co je. Detektivky s Majorem Kalašem.
1: Ano, detektivky s Majorem Kalašem, kterého hrál a byl úplně úžasný Hrušinský.
0: Ale jaký? Hrušinských je asi 1000.
1: No, ten nejstarší.
0: Nejstarší. Senior, jo? Jo. A to se jmenuje Major Kalaš 1, 2, 3.
1: On hrál postavu, která se
0: ty detektivky jmenuje Major Kalaš.
1: Vrah skrývá tvář.
0: Vrah skrývá tvář, jo. Tak to neznám. Tak
1: třeba,
0: to
1: anebo Diagnoza smrti.
0: Takže na podzim detektivky, dobře.
1: A to jsou jako některý, protože jsou fakt jako většinou tematizovaný podzimně.
2: A zima teda, potom se přesuneme k čemu? Vy jste vidíš to, na tak zimu, to je zrovna, co bys tak vypíchla?
1: To je možná žánr, který tak jako přecházím.
2: Jo, v zimě to je jenom pod peřinkou.
1: Zimní film, páni. Tak to teďka z hlavy fakt nevím. To
2: a jarní teda, kdybys měla vypíchnout, že už ta zima je přeci jen taková depresivní, tak už vstáváme, sluníčko se vrací, travička
0: Slunovrat.
2: Se zelená.
1: Hele, taky nevím, počkej, to mě nějak jako teď teda to se mi nějak vytratilo, ale tak jako to mě omlouvá to, že jsem si strašně dlouho jako ani jeden z těch filmů nepustila, ale občas na ně myslím a jaro a zima, to mě teda vypadlo, to se omlouvá.
2: Tak skončíme, tak to necháme u tedy léta a podzimu. Ano. Já jsem spokojená s výběrem teda.
0: Já taky.
2: Vrah skrývá tvář.
0: A když si vzpomeneš na ty další dvě roční období, tak můžeme udělat další díl věnovaný tomuto. Chceš ještě něco posledního říci, ať už Šumavanům nebo lidstvu obecně?
2: Vzkaz nebo zprávu.
1: Ano, já mám jeden velký vzkaz a je to, má nominace jednoho člověka, který se jmenuje Ondřej Kotrč. Takže Ondřej, prosím tě, přijď do Buchet.
0: No ale to je otázka, jestli to bude delivered. Že?
2: Jestli si to Kotrč
1: to je otázka, jestli to prostě chtěla říct.
0: Jo. To je občan Brna, který já si o něm myslím, že si šije své vlastní trenky.
2: Tak já ho vůbec neznám, ale bylo tady vzneseno to, že by někdy měl přijít. Ovšem model je takový, že se musí
0: sám přihlásit.
2: Takže pokud poslouchá, tak ať se tedy přihlásí. My každopádně děkujeme, že jsi dojela ze Šumavy a přejeme ti šťastnou cestu. Zdravíme všechny, kdo posloucháte na Šumavě i jinde. A vnášíme sem svou agendu pozvánek na naše živá vystoupení.
0: Ano.
2: To musí být. Takže 17. července budeme v Ostravě na takzvaných Colorsech, neboli Colors of Ostrava.
0: S Honzou Vojtkem tam budeme řádit.
2: To budeme řádit. 28. července, což je úterý,
0: tam budeme nakládat zase.
2: V Uherském Hradišti.
0: Nakládat jak encián.
2: A ne okurky. Letní filmová škola v Uherském Hradišti, to bude teda úterý, 28. července. A potom přichází na řadu jaký měsíc, Zuzko?
0: Srpen, a to budeme bombit.
2: Srpen, to pojedeme jak kombajn. A to bude sice v pátek.
0: To bude
2: 21. srpna budeme
0: úroda.
2: V Opavě. To už budeme sekat, mlátit klasy a drtit zrno. A to budeme teda drtit zrno v Opavě a 22. v sobotu budeme drtit zrno v Jindřichově Hradci, kde ano, možná si to zapomněli, ale Zuzky rodina někde tam v okolí má chatu, viď Zuzko, je to tak, u Jindřicháče 22. srpna a to budeme v prostoru takzvané Kraferovy zahrady, což je pěkné prostředí zahradní a budeme tam krafat, ano, se Standou Zajíčkem na téma láska a komedie, takže to bude teda
0: spicy.
2: Případně lístečky na srpnové Buchty Live už jsou v prodeji a ty červencové, pokud se budete vyskytovat někdo na některé z těch akcí, Trikolorsy anebo letní filmová škola, tak prostě přijďte.
0: Prostě léto létuje, Ivanko.
2: Léto létuje a než začne podzim podzimovat a zima zimovat, tak ještě pak bude jaro jarovat. Dobře, takže
0: tak zdravíme na Šumavu. Šumava šumavuje. Kláro,
2: šumí.
0: Díky.
2: Lesy šumí.
1: Já děkuju.
2: A ještě jedna věc, na kterou jsem zapomněla, venku už je několik dílů z mé rozhovorové série Klub 40, což není úplně vtipný a komediální podcast, protože to je o krizi středního věku a o tom, co se nám honí hlavou po 40. Takže kdybyste měli náladu si tohle poslechnout, tak si prosím vás poslechněte sérii podcast Klub 40. Budu moc ráda.
3: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wake it up, wake it on.
1: Děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.
2: Radio Wave.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Bibione.
3: Posloucháte Rádio Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas.
0: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
4: Hey, you're listening to Radio Wave and we are from Tame Impala.

0: Vlado, Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Oh boy.

0: Sunshine on Catfire.
1: Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot, pot. Na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pot, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.